pravda, že chtěl bych jenom jít.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu Instagramovém i Facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024, půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, nejsem to já, jsem to já.

0: stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovirok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správný slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šlehačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v Jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na
1: normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku blinek, já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droží. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku, si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady jednu velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé, plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý. Vezmu, dám ho na vál na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: Čtyři stejné díly.
2: Čtyři stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme, tleskáme, tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný čtyři kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenionkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta a já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplní bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
2: Tohle to je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Vzkazujeme do Olomouce paní Janě Jankujové.
2: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s námi dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Je se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: Pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám, a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavi, a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To proto, že vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorchockého, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám, chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku, Ivan Vorochocký.
11: Františka je vždycky krásně, Kostelci, má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit.
1: Ano.
0: Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku. V té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bych měl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesně ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže se studený
1: jde. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře dají. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talíř, tak začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdný talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách desátých narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví desáté narozeniny.

oslavme 10. narozeniny Pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky Pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / Pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé víry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky Sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Ať už se spolu se mnou vydáváte pátrat po utajených pokladech regionů večer, v noci či přes den. Dnes nás čeká barokní perla Hané, město, které ve středověku bývalo třetím největším městem zemí české koruny. V 18. století se z něj stala mocná pevnost a poté centrum nejen moravské vzdělanosti. Taková je Olomouc, město Marie Terezie i působiště Wolfganga Amadea Mozarta, univerzitní sídlo a historická metropole Hané. A právě ona se postarala v roce 2000 o další zápis Česka na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je trochu zvláštní, že to nebylo díky tomu, že Olomouc disponuje druhou největší památkovou rezervací u nás, s renesanční radnicí a unikátním orlojem, ani díky souboru vzácných barokních kašen, ba dokonce ani díky spoustě sakrálních památek, protože Olomouc je arcibiskupským sídlem. O ním skvostem, který uchvátil svět, je monumentální 32 metrů vysoký barokní sloup nejsvětější trojice z 18. století, který stojí v centru na Horním náměstí. Takže vzhůru za jeho tajemstvím i dalšími utajenými poklady Olomouce. Tak milí posluchači, my stojíme v srdci Olomouce a díváme se tady na unikátní památku, díky níž se Olomouc dostala rovněž na seznam UNESCO. A o tady té fascinující stavbě nebo soše se budeme bavit s kunsthistoričkou Helenou Zápalkovou z Muzea umění v Olomouci. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak paní doktorko, pojďme si ten sloup teď představit. Zkusme se vrátit do 18. století, abychom si udělali takový historický exkurs. Všelikých sloupů mariánských a podobných najdeme v našich městech poměrně hodně, ale tento je jednak obrovský a jednak výjimečný. Tak čím?
2: Vy jste vlastně na začátku toho našeho rozhovoru říkala, že stavba nebo socha. Ono je to vlastně obé. Jo, je to stavba, která je bohatě zdobená sochařskou výzdobou, ale což je vlastně další unikum našeho sloupu. Uvnitř této stavby je umístěna kaple, která je rovněž zdobená, a ta kaple dotváří celou symboliku té výzdoby, která je potřeba číst od vlastně toho nejnižšího podlaží, kde vidíme 12 světlonošů, andělů, kteří nesou lucerny, které dříve byly proskleny a byly tam zapalovány ohně, takže opravdu nesly světlo. Andělé, co by i ochránci. Současně vlastně tam byly ohňové vázy po stranách, které zase symbolizují vzkříšení. Vlastně to jsou vázy z antiky pocházející, kde se zapalovaly ohně, a vlastně ten symbol je připodobňován právě k Kristovu vzkříšení. Když se posuneme dál, v těch třech podlažích se pak uplatňují reliéfy 12 apoštolů, prvních šířitelů křesťanské víry. Nad nima je řada tří reliéfů křesťanských cností, tedy víry, lásky a naděje. Ten plášť obepínají podstavce s 18 nadživotními sochami svědců, kteří jsou zde voleni s ohledem přímo na Olomouc, protože tady nemáme před sebou svědce, kteří byli obecně na těchto památnících osazování, kteří souviseli obvykle právě s ochranou proti moru nebo proti některým nebezpečenstvím, které mohli město potkat. Tak zde najdeme vlastně unikátně zástupce všech hlavních kostelů, některých řádů. Horní patro spadá do kategorie svědců, kteří byli Kristovi nejblíže. Svatý Jáchym, svatá Anna jako rodiče Panny Marie, Jan Křtitel jako předchůdce Krista, svatý Josef jako pěstoun páně a dva patroni olomoucké městské kaple.

0: My jsme si říkali, že ty sochy tedy takto z podhledu nevypadají zas tak monumentálně, ale jsou obrovské. A jenom zopakujeme, jak je teda vlastně ten sloup veliký a když to spočítáme s tím obvodem.
1: Sloup má něco přes 32 metrů a ten průměr vlastně toho obvodu má nějakých 17 metrů, takže je to opravdu stavba monumentální a i z toho důvodu je si možné představit, proč trvala tak dlouho. Tím dalším důvodem byly samozřejmě pruské vpády, které postihly i Olomouc a dokonce byl sloup i během toho jednoho vpádu bombardován, ale tehdejší radní dokonce jako psali veliteli těch pruských vojsk, aby ušetřil památku a říká se, že od té chvíle se žádná dělová koule sloupu nedotkla, ale ta, která vlastně sloup poškodila jako připomínka, je do dneška viditelná nad Říku, nad hlavou Panny Marie. Vidíte vlastně kamennou vložku, kde je dneska pozlacena ona koule, která se do sloupu trefila. Nicméně sloup přežil a je stále tady s náma a myslím si, že tím, že se i dneska restauruje, zase tu životnost jsme schopni prodloužit dál.
0: My jsme se zmiňovali o tom, že uvnitř toho sloupu je kaple. Jak vypadá ta kaple vevnitř, tedy jak vypadá ta její výzdoba?
1: Kaple je na kruhovém půdorysu a vy můžete vidět kruhová okénka, kterýma je osvětlovaná ta vnitřní kupolka. Pod tou kupolí vlastně je po obvodu stěn umístěno 6 kamenných a zlacených reliéfů. Ty reliéfy přímo proti vstupu nad oltářem uvidíme ukřižovaného Krista a kolem něj je 5 reliéfů starozákonních obětí. A dotvářejí celý ten ikonografický program sloupu, kdy je tam ten základ v tom starém zákoně takto v kapli připomenut.

0: No my bychom se měli opravdu vrátit do historie a připomenout si i některé zásadní momenty. Tak v čí hlavě se zrodila idea něco takového to uprostřed Olomouce zbudovat?
1: To je taky docela zajímavá věc. Nevím o žádné jako jiné památce tohohle typu, která by byla, dneska bychom řekli, téměř soukromou akcí.

0: chtěl postavit sloup ke větší slávě boží. Dokonce se nechal slyšet, že by rád postavil sloup, k jakému ještě není rovno. Ten by byl tak velký a tak nádherný.
1: No a ono se to podařilo. Tak byl to asi významný muž v tehdejších dobách, ale přece jenom prosadit takový záměr asi nebylo úplně jednoduché. Tak nežil v Olomouci sám. Olomouc měla určitě nějaké vedení, nějaké měšťany, nějaké úředníky, tehdy tedy císařské, tak jak to vlastně vznikalo? Jak dokázal nebo díky čemu dokázal takovou tu myšlenku prosadit?
0: Ono to je ještě složitější. To, co jsem vlastně tady prvé říkala, že vlastně ta myšlenka se zrodila, že tady bude sloup největší, nejkrásnější, tak ona se netýkala této stavby, ale na Dolním náměstí stavby morového sloupu Panny Marie. A je zvláštní a bohužel jako se nám asi už nikdy nepodaří úplně přesně rozklíčovat, proč si Václav Render podal ještě jednu žádost na magistrát o povolení další stavby. Zřejmě proto, že se ukázalo, že ten sloup Panny Marie nebude úplně dosahovat toho, co on si přece vzal. V roce 1716 si Václav Render žádá o povolení postavit sloup v těchto místech. Nebylo to vůbec jednoduché, protože na těchto místech stála kašna a bylo potřeba i tu kašnu přemístit. A on se zavázal, že sám vlastně, protože byl bezdětný a chtěl vlastně věnovat veškeré své finance na i to přemístění, i na tu stavbu a dokonce ve své poslední vůli to, co odkázal, tak odkázal na stavbu sloupu.

0: Vy jste říkala, že nic kolem toho sloupu se nedělo jednoduše.
1: Určitě ne, protože si myslím, že i celá ta vlastně jako idea, jak ten sloup bude vypadat, zrála ve Václavu Rendrovi poměrně dlouho a tím, že ta stavba byla takhle velkoryse už založená, jo, ten obvod těch 17 jako metrů, tím, že to je vlastně monument, který v sobě obsahuje další monument, tu kapli, tak bylo jasné, že trošku přecenil své síly a opravdu ta stavba pokračovala pomalu. A Václav Render v roce 1733 zemřel a v té době vlastně ta stavba dosahovala zhruba jako úrovně toho druhého patra. Víme, že v té době byla patrně hotová už sochařská výzdoba minimálně toho prvního podlaží a uvnitř kaple a rozpracována sochařská výzdoba toho dalšího podlaží. Poté se vlastně nějaký čas stavba přerušila i z toho důvodu, že v roce 1741 poprvé vpadly Prusové do Olomouce a v roce 1744 se však už iniciativy chopila městská rada. Už v roce 1745 pak tedy uzavírá smlouvu se sochařem Ondřejem Cánerem na tu sochařskou výzdobu, ale dokážete si představit, jak dlouho mohlo trvat vlastně vytvořit těch 18 nadživotních soucvěců, každý má téměř 2,5 metru. Takže i tady je potřeba podotknout, že když ty finance už nějakým způsobem plynuly, tak následoval ten druhý vpad pruských vojsk do Olomouce, to poškození sloupu tou dělovou koulí. Takže těch peripetií, které on musel zažít, bylo poměrně hodně. Ani ten Ondřej Cáner, ten hlavní sochař, se nedožil jeho dokončení. Umírá v roce 1752 a řadu těch velkých soch osazovali na svá místa už jeho pomocníci a dílna. Každopádně sloup neměl jednoduchou historii a když v roce 1754 konečně vlastně byl dobudován, posvěcen, tak to byla velká událost, které se účastnila i Marie Terezie s Františkem Lotrinským a musela to být na svou dobu poslední taková opravdu barokní slavnost, což na tu dobu velmi pozdní, už ta půlka 18. století už směřuje spíš k té menší bombastičnosti, tak takovýhle událostí.

0: Na úplně závěr, paní doktorko, co vás jako historičku umění na tom sloupu nejvíc fascinuje?
1: Na prvním místě to, že se nejedná o standardní sloup, podstavec, který nese sochy, ale že je to vlastně architektura. A je to tak komplementárně tady propojeno, že nic není méně důležité, že vlastně je to všechno na jedné úrovni. No a pak teda mě velmi fascinuje ta dvojice těch obrovitých sousoší s té tepané mědi pozlacené v ohni, protože v téhle velikosti z téhleté doby

0: neznáme nic podobného, co by se nám do dnešních dnů dochovalo. Ani nevím, jestli vůbec někdy bylo něco takového realizováno. Když si vezmeme prostě tu výšku, tu velikost těch soch a i tu kvalitu. Sochař Ondřej Cáner, který z Olomoucí spojil celý svůj profesní život, tady ukázal, že je opravdu sochař rovný těch nejlepších tvůrců té doby. A samozřejmě ten začátek, o kterém jsme si tady povídali, postavit takovouhle památku jako soukromou akci a věnovat tomu veškeré své úsilí, veškerou svou energii a veškeré své finance, to se jen tak nevidí.
1: Já moc děkuji historičce umění ze zdejšího muzea umění, doktorce Heleně Zápalkové, za provedení sloupem nejsvětější trojice tady v Olomouci. Díky paní doktorko a naslyšenou.
0: Já také děkuji. Naslyšenou.

0: Už jsme si řekli, že Olomouc nabízí i spoustu dalších zajímavostí. V centru soubor barokních kašen s bohatou figurální výzdobou. Je tu kašna Merkurova, Cezarova, Neptunova, Herkulova, Jupiterova a kašna Tritonu. A také novodobá Arionova kašna, která ozdobila hlavní náměstí až v roce 2002. Dalším pokladem je původně gotická, poté renesanční radnice s úchvatným 14 metrů vysokým orlojem od Karla Svolinského. A to nepočítám spoustu kostelů a sakrálních památek a cenných vil a také galerií. A do jedné z nejstarších porevolučních u nás, která se jmenuje Ateliér, se teď přeneseme z centra směrem vzhůru, na Žerotínovo náměstí. A tam už by nás měla čekat její majitelka a ředitelka v jedné osobě, někdejší politička a nyní vášnivá podporovatelka umění Kateřina Dostálová. My jsme, paní Kateřino, na neuvěřitelně krásném místě. Nacházíme se na Žerotínově náměstí a jak když jsem za vámi přišla, tak vy jste krásně mluvila o celé magii a geniuloci tady toho místa. Tak zkusme si ho trošku popsat. Jsme na nejvýše položeném místě v Olomouci, že ano?
1: No, já jsem si v prvé řadě vzpomněla na pana profesora Milana Knžáka, který v této galerii dvakrát vystavoval, a pan profesor sem do Olomouce rád jezdil. A on vždycky říkal, Olomouc má obrovský duchovní rozměr. Je to město plné historie, je to město Marie Terezie a moje galerie je součástí řady právovárečnických domů, které mají zachované gotické jádro. Ta přední část té řady těch domů byla vystavena v renesanci, protože ty domy vyhořely a proto tu máme před kostelem svatého Michala, který je dominantou města Olomouce, svatého Floriánka. Podstavec byl vyroben v dílně pana Rendra, který vlastně je autorem nejsvětější trojice památky UNESCO. A já tady to místo miluju, pro mě je to posvátné Žerotínově náměstí. Místní Olomoučáci tomu říkají na hradě, protože to je jediný takový kopeček tady v historickém centru v památkové rezervaci, kde si musíte vyšlápnout nahoru. A svatý Michal není kostel, ale je to chrám, který má jednu z největších kopulí na Moravě v každém případě. A z kterékoliv strany přijíždíte do Olomouce, tak vidíte vždycky svatého Michala. Kousíček ode mě za rohem svatého Michala je slavná vila Primavézy, kam často jezdíval Gustav Klimt. Pár metrů od vily Primavézy je kaple svatého Jana Sarkandra. Všichni víme, že tady blahořečil Jana Sarkandra papež Jan Pavel II., kterého si pamatuju, jak projížděl papamobil pod našimi okny přímo. Byl to takový zážitek, přijal jsem strašně moc lidí. Bylo to vlastně záhy po revoluci.

0: Je krásnější Olomouc teď, nebo byla za času vašeho dětství?
1: No, v každém případě dnes. Já žiji odjakživa v centru města, takže minimálně používám jakékoliv dopravní prostředky. Každý den jsem součástí našich nádherných barokních kašen, kolem kterých chodím. Teď máme jednu pod Lešením a já už jsem se třikrát ptala těch řemeslníků, kdy sundají ten plášť, protože mi chybí z mýho takového každodenního rytmu, když kolem ní procházím. Olomouc je město studentů, není to město fabrik, město továren, je to Olomouc parku a historie a ta galerie uprostřed vlastně budov, kde sídlí univerzita a kousíček vedle mě je jezuitský konvikt. Tam opravdu došlo k obrovské rekonstrukci, tam jsou dnes ateliéry Univerzity Palackého právě pro výtvarníky, pro umělce. Taky se nám podařilo pomoci vzniku arcidiecezního muzea, což je úžasný počin takřka středoevropského rozměru, protože tam jsou vlastně všechny významné církevní památky, spousta obrazů, spolupracujeme, máme tady arcibiskupství olomoucké, takže je tam vidět i ta spolupráce. Olomouc velice prokoukla v tom, že ty zapomenutá místa, taková jakási schovaná, jsou vidět. Já mám třeba ráda takový detail, protože si všímám takových věcí. Za prvé miluju naše prampouchy olomoucké. Prampouchy jsou spojnice, takové obloučky, které spojují ty úzké uličky, aby se ty domy jaksi měly tu stabilitu mezi sebou. A pak mám ráda ty rohy domů pro ten žulový sloupek, který obaluje ten roh domu, protože když tu jezdili kočáry a i v těch úzkých uličkách jezdili kočáry, aby nebyly narušeny ty domy, jejich rohy a tak, tak tady máme spoustu těch artefaktů z té minulosti.
2: A v našem pátrání po olomouckých pokladech nesmí chybět ani mužský hlas, a to velmi významný, protože patří letos jubilujícímu 80-letému proslulému fotografovi, dokumentaristovi, ale i kurátorovi a vysokoškolskému pedagogovi Jindřichu Štrajtovi. Ten je s hanáckou metropolí spojen přímo pupeční šňůrou. Bydlí blízko, studoval v ní, potkal tam svou životní lásku, často v ní vystavuje a zároveň učí. A samozřejmě fotí a stále živě pozoruje svět. Profesor Jindřich Štrajt.

0: Pane Jindřichu, my jsme tady v úplně magickém prostoru uprostřed vašich neuvěřitelných fotografií, ale jaký máte vlastně vztah k Olomouci?
1: Tak Olomouc je nádherné, krásné, úžasné město, město mých studií a mých lásek. A zvlášť toto místo mám rád, protože když se podíváme z okna, vidíme kolej, kde jsem studoval a kde jsem bydlel dokonce a kde jsem vlastně ukončil studia na Palackou univerzitě. A když bychom šli o 50 metrů dál, tak tam je teologická fakulta a tam ještě doposud učím.

0: Jak se Olomouc proměnila od dob vašeho mládí a let studentských do současnosti? Jakou měla tehdy barvu, vůni, chuť a jakou má teď pro vás?
1: Samozřejmě, že to město se mění. Mění se podle toho, jaký vy jste, co cítíte, takže podle toho se mění. On se mění i vizuálně, že jsou opravené domy a ulice a lidé chodí nakupovat, ale to ani není tak důležité jako to, když to město prožijete ne jako turista, ale jako člověk, který ho má rád. A shodou okolností, když jsem studoval tady na fakultě, tak jsem se seznámil ve druhém ročníku s mojí budoucí ženou, s kterou se potom 6 let chodil po Olomouci právě, protože byla učitelka hudby, takže to spojení bylo ještě o to atraktivnější, zajímavější a cituplnější.
0: No a měli jste nějaké oblíbené místo, kam jste chodívali?
1: Těch míst tady v Olomouci je opravdu mnoho, takže můžete jít buď do nějaké sakrální budovy nebo sakrální části, ale jsou tady i krásné takové přírodní scenérie. Je tady nádherný park s arboretem, jsou tady galerie, jsou tady příjemné kavárničky, takže ta místa, která se dají navštívit, je jich hodně. A ještě jedno takové, které je opravdu mimořádné, a to je snad do 5 kilometrů. U Olomouce je takzvaný Sluňákov. A to je místo, které nám nabízí pohled na přírodu a na věci, které vlastně obdivujeme, protože jsou výjimečné, kde jsou v parku úžasné stavby, sochy a další věci, které člověk rád vidí a navštíví.

0: slovy fotografa, dokumentaristy, autora více než stovky knih a pedagoga profesora Jindřicha Štrajta naše dnešní pátrání po utajených pokladech Olomouce pomalu uzavíráme. Město i jeho okolí rozhodně stojí za vidění i za ochutnání, a to nejen kvůli proslulým tvarůškům. Takže pokud vás královna Hané zajímá a láká, neváhejte. Loučím se s vámi slovy krásné hanácké lidové písně Daleká, široká je cesta po Olomouc a přeji vám na stokrát dobrou noc. Od mikrofonu vás zdraví a na další objevování utajených pokladů regionu spolu s vámi se těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsií sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí v druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale i tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolují se renální ledvinné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr eslit PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsií taky souvisí.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
2: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
3: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale vyšší
1: věk... Kdo je tedy ale ohroženější?
3: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
3: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
3: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
3: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak nezaplatí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
2: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, která opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šly, aby na něm trvali.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Belošovičová, jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
2: Tak začněme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém prodochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
2: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie prodělaná zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné. A rozhodně to není ustanovené. Jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytilo eventuální nárůst vysokého tlaku.
1: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy. Co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
3: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
1: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
2: to vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází, a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
1: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
2: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Protože si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
1: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
2: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v téhletý chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
1: Vy se těšíte na miminko?
3: Moc.
1: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
3: Určitě.
1: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
3: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
1: Je a tím jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
2: Děkuju moc.
1: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Sokolově nově otevřela logopedická ordinace. Karlovarský kraj rozdělí přes 3 miliony korun na obnovu a ochranu regionálních lesů. Supermarkety zavádí AI rozpoznávání produktů na pokladnách. Dnes bude jasno až oblačno a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno u zpráv s Matějem Štechem. Sokolov má novou ordinaci klinického logopeda. Nachází se v městské poliklinice a přijímá nové klienty. Zájemci se můžou objednat telefonicky v pracovních dnech. Pokračuje mluvčí města Michal Švarc.
2: Logopedů je v Karlovarském kraji nedostatek a proto Sokolově vzniká nová logopedická praxe. Město její činnost podpořilo dotací 200 000 korun. Praxe se otevírá už teď v září a lidé už se mohou samozřejmě hlásit.
1: Ordinace nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami, takže lidé za péči zaplatí podle platného ceníku. Karlovarský kraj podpoří udržitelné hospodaření v lesích. Dotace můžou pomoct vlastníkům a správcům lesů s obnovou krajiny a zachováním biologické rozmanitosti. Jak říká mluvčí kraje Jitka Čmoková, hejtmanství rozdělí žadatelům přes 3 miliony korun.
3: Na dotační program je pro letošní rok v krajském rozpočtu vyčleněna částka 5 milionů korun. Maximální výše dotace je stanovena na 1 milion korun na žádost. Krajskému úřadu bylo doručeno 25 žádostí v celkové výši přesahující 3,34 milionů korun. Protože částka nepřesáhla alokované finance, byly žádosti podpořeny v plné výši dle požadavků žadatelů.
1: Některé obchodní řetězce začaly se samoobslužných pokladnách nebo u vah ovoce a zeleniny instalovat AI skenery. Mají zrychlit a zjednodušit markování zboží. Postupně se učí rozeznávat, jaké ovoce, zeleninu nebo pečivo si zákazník vybral a ten tak nemusí produkt hledat v dlouhých seznamech. Novinku postupně zavádí například Kaufland, Globus nebo Albert. Podle mluvčího Albertu Jiřího Marečka to má zákazníkovi přinést zrychlení odbavení.
4: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží. Takže teď má zákazník stejný komfort a ta umělá inteligence se zlepšuje tím, jak se používá.
1: Slovensko si předvolalo ruského velvyslance v Bratislavě kvůli pátečnímu ruskému útoku na Kyjev. Dron tam zasáhl centrálu ukrajinské tajné služby SBU, která je blízko pracoviště slovenské ambasády. Bratislava ruský nálet odsoudila a vyzvala Moskvu, aby se zdržela kroku, které můžou ohrozit civilisty. Slovenské ministerstvo zahraničí podle agentury TASR zároveň vyzvalo Rusko i Ukrajinu, aby se vyvarovali další eskalace konfliktu. Sport. Handbiker Patrick Jahoda se stal mistrem světa v časovce. Na šampionátu v paracyklistice v americké Alabamě uspěl i přes extrémně vysoké teploty. Dařilo se i Pavlíně Vejvorové, která získala ve stejné disciplíně stříbro na tricyklu. Počasí. Dnes bude jasno až skoro jasno, večer pak od západu přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Vane slabý západní až severozápadní vítr, který se bude odpoledne měnit na severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, aby o zátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Situace na silnicích v regionu je teď časně ráno klidná. Nemáme hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné nedělní ráno vám přeje rádio vašeho kraje. Po 5. hodině začínáme českou muzikou pro lepší vstávání. Petr Spálený anebo Karel Zich. A také popřejeme k dnešním jmeninám. 6. září svátek slaví Boleslav i Boleslava. Prozradíme i původ a význam jmen. No a krátce po 17:15 vzpomeneme u příležitosti nedožitých 80. narozenin na nezapomenutelnou zpěvačku Hanu Zagorovou. Tak nás poslouchejte a dozvíte se víc.
0: Dobré ráno a Pavlína Kyselová.

To byl Karel Zich, je přesně 5:12, no a teď už připomeneme dnešního oslavence a oslavenkyni. Boleslav je mužské křestní jméno s pravoslavným původem. Slovanské jméno vzniklo z části bolie, která znamená velko, vysoko, a části slav ve významu slavný. V doslovném překladu se tedy jméno dá přeložit jako velkoslavný. Stejný význam má i jeho ženská varianta Boleslava. Cizojazyčnou alternativou jména je pak latinské Magnus. Domáckou variantou jména je především Bolek, Bolka, Sláva nebo Slávek. Jméno Boleslav se vyskytuje i ve slovenštině, ruštině nebo bulharštině, užívá ho i srbochorvačtina a polština. Boleslav se užívá nejenom jako křestní jméno, ale známe ho i jako jméno dvou českých měst. Jde o Mladou Boleslav a Starou Boleslav. Významní nositelé, a například Boleslav I. zvaný Ukrutný, byl českým knížetem z rodu Přemyslovců, který žil v 10. století. I přestože byl dle některých teorií vrahem svého mladšího bratra,

svatého Václava, patřil k nejúspěšnějším vladařům české historie. Polská historie znáte, že z téže epochy polského knížete posléze krále Boleslava I. Chrabrého, který byl dočasně také panovníkem v Čechách. Jménem Boleslav Jablonský se nechal říkat Karel Tupý, český romantický básník 19. století. V současnosti patří k nejznámějším nositelům jména populární herec, komik a také moderátor Bolek Polívka. V České republice najdeme 824 lidí s tímto krásným jménem a jedná se tak o 187. nejčastější jméno dle jmenné statistiky. No a my všem Boleslavům, Bolkům, Slávkům, také Boleslavám, Slávkám přejeme k dnešním jmeninám všechno jen to nejlepší.

0: počasí.
1: Chladné ráno, ale sluneční den, tak bude tedy dnes vypadat neděle, alespoň co se počasí týče. Nejvyšší teploty, ty vyšplhají mezi 19 až 22 stupňů, na horách to bude 14 až 17 stupňů, bude jasno až skoro jasno, ve večerních hodinách od západu bude přibývat oblačnost. Vane slabý západní až severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, který se bude odpoledne měnit na severovýchodní. A rozptylové podmínky, ty jsou většinou dobré, biozátěž mírná, tedy na stupni 1.
2: 31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích, Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Radek Jirken dohráli v Dobrém ránu, nedělním Dobrém ránu Českého rozhlasu Karlovy Vary, a teď už další téma. Biograf Láska, Můj čas nebo Duhová víla. I díky těmto hitům patří zpěvačka Hana Zagorová k největším legendám českého populární hudby. Dnes by tato devítinásobná držitelka Zlatého slavíka oslavila 80. narozeniny. Hudební divadlo Kalich při této příležitosti uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2, který je stejně jako první díl postavený na jejich písních. Tak někde jsme
1: My jsme nehledali, co tam dát, my jsme hluboce zvažovali, co tam nedat, protože těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
2: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž. Ten měl na starosti režii i prvního divácky velmi úspěšného dílu.
1: I když ten zvuk třeba místy posuneme trošičku blíž k divadlu nebo trošičku blíž k současné době, tak ctíme to, aby ta písnička pro lidi automaticky zněla tak, jak ji znají, a slyšeli v ní to, co v ní mají slyšet. Plus tam byly momenty, kdy jsme si dovolili, stejně jako u prvního biografu, třeba někde lehce to obohatit o nějakou barvičku nebo nějakou píseň cíleně jako interpretovat jiným způsobem. Ale to byly spíš takové jako zpestření, aby tam bylo nějaké hudební překvapení.
2: V inscenaci se v hlavních rolích představí Denisa Nesvačilová, Filip Antoniu nebo Michaela Tomešová. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
3: Člověk si uvědomuje, vlastně když slyší ty písničky, kolik šlágrů měla. Když byla naživu, samozřejmě člověk si je zpíval a poslouchal na koncerte, když to zpívala, a teď si to člověk ještě víc uvědomuje. Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherné. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost.

0: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Scénáristka Uljana Donátová děj napsala o skupině mladých lidí, kteří hledají způsob, jak se v životě usadit a zároveň jít za svými sny.
1: Já už k tomu prvnímu dílu jsem přistupovala s velikánskou pokorou. To je vlastně i případ toho druhého muzikálu. A mám to štěstí, že její písničky velmi často jsou příběhy samy o sobě. Takže pro autora je vlastně snazší nějakým způsobem je napojit do toho děje, protože oni sami vlastně tím, o čem vyprávějí, vám trošku pomáhají posunout ten děj.
0: K nedožitým narozeninám Hany Zagorové vychází také nové 4 album a knižní biografie s názvem Žít tady a teď. Český rozhlas pak na 24. listopadu legendární zpěvačce připravuje koncertní poctu ve velkém sále pražské Lucerny, kde s rozhlasovými symfoniky zaspívá její největší hity třeba Monika Absolonová nebo Kateřina Marie Tichá. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 6.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Sokolov má novou ordinaci klinického logopeda. Nachází se v městské poliklinice a přijímá nové klienty. Zájemci se můžou objednat telefonicky v pracovních dnech. Ordinace nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami, takže lidé za péči zaplatí podle platného ceníku. Novou základnu včera slavnostně otevřeli členové skautského klubu Dýmka v Habartově u Sokolova. Montovanou stavbu skauti postavili za 2 roky, a to díky podpoře města i krajské a evropské dotaci. V Karlových Varech i dnes pokračují u hotelu Ambasador tradiční podzimní porcelánové slavnosti. 31. ročník porcelánových trhů nabízí výrobky firmy Thun 1794 z Nové Role na Karlovarsku a několik dalších porcelánek za zvýhodněné ceny. Průtok Vltavy začal kvůli suchu poprvé v historii doplňovat Slapská přehrada. Nahradila tak Orlík, jehož hladina klesla na historické minimum, zhruba 15 metrů pod běžnou úroveň. Vodohospodáři proto z Orlíku vypouštějí už jen tolik vody, kolik do něj přiteče. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky si telefonoval s vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa. Steve Witkoff a Jared Kushner včera jednali v Moskvě s ruskými představiteli, včetně prezidenta Putina. Podle Trumpa tam přijeli s plánem na ukončení války. Dnes se američtí vyjednavači přesunou do Kyjeva. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar se nezúčastní cyklistického mistrovství světa. Po operaci klíční kosti předčasně ukončil sezonu. Šampionát začne 20. září v kanadském Montrealu. A dnes bude jasno, večer přibývání vysoké oblačnosti a teploty do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 jsou na exitu 132 u obce Těšovice na Sokolovsku v obou směrech zúžené vozovky na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno a Pavlína Kyselová.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man,

5:40 dospíval Michal Tučný, Mediciman. A teď už další zajímavost. Přesně 6. září, tedy dnes, ale roku 1916 se v americkém Memphisu zrodila revoluce v nakupování, když Clarence Saunders otevřel prodejnu s názvem Piggly Wiggly. Vůbec první samoobsluhu na světě. Do té doby totiž fungovaly obchody tak, že zákazník odevzdal seznam prodavači u pultu a ten mu zboží sám ze skladových regálů přinesl. Saunders si ale uvědomil, jak neefektivní tento systém je a přinesl koncept s nákupními košíky, volným průchodem mezi otevřenými regály a jasně viditelnými cenovkami. I když mu tehdy předpovídali rychlý krach, lidé si možnost vybrat si zboží sami zamilovali, přičem v Česku, respektive Československu, jsme si na podobnou prodejnu museli počkat až do roku 1955. Jak jste ale mohli v poslední době slyšet, a to i u nás ve zprávách, tato služba se v současnosti posouvá ještě dál a prožívá další technologický skok. Vybrané maloobchodní řetězce v Česku totiž na svých pokladnách či vahách zavádějí a testují inteligentní rozpoznávání zboží pomocí AI. Vedle řetězce Albert, který si systém plošně rozšiřuje, nasazuje umělou inteligenci do vah v oddělení ovoce a zeleniny také Kaufland. Pozadu nezůstává ani Globus, který technologii pro automatické rozpoznávání neoznačeného zboží zkouší i u samoobslužných vah a plánuje její pilotní provoz přímo na pokladních zónách. Kamery s umělou inteligencí tak dokážou sami identifikovat nebalené produkty bez čárového kódu, jako je ovoce, zelenina či pečivo. Jaž neuvěřitelné, jak rychlý vývoj moderní obchod zažil, kdo by tehdy před 110 lety, kdy byl absolutním vrcholem pokroku obyčejný košík, takovou budoucnost vůbec předpovídal.

0: počasí.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno, až ve večerních hodinách od západu bude přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů. Povane slabý západní až severozápadní vítr, předpokládané množství srážek je naštěstí nulové. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná, tedy na stupni 1. No a já ještě přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den. Minimum bylo naměřeno v Šindelové roku 2010. Minus 1,7 stupně a maximum ve Františkových lázní roku 1973 31,1 stupňů.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: My jsme byli jako i ročník, zvláštní, jako jména jsme měli takový trochu divný, že když jsme přišli do školy, tak pan profesor Pachl, který byl na pohyb, tak jsme měli jako závody v bazénu, rozřazovací, aby jako zjistil, jak jsme na tom fyzicky. A tak jsme přišli v těch plavečkách k tomu bazénu a měli jsme toho uplavat nějak hrozně moc. A teď jsme tam skočili a první doplaval režisér teď z ABC Ondřej Zajíc. On říká, Pachl tam seděl a říká, jméno. Tak on mu říká, Zajíc. Tak on tam napsal Zajíc a napsal čas. Druhý doplaval herec z Davidského divadla Martin Mišička. A Pachl mu říká, jméno. On říká, Mišička. On se na ně tak jako podíval. Pak tam teda napsal Mišička a napsal čas. Třetí jsem doplaval já. On říká, jméno. Tak říkám, Sokol. A to už na mě chvíli tak jako koukal. Pak to tam napsal. Čas, no a čtvrtý doplaval teda další spolužák. On říká, jméno. A Petr Vidra říká, Vidra. A on to roztrh ten papír a říká, ze mě si prdel nikdo dělat nebude, zpátky a plavete to ještě jednou.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Sedm míst, sedm různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce Sedm karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s Lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na sedm karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou.

písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Parkoviště u gymnázia v Ostrově na Karlovarsku je dočasně mimo provoz. Sokolov bude mít první veřejné hřiště pro psy. Hudební divadlo Kalich uvede nový muzikál z hity Hany Zagorové. Dnes bude jasno až skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. U gymnázia v Ostrově na Karlovarsku je dočasně mimo provoz parkoviště u jídelny. Důvodem jsou stavební práce v souvislosti s připojením školy k ostrovské teplárně. Podle vedení školy si budování přípojky vyžádalo uzavření odstavné plochy a řidiči musí využít k parkování jiná místa v okolí.
3: Gymnázium v Ostrově likviduje 20 let staré plynové kotle. Škola kompletně přechází na dálkové teplo z místní teplárny a uvnitř budovy teď dělníci pokládají nové rozvody. Kvůli těžké technice a výkopům pro přípojku muselo vedení školy dočasně uzavřít parkoviště u jídelny. Řidiči tam nezaparkují ještě přibližně 2 týdny. Z Karlových Varů Anna Bečková, Český rozhlas.
2: Sokolov začal upravovat pozemek pro nové psí hřiště. Město ho chce otevřít na konci října v ulici Karla Havlíčka Borovského. Úpravy vyjdou na necelých 310 tisíc korun bez oplocení. To už z větší části existuje, město ho jen dokončí, aby psi nemohli z areálu utéct. Pokračuje vedoucí odboru správy majetku v Sokolově Renata Paceltová.
4: Jako novinka tam bude čůrací patník, kde by ty pejsci ho měli využívat. Pokud uvidíme, že je to úspěšné, tak bychom je mohli potom dávat i po zbytku města, aby nebyly očůrané dopravní značky, lampy a podobně. A na tom psím hřišti bude spousta herních prvků a bude to doplněné lavičkami pro páničky.
2: Hudební divadlo Kalich uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2. Inscenace je postavena na hitech zesnulé zpěvačky Hany Zagorové, která by dnes oslavila 80. narozeniny.
5: Je to čirá radost, je to velký dárek pracovat s takovýmhle repertoárem.
6: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž.
5: Těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do 2 muzikálů.
6: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
7: Já jsem viděl zkoušku jednu celou. A bylo to nádherný. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost opět.
6: K nedožitým 80. narozeninám Hany Zagorové připravuje Český rozhlas na listopad připomínkový koncert. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Íránské armádní velení varovalo Spojené státy před možnými dalšími útoky. Teherán uvedl, že z intenzivní údery na americké vojenské lodě v regionu, pokud bude pokračovat americká námořní blokáda íránských přístavů. Informují o tom íránská státní média. Americká armáda předtím oznámila, že zasáhla 3 íránské ropné tankery. Označila to za reakci na íránský útok na 2 americká vojenská plavidla. Úder se podle americké armády obešel bez zranění.
1: Sport.
2: Tenistky Marie Bousková a Nikola Bartuňková nepostoupily do dalšího kola na US Open. Bartuňková prohrála s nasazenou 5 Mirou Andrejevovou z Ruska 2-6, 6-7. Bousková podlehla Polce Švjontekové 0-2 na sety. Zápas čeká ještě Jakuba Menšíka, který nastoupí proti domácímu Tienovi.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až skoro jasno, večer pak od západu přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane slabý západní až severozápadní vítr, který se bude odpoledne měnit na severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Aktuálně nemáme v Karlovarském kraji hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Přejeme příjemné vstávání ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary, je neděle 6. září a už za chvíli zjistíme, jak si přísloví žádný učený z nebe nespadl, vysvětlují děti. Tak si ho poslechněte v Ahoj rádiu. No a krátce po 6:45 vás pozveme do nové expozice v muzeu Josefa Hiláka v Radnicích na Rokycansku. Ta je zasvěcena Boženě Kamenické, ženě, která dokázala z moči či samotného pohledu určit nemoc. Za svůj život pomohla mnoha lidem, a to nejen ze západu Čech.
1: Dobré ráno a Pavlína Kyselová.

0: co znamená přísloví žádný učený z nebe nespadl?
1: Že někdo se učí pomalu a někdo rychlejš.
2: Že když se ti něco nevede, tak že nemáš hnedka brečet, že nikdo se hnedka všechno nenaučí, že to potřebuje čas.
3: No, že když se někdo učí, takže potom jako se v životě to nestratí prostě.
4: Že když se učí, tak když zemře, tak je jako andílek, tak vyletí do nebe, a když se neučí, tak jde do pekla.
5: Když spadneš z nebe, tak jsi hloupej.

0: počasí.
1: 6:15 jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni a to znamená jediné, že se právě teď dozvíme, jaké dnes bude počasí. Ve vysílání vítáme meteoroložku Martu Suchou. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak jaká je situace právě teď?
2: V regionu je jasno nebo skoro jasno, teploty klesly většinou na 11 až 9 stupňů Celsia, na horách převážně na 8 až 6 stupňů.
1: A jaké počasí můžeme čekat během dne?
2: Počasí ovlivňuje tlaková výše, která směřuje přes střední Evropu k východu. V neděle bude proto slunečná, bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty byly včera do 23 stupňů Celsia. Dnešní budou nejčastěji mezi 19 a 22 stupni, na horách od 14 do 17 stupňů Celsia. Vítr povane slabý od západu až severozápadu. Odpoledne se bude měnit na severovýchodní, ale zůstane nadále slabý.
1: Tolik tedy počasí a meteoroložka Marta Suchá, děkujeme zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

Zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září.

0: vím.
1: V éteru Českého rozhlasu Karlovy Vary dozněla slza a jejich katarze, teď už Božena Kamenická, které se taky s úctou říkalo bába Radnická. Ta má právě v muzeu Josefa Hiláka v Radnicích na Rokycansku novou expozici. Připomíná její léčitelské a bylinkářské schopnosti a zároveň vděčnost lidí, kterým pomohla. Byli mezi nimi slavní herci, zpěváci, politici, ale i mnoho v uvozovkách obyčejných lidí. Někteří z nich se přišli na novou expozici věnované Boženě Kamenické podívat. Osobně.
2: Expozice věnovaná Boženě Kamenické je v takové malé místnosti na konci vstupní chodby a proto, aby si někdo mohl právě dneska prohlédnout, tak musí vystát docela dlouhou frontu.
3: Čeká tady třeba Monika Šedivcová. Setkala jste se s Boženou Kamenickou?
4: Bylo mi 15 let, ale ještě jednou v životě jsem se vlastně s ní setkala, to už byla velmi stará dáma a to byl dceři rok. A velmi přísně mi zakázala, tenkrát si pamatuju, dávat jakékoliv sladké a dodržovat kvalitní potraviny.
3: No a za vděkem a vzpomíná na Boženu Kamenickou i Josef. S čím pomohla vám?
5: Já jsem se léčil u ní ekzémem a léčil jsem se na astma. Z ekzému mě dostala a za to jí moc krát děkuju.
2: A pomocí bylinek?
5: Obyčejný oves, který mě říkala, abych ty klasa, co neberou komajiny, si namočil, uvařil a na to se namáčil. A za to jí děkuju, opravdu děkuju.
2: Pro kurátorku Kateřinu Fríhofovou to byla taková premiéra tady v muzeu Josefa Hiláka. My jsme uprostřed relativně malé místnosti, která je ovšem plná předmětů, které léčitelské umění Boženy Kamenické připomínají.
6: Nejrůznější věci, nejenom osobní, řekněme předměty, různé dokumenty, fotografie, ale i šaty, řekněme dobové. Na co jsme náležitě pyšní, tak je ten stůl ordinační, který měla v ordinaci v Radnicích.
2: A předpokládám, že i tahle kniha díků vděčnosti.
6: To je, nechci říct literární dílo, ale je to neuvěřitelné knižní dílo, které obsahuje zpovědi spousty pacientů. A zjistili jsme, že ta kniha má i spoustu volných řádek, takže je možnost, že kdyby se našel někdo, kdo by v té knize chtěl ještě být, tak nemůže oslovit, já mu knihu vyndám a svůj příběh tam může napsat.
3: Odkaz léčitelky Boženy Kamenické připomíná v muzejní zahradě nově představená dřevěná lavička. Její dominantou je právě zobrazení Boženy Kamenické okolo, které jsou děti, kterým pomohla na svět. Já na tu lavičku usedám společně s Martinem Benediktem, což je spoluautor knihy, která vyjde už relativně zanedlouho a bude věnovaná právě Boženě Kamenické.
7: Vychází z mojí letité bakalářské práce, ve které jsem čerpal z různých zdrojů, převážně to byly pamětníci a tentokrát v knize jsme to podložili i různými archivními materiály. Dalším zdrojem byly audionahrávky přímo Boženy Kamenické a jejich přátel, které jsme celé zpracovali a v knize bude možné si některé úryvky vyslechnout pomocí QR kódů. Dozvíte se tam nejenom něco o Boženě Kamenické, ale věnuje se tam i historii vůbec lidového léčitelství a několika dalším známým léčitelům, převážně teda ze západních Čech.
3: Říká Martin Benedikt, spoluautorkou té knihy je Nina Jáchymová. Z Radnic Jan Markup, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 7.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj podpoří udržitelné hospodaření v lesích. Dotace můžou pomoct vlastníkům a správcům lesů s obnovou krajiny a zachováním biologické rozmanitosti. Všechny žádosti prošly kontrolou správnosti a alokace nebyla vyčerpána. Hejtmanství tak rozdělí žadatelům přes 3 miliony korun. U gymnázia v Ostrově na Karlovarsku je dočasně mimo provoz parkoviště u jídelny. Důvodem jsou stavební práce v souvislosti s připojením školy k ostrovské teplárně. Budování přípojky si vyžádalo uzavření odstavné plochy zhruba na 2 týdny. Řidiči tak musí využít k parkování jiná místa v okolí. V hlavní budově krajského úřadu v Karlových Varech je k vidění výstava fotografií z olympiády dětí a mládeže. Snímky zachycují přípravu sportovců, samotné soutěže i oslavy 20 získaných medailí. Výstava je k vidění do 17. září. V Česku začala kampaň Aktivní září. Letos se koná po 4. a po celý měsíc bude motivovat děti i dospělé ke sportu. Zapojit se můžou také celé organizace a pracovní kolektivy. Součástí aktivního stáří jsou i náborové akce, které mají za cíl udržet lidi u pohybových aktivit dlouhodobě. Mezinárodní agentura pro atomovou energii zprostředkovala dočasné lokální příměří u záporožské jaderné elektrárny na Ukrajině. Organizace na síti X uvedla, že klid zbraní umožní opravy pro obnovu externího zdroje napájení. Česká ženská basketbalová reprezentace zahájila mistrovství světa v Berlíně prohrou s Itálií 54-63. Druhými soupeřkami českých basketbalistek ve skupině budou dnes od 14:30 Číňanky, které jsou aktuálně ve světovém žebříčku 4. A dnes bude jasno, až polojasno a teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Perniku na Karlovarsku je z důvodu stavebních prací uzavřený most v Nejdecké ulici.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Po 7:30 pokračuje nedělní Dobré ráno a v něm se už za chvíli dozvíte, kam si dnes vyrazit za kulturou. Tipy pro volný čas jsme pro vás připravili i dnes, tak se nechte inspirovat.

0: Tipy pro volný čas.
1: Jiříkovské slavnosti v Bečovské botanické zahradě nabídnou program od 10 do 17 hodin. Pro děti jsou připravené tvůrčí dílny, rodinná naučná stezka a Jiřinková schovávačka. V 15.30 začne komentovaná prohlídka zahrady. Muzeu a galerii Tosta v Plesné na Chebsku pokračuje druhým dnem akce Art Night Plesná. Po raním pikniku v 9 hodin následuje v 10 hodin komentovaná prohlídka výstavy Figure Out a divadlo pro děti. Na závěr je naplánovaná 5-kilometrová vycházka po okolí Plesné. Inspiraci křehkou krásou, precizním řemeslem a tradicí i doprovodný program nabídnou od 9 do 15 hodin porcelánové slavnosti v Karlovarské Zajarově ulici. V krajském městě zaujme program Karlovarského folklorního festivalu. Jeho součástí je od 10 do 18 hodin jarmark lidových řemesel před hlavní poštou a ve Smetanových sadech. Různá vystoupení například u hlavní pošty nebo u mlýnské kolonády vyvrcholí programem Mezinárodního folklorního odpoledne. Začíná od 14 hodin a pokračuje do 16 hodin v poštovním dvoře. Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina u Františkových lázní láká na víkendové jízdy. Minivláček bude vyjíždět v 10 hodin do 16.45. Výlet si je možné zpestřit prohlídkou výstavy o drážkách na Skalensku. Hvězdárna v Karlových Varech, ta zve na komentované prohlídky ve 12.30 a v 15.30. Zájemci se seznámí s historií i současnou činností observatoře. Městské divadlo v Karlových Varech zve na 18. minifestival Pohádkové září. Zahajuje ve 14 hodin před divadlem, odkud vyjde průvod lázeňským územím s královnou, králem, draky a dalšími pohádkovými postavami. V 15 hodin začne v divadle představení Mozartika. Herci docela velkého divadla představí dobrodružnou cestu Wolfganga Amadea Mozarta od narození ke světové válce. A Galerie umění připravila od 14.30 dílnu pro děti od 8 let a jejich rodiče či prarodiče. Přiblíží hravou formou tvorbu Jiřího Štrajta, jehož fotografie právě vystavuje. Tolik tedy nabídka i z Karlovarské galerie. No a pokud jsme vás inspirovali, dobře se bavte.

0: počasí.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno, ve večerních hodinách od západu přibude vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 22 stupni Celsia, na horách 14 až 17 stupňů. Vane slabý západní až severozápadní vítr, který se bude odpoledne měnit na severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupni 1. A ještě přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den. Minimum jsme na měřili v Šindelové roku 2010, bylo to minus 1,7 stupně a naopak maximum ve Františkových Lázních roku 1973 31,1 stupně Celsia.
0: 7 míst, 7 různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce 7 karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na 7 karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 6. září. Svátek má Boleslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. 9. dítě Marie Terezie, tehdy už císař říše římské Leopold II., byl korunován českým králem před 235 lety v roce 1791. Tehdy jedna z největších synagog na světě, Vinohradská synagoga, byla slavnostně zasvěcena před 130 lety v roce 1896. Při bombardování Prahy v únoru 1945 byla těžce poškozena a o 6 let později stržena. Dnes na jejím místě stojí základní škola Sázavská. První samoobslužnou prodejnu na světě otevřel v Memphisu ve státě Tennessee před 110 lety v roce 1916 americký obchodník Leren Saunders. Jmenovala se Piggly Wiggly Store. Ruský vojenský pilot Viktor Bělenko unesl před 50 lety v roce 1976 přísně utajovanou sovětskou stíhačku MiG-25 do Japonska. Bělenko by byl poskytnut americký azyl a stal se konzultantem. Letoun zbavený tajemství byl rozmontován, prozkoumán a ve 30 bednách vrácen do Sovětského svazu. Druhé největší ruské město je už 35 let, opět Sankt-Peterburgem. Předtím bylo 67 let Leningradem.
4: Jen přijď! Oceán temný, jak duše má.
3: Před 5 lety zemřel Bebel.
5: Dobrý den. Máte dobrý list.
3: Francouzská hvězda stříbrného plátna. Jean-Paul Belmondo. 80 by dneska bylo zpěvačce Haně Zagorové. Před 65 lety se v Hlohovci narodil 2metrový zpěvák s mocným hlasem Richard Miller. A 55 má bývalý hokejista, nyní trenér Pavel Patera. Já přeju hezkou neděli.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Josefov na Sokolovsku staví novou prodejnu s kavárnou. Nová výstava v Karlových Varech přibližuje průběh letošní olympiády dětí a mládeže. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Dnes bude jasno až skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. V Josefově na Sokolovsku začala výstavba nové prodejny s kavárnou. Stát bude zhruba 2,5 milionu korun a dokončení plánuje obec na jaře příštího roku. Vizualizaci budovy si můžou občané prohlédnout přímo na místě staveniště.
2: Samoobslužná část prodejny bude mít otevírací dobu 24 hodin denně. Podle vedení obce se tam zákazníci dostanou pro základní potraviny a pečivo i v nočních hodinách. A to prostřednictvím identity občana. Z Josefova Dan Mokruš, Český rozhlas.
1: V hlavní budově krajského úřadu v Karlových Varech je k vidění výstava fotografií z olympiády dětí a mládeže. Snímky zachycují přípravu sportovců samotné soutěže i oslavy 20 získaných medailí. Podrobnosti doplňuje mluvčí kraje Jana Boučková.
3: Olympiáda dětí a mládeže je republikovou soutěží krajských výprav a koná se od roku 2003. Mladým sportovcům ve věku od 12 do 16 let umožňuje poměřit síly s vrstevníky z celé republiky a zároveň si vyzkoušet atmosféru skutečných olympijských her. K té patří slavnostní ceremoniály, zapálení olympijského ohně, olympijská vesnice i složení olympijské přísahy.
1: Výstava je k vidění do 17. září. Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má výuku zkvalitnit a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Pravidla vznikla v reakci na časté chyby strojvedoucích, zejména projíždění návěsti stůj. Změny se týkají hlavně výcviku ve školících střediscích dopravců, říká ředitel technické sekce drážního úřadu Radek Šafránek.
4: No, jsme úplně nově definovali do hloubky to, co se má školit a jak se to má školit. Doposud to bylo pouze v pravomoci dopravců. My jsme samozřejmě na to jako dozorovým orgánem jako to kontrolovali. Nicméně ten rozsah nikde nebyl definován.
1: Školící střediska tak díky podrobnějším pravidlům bude možné lépe kontrolovat. Soutěžemi v požárním útoku dnes v Hradci Králové končí mistrovství České republiky v hasičském sportu. Účastní se ho přes 460 profesionálních i dobrovolných hasičů a hasiček ze všech 14 krajů. Po pátečních výstupech na cvičnou věž a sobotních disciplínách na atletickém oválu si průběžně nejlépe vedli hasiči z Moravskoslezského kraje, následování Plzeňským krajem. Soutěže v požárním útoku můžou lidé na stadionu krajského hasičského záchranného sboru v Hradci Králové sledovat do 13 hodin odpoledne.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno, večer pak od západu přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Vane slabý západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, aby o zátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji jezdíme momentálně bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jste s rádiem vašeho kraje, nedělní Dobré ráno pokračuje, je 6. září a svátek slaví Boleslavové a Boleslavy. A my si už za chvíli povíme víc o původu jmen a také přidáme blahopřání. Krátce po 7:45 zamíříme na koupaliště Rolava v Karlových Varech, to patří mezi vyhledávané letní volnočasové areály. Nicméně letošní sezóna tady ale patřila mezi ty nejhorší v historii, kvůli teplu a zhoršené kvalitě vody. Podrobnosti v reportáži Zdeňka Trnky, tak si počkejte, teď už Ilona Čáková.
6: Dobré ráno a Pavlína Kyselová.

Boleslav je mužské křestní jméno s pravoslavným původem. Slovanské jméno vzniklo z části bolie, která znamená velko nebo vysoko, a z části slav ve významu slavný. V doslovném překladu se tedy jméno dá přeložit jako velkoslavný. Stejný význam má i jeho ženská varianta Boleslava. Cizojazečnému alternativou jména je pak latinské Magnus. Domáckou variantou jména je především Bolek, Bolka, Sláva nebo Slávka. Jméno Boleslav se vyskytuje i ve slovenštině, ruštině nebo bulharštině. Užívá ho i srbochorvačtina a polština. Boleslav se užívá nejenom jako křestní jméno, ale známe ho i jako jméno dvou českých měst. Jde o Mladou a Starou Boleslav. Významní nositelé. Boleslav I., zvaný Ukrutný, byl českým knížetem z rodu Přemyslovců, který žil v 10. století. I přestože byl dle některých teorií vrahem svého mladšího bratra, svatého Václava, patřil k nejúspěšnějším vladařům české historie. Polská historie zná z téže epochy polského knížete posléze krále Boleslava I. Chrabrého, který byl dočasně také panovníkem v Čechách. Jménem Boleslav Jablonský si nechal říkat také Karel Tupý, český romantický básník 19. století. V současnosti patří k nejvýznamnějším nositelům jména populární herec, komik a moderátor Bolek Polívka. Jméno Boleslav nosí v České republice 824 lidí, jedná se tak o 187. nejčastější jméno dle jmenné statistiky. A my všem Boleslavům, Bolkům, Boleslavám a Slávkám přejeme k dnešnímu svátku všechno jen to nejlepší.

0: počasí.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno, ve večerních hodinách od západu přibude vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty ty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vane slabý západní až severozápadní vítr, který bude odpoledne měnit se na severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž ta je také mírná, tedy na stupni 1.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Asfaltové cesty pro jízdy na inlinech, víceúčelová sportovní hřiště, rozlehlé travnaté plochy a písková pláž. Tak vypadá zázemí koupaliště Rolava v Karlových Varech. Koupaliště, kde letos výrazně ubylo návštěvníků kvůli vedrům a také špatné kvalitě vody.
1: Chodíme sem přes léto, bydlíme vlastně rovnou tady u Rolavy, poslední 3 roky vlastně už s dětma, takže docela často.
2: Paní Lenka si hraje se synem na okraji vodní nádrže Rolava, přírodního koupaliště, ke kterému rok od roku ztrácí důvěru.
1: Tím, že je vlastně tady hodně i těch kachen, tak každým rokem vlastně vnímáme to, že ten začátek je ještě docela fajn, ale pak už se ta kvalita docela brzo zhoršuje.
3: Zhoršila se nám voda na Rolavě, kde z důvodu velkého výskytu sinic není voda vhodná ke koupání a neodpovídá hygienickým standardům.
2: V tomto případě oznamovala nepříjemnou zprávu uprostřed sezóny Andrea Dašková z krajské hygienické stanice. Voda se na koupališti rychle zhoršovala kvůli výskytu exkrementů vodních ptáků a velkému množství sinic.
4: No bohužel enormní horka způsobily, že ta voda se přehřála, měla i 31 stupňů. A samozřejmě se nemohlo připouštět, protože v řece Rolavě je nedostatek vody.
2: Vysvětluje za správu areálu Simona Vránová, podle které situace s vodou významně ovlivnila také počty návštěvníků.
4: Já si myslím, že v letošním roce přišlo zhruba polovina návštěvníků.
2: Zlepšit kvalitu vody nepomohly v minulých letech ani speciální vrty. Ty jsou totiž efektivní v situacích, kdy v nádrži doplňují přirozeně odpařenou vodu. Nahradit přítok z blízké říčky už ale nestačí.
4: Ta voda byla nevhodná ke koupání. Bylo to samozřejmě na uvážení každého, nebyla nebezpečná, ale pořád byla nevhodná ke koupání.
2: Teď po sezóně se díky dešťům a ochlazení kvalita vody v nádrži výrazně zlepšuje, což oceňuje i Vladimír Malý, který právě na Rolavě za pár dní odstartuje prestižní triatlonové závody světové série.
5: Řečí čísel je to tak, že limit pro to, abychom zrušili plavání, je 100 000 buněk sinice na mililitr a aktuálně voda vykazuje 3000 buněk na mililitr, to znamená, jsme jenom na 3% toho maximálního limitu, tak to je to velice dobré a jsme velice rádi.
2: Vedení lázeňského města zvažuje modernizaci koupaliště Rolava, buď novým přivaděčem vody z řeky Ohře, anebo vybudováním moderního bazénu s chlorovanou vodou. Nové řešení musí najít hlavně proto, že stávající síť městských bazénů dlouhodobě nestačí a horkých letních měsíců bude pravděpodobně přibývat. Z Karlových Varů zde Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Půl osmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Sokolov má novou ordinaci klinického logopeda. Nachází se v městské poliklinice a přijímá nové klienty. Zájemci se můžou objednat telefonicky v pracovních dnech. Ordinace nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami, takže lidé za péči zaplatí podle platného ceníku. Novou základnu včera slavnostně otevřeli členové skautského klubu Dýmka v Habartově u Sokolova. Montovanou stavbu skauti postavili za 2 roky, a to díky podpoře města i krajské a evropské dotaci. V Karlových Varech i dnes pokračují u hotelu Ambasador tradiční podzimní porcelánové slavnosti. 31. ročník porcelánových trhů nabízí výrobky firmy Thun 1794 z Nové Role na Karlovarsku a několik dalších porcelánek za zvýhodněné ceny. Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Stráví s tím zřejmě velkou část nadcházejícího sněmovního týdne. K projednání do dolní komory se totiž vrací sporné novely. Poslanci budou rozhodovat třeba o novele stavebního zákona nebo nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Obyvatelé německého Saska-Anhaltska dnes vyberou nový zemský sněm. Favoritem voleb je strana AfD, která by poprvé od svého vzniku před 13 lety mohla skládat vládu na regionální úrovni. Slovácko remizovalo v 7. kole fotbalové šance ligy s Pardubicemi 0-0. V dalších zápasech Artis Brno prohrál s Plzní 0-3. Dnes bude jasno až skoro jasno a teploty do 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na 156. kilometru D6 ve směru na Cheb máme hlášený předmět na vozovce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: I po půl osmé jste s rádiem vašeho kraje a pokud si už teď plánujete program na dnešní den, poslechněte si za chvíli kulturní pozvánky z našeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Jiřinkovské slavnosti v Bečovské botanické zahradě nabídnou program od 10 do 17 hodin. Pro děti jsou připravené tvůrčí dílny, rodinná naučná stezka a Jiřinková schovávačka. V 15.30 začne komentovaná prohlídka zahrady. V muzeu a galerii Tosta v Plesné na Chebsku pokračuje druhým dnem akce Art Night Plesná. Po ranním pikniku v 9 ráno následuje v 10 hodin komentovaná prohlídka výstavy Figur Out a divadlo pro děti. Na závěr je naplánovaná 5-kilometrová vycházka po okolí Plesné. Inspiraci křehkou krásou, precizním řemeslem a tradicí i doprovodný program nabídnou od 9 do 15 hodin porcelánové slavnosti v Karlovarské Zejerově ulici. V krajském městě zaujme i program Karlovarského folklorního festivalu. Jeho součástí je od 10 do 18 hodin jarmark lidových řemesel před hlavní poštou a ve Smetanových sadech. Různá vystoupení, například u hlavní pošty nebo u mlýnské kolonády, vyvrcholí programem mezinárodního folklorního odpoledne. Začíná od 14 hodin a pokračuje do 16 hodin v poštovním dvoře. Městské divadlo v Karlových Varech to zve na 18. minifestival Pohádkové září. Zahajuje ve 14 hodin před divadlem, odkud vyjde průvod lázeňským územím s královnou, králem, draky a dalšími pohádkovými postavami. V 15 hodin začne v divadle představení Mozartinka. Herci docela velkého divadla představí dobrodružnou cestu Wolfganga Amadea Mozarta od narození ke světové slávě. Karlovarská galerie umění připravila od 14.30 dílnu pro děti od 8 let a jejich rodiče či prarodiče. Přiblíží hravou formou tvorbu Jindřicha Štrajta, jehož fotografie právě vystavuje. Chebský klub Divan nabídne od 15 hodin představení cirkusu Berto. Dává o sobě vědět, že je to netradiční cirkus pro děti od 4 let. A ještě jedna pozvánka do Chebu. Galerie 4 zve na výstavu Tři cesty. Představuje tři osobité fotografické cesty jedné rodiny, manželů Jiřího a Jiřiny Hankeových a jejich syna Michaela Hankeho. Jiří Hanke zaznamenává proměny prostředí, například rodného Kladna. Jiřina Hankeová hledá fotografické motivy v každodennosti i intimitě vlastního života. A Michael Hanke je dokumentarista. Jak vypadá nejstarší kompletní sada hornických karet na světě, mohou vidět návštěvníci expozice knihovny latinské školy v budově Jáchymovské radnice na výstavě Karty s příběhem. Tolik tedy nabídka z našeho kraje, pokud se vám něco zalíbilo, dobře se bavte.

0: počasí.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno, až ve večerních hodinách od západu přibude vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty, ty se vyšplhají mezi 19 až 22 stupňů Celsia, na horách to bude méně 14 až 17 stupňů. Vane slabý západní až severozápadní vítr, který se bude odpoledne měnit na severovýchodní. Rozptylové podmínky, ty jsou dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž také mírná na stupni 1.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tak Znělka napovídá, je tu čas si zasoutěžit s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Dnes mám pro vás dvě vstupenky na akci Bramborák a Beer Fest Wildstein, který propojí to nejlepší z české pivní kultury, tradiční gastronomie a jedinečné atmosféry jednoho z nejstarších hradů v Čechách. V sobotu 12. září, tedy příští víkend o 12.30, tak na nádvoří hradu Wildstein proběhne soutěž o nejlepší bramborák a ochutnávky regionálních pivovarů. Chybět nebude hudební vystoupení a zábava pro celou rodinu. No a vy můžete získat dvě vstupenky, ale samozřejmě to jen pokud správně odpovíte na mou otázku. Tak určitě volejte.
1: Český rozhlas Karlovy Vary 221 55 37 37.
0: Tak a pojďme rovnou na otázku. Dobré ráno, kdo se k nám dovolal?
2: Dobré ráno, Alena z Chebu, dobré ráno.
0: Tak Aleno, jak jsem říkala, získáte dvě vstupenky a to jenom, když správně odpovíte a vzhledem tomu, že jste z Chebu, tak na vás hodně sázím. Hrad Wildstein patří k našim nejstarším a nejzachovalejším románským hradům. V jakém městě, nebo lépe řečeno, v jaké těsné blízkosti města na Chebsku ho turisté najdou? Víte rovnou, nebo dáme nápovědy?
2: No, můžu zkusit Skalnou.
0: Můžete zkusit Skalnou. No, tak zkusíme Skalnou.
2: Děkuju.
0: A je to tak, přesně tak, je to Skalná. Jak jsem říkala, vám trochu pomohlo místo vašeho bydliště a to vám pomůže i v tom, že nejspíš příští víkend se pobavíte a ochutnáte nějaký bramborák a také pivo. No, tak už se vám vzbíhají sliny, musíte vydržet skoro týden. Každopádně gratuluju ještě jednou a poprosím, zůstaňte na telefonu, domluvíme podrobnosti.
2: No a děkuju moc.
0: Vás ostatní čeká další parádní písnička, tak se nezlobte a zkuste své štěstí zase příště.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj pokračuje i v letošním školním roce s projektem Staráme se o zoubky. Správa železnic prodloužila cyklotrasu z Lokte do Horního Slavkova na Sokolovsku. Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů. Dnes bude jasno až skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Matěj Štech. Preventivní program Staráme se o zoubky bude pokračovat v Karlovarském kraji i v novém školním roce. Přímo ve třídách učí odborníci děti, jak se mají správně starat o chrup. Každá zapojená škola vždy absolvuje 4 výukové bloky. Podrobnosti doplňuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
3: Jen během minulého školního roku projektem prošlo téměř 1500 dětí z 21 základních škol v regionu. Na základě realizace projektu byla schválena úprava hodinových sazeb členek výukových týmů, která zohledňuje současný rozsah projektu, odbornou náročnost zajišťování výuky a časovou náročnost spojenou s její přípravou a realizací.
2: Správa železnic dokončila úsek cyklotrasy z Horního Slavkova ke stanici Kounice. Nová část navázala na trasu z Lokte a dovede cyklisty k zastávce, odkud jezdí vlak z Bečova nad Teplou. Nová část trasy po bývalé železniční trati měří zhruba 1,5 kilometru. Cyklotrasa má ale štěrkový povrch a je tak určená spíš pro horská kola, říká Petr Střítecký, přednosta správy tratí Karlovy Vary.
4: Ta trať je zakonzervovaná, to znamená, že stavby železního spodku musí zůstat a stavba železního svršku ta se snesla. Proto tady zůstává to hrubší kamenivo, který reprezentuje i tu dráhu.
2: Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových. A porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů před tím, než zlevnil.
5: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
2: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to za skoro 24 milionů korun. Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na jižní Libanon. Mělo jít o odvetu za dronový úder Hizbaláhu na izraelské vojáky v části regionu, který Izrael označil za bezpečnostní zónu. Izraelci už předtím vyzvali lidi v okolí budovy, na kterou mířili k evakuaci. Podle Tel Avivu ji využívá právě militantní skupina Hizbaláh. Íránem podporované hnutí se k situaci zatím nevyjádřilo. Izraelské útoky v Libanonu od 2. března zabily více než 4300 lidí.
1: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík do premiérového osmifinále US Open nepostoupil. S Američanem Lernerem Týnem prohrál 3-6, 6-1, 7-6, 3-6 a 4-6.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až skoro jasno, večer pak od západu přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Vane slabý západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Předmět na vozovce je hlášený na 156. kilometru D6 ve směru na Cheb.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásný.
0: krásné nedělní ráno vám přeje Český rozhlas Karlovy Vary. Je 6. září a svátek slaví Boleslava Boleslava. A co nabídne tato hodina? Dozvíte se to, co v učebnicích nebylo. Konkrétně průvodce pořadem Martin Pisařík odpoví na otázku, jak dlouho trvá, než vykvetou některé rostliny. A po 8:45 tam se nám budou sbíhat sliny, protože maďarské klobásy a vína, vietnamské závitky nebo srbská uzená žebra. I to jste mohli ochutnat na včerejší akci na Sokolovském starém náměstí. K tomu všemu hrála slovenská cymbálovka, zněl ukrajinský zpěv. Podrobnosti v reportáži, tak si počkejte.
6: Dobré ráno a Pavlína Kyselová.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jeho africké poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Posloucháte nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary a jaká bude předpověď počasí na dnešek i zítřek se dozvíme právě teď, protože jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni, konkrétně ve vysílání vítám meteoroložku Janu Adamovskou. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak jak to vypadá momentálně?
2: Tak momentálně v regionu většinou jasno, jen v Krušných horách je více oblačnosti a teploty ty se pohybují od 9 do 11 stupňů.
1: A co v průběhu dne?
2: Dneska nás bude ovlivňovat tlaková výše, čeká nás slunečný, jasný až skoro jasný den, jen v těch Krušných horách může být přechodně více oblačnosti a potom ve večerních hodinách bude od západu přibývat vysoká oblačnost. Maxima dneska budou stoupat k 22 stupňům, na horách 17 a dneska už nám bude foukat jenom slabý západní až severozápadní odpoledne severovýchodní vítr.
1: Ještě si pojďme říct, jaké počasí nás čeká zítra.
2: Zítra už očekáváme více oblačnosti, počasí u nás bude ovlivňovat teplá fronta, bude oblačno až zataženo, odpoledne se může objevit ojediněle slabý déšť a večer bude oblačnost ubývat. Maxima budou stoupat k 24 stupňům, na horách bude až 20 a vítr taky jenom slabý, proměnlivý.
1: Říká meteoroložka Jana Adamovská, děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezkou neděli.
0: 31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích, Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.

0: To byla Eva Farná a teď už další reportáž. Na Starém náměstí v Sokolově se včera sešli zástupci národnostních menšin, kteří našli nový domov na území České republiky. Historickým centrem tak zazněla třeba ruština, ukrajinština, maďarština, němčina nebo vietnamština. Celodenní program nabídl hudební a taneční vystoupení a také ochutnávky cizokrajných jídel.
1: Za malou chvíli další soubor v rámci Dne národnostních menšin.
2: Sokolovské Staré náměstí je plné lidí. Poslouchají hudbu, objevují tradice jiných zemí anebo ochutnávají u stánku cizokrajná jídla.
3: Máme maďarské pagáče a maďarské vína a maďarskou papriku, segedy papriku a kaločají papriku. Takže všetko originál. Jen ja nie som originálna, lebo som zo Slovenska, maďarská menšina.
2: Maďarské speciality nabízí k ochutnání pani Alžběta. Zastupuje maďarskou menšinu z jižního Slovenska. Už 15 let žije v nedalekých Karlových Varech.
3: Musíte to ochutnať, dajte si, oni guláš je vynikajúce. Keď máte rád pikantné veci, máme pikantný guláš, výborný. Alebo pagáče si dajte, maďarské pagáče.
2: Pani Zdeňka, na dni národnostních menšin, co vás sem přivedlo?
4: Podívat se, jak se vyvíjí naše spolupráce s menšinama.
2: Vidím, že čekáte na hudební program, ano. Zároveň ovšem máte v ruce zbytek tácku, takže jste si dala něco dobrého, co to bylo?
4: Vietnamské závitky.
2: A chutnalo to lépe, než třeba v nějakých těch obchodních centrech?
4: Já myslím, že to bylo stejné.
2: Tak rozhodně, ale ještě nějaká další ochutnávka bude.
4: Asi jo, asi se půjdu podívat ještě. Uvidím, co nám budou hrát a potom se podívám ještě tady okolo.
2: Celodenní program představuje skupiny cizinců, které v západních Čechách našly nový domov. Ke svým kořenům se ale stále hrdě hlásí. Srbský stánek tady na akci představuje pan Marián. Co nabízíte?
5: Pleskavicu, chovezu pleskavicu do domácí chleba. Máme čebabčiči, taky suchovezi, máme sarmu, fazoli z úzeny žebra.
2: Prostě samé vaše dobroty, o co tady mají lidé nejvíce zájem?
5: Tak zájem mají na tu pleskavicu, na ten burek doteďkom. A my jsme, jako my bydlíme jako v Praze a jinak jsme Kragujevac.
2: Teď si připadáte tady v Sokolově jako doma, ale?
5: Ano, ano, tak dneska jako domů, takhle se cítíme na tu akci, tak je moc hezka, dobrý.
2: Přehlídku národnostních menšin město připravilo jako součást hornických slavností za pomoci Karlovarského kraje, který výbor právě pro národnostní menšiny založil před 20 roky. Ze Sokolova Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovarský kraj podpoří udržitelné hospodaření v lesích. Dotace můžou pomoct vlastníkům a správcům lesů s obnovou krajiny a zachováním biologické rozmanitosti. Všechny žádosti prošly kontrolou správnosti a alokace nebyla vyčerpána. Hejtmanství tak rozdělí žadatelům přes 3 miliony korun. U gymnázia v Ostrově na Karlovarsku je dočasně mimo provoz parkoviště u jídelny. Důvodem jsou stavební práce v souvislosti s připojením školy k ostrovské teplárně. Budování přípojky si vyžádalo uzavření odstavné plochy zhruba na 2 týdny. Řidiči tak musí využít k parkování jiná místa v okolí. V hlavní budově krajského úřadu v Karlových Varech je k vidění výstava fotografií z olympiády dětí a mládeže. Snímky zachycují přípravu sportovců, samotné soutěže i oslavu 20 získaných medailí. Výstava je k vidění do 17. září. Herec Johnny Depp, zpěvák Alice Cooper a kytarista Aerosmith Joe Perry dnes vystoupí společně v Praze. Jejich superskupina Hollywood Vampires zahraje ve sportovní hale Fortuna. Američtí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner projednali v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podstatné plány dalších kroků ohledně války na Ukrajině. Oznámeny budou v příštích týdnech. Handbiker Patrick Jahoda se stal mistrem světa v časovce. Na šampionátu v paracyklistice v americké Alabamě uspěl i přes extrémně vysoké teploty. Dařilo se i Pavlíně Vejvodové, která získala ve stejné disciplíně stříbro na tricyklu. A dnes bude jasno až skoro jasno a teploty do 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Nemáme v tuto chvíli v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: To byly poslední krátké zprávy v 8:30 a už za okamžik padne otázka, k čemu má Klokan kapsu? Odpovídám na ní děti v Ahoj rádiu.

0: čemu má klokan kapsu?
1: Nosí v ní mádě.
2: Jako na potravu, když nějakou najde, aby si tomu přinesl domů.
3: Klokánkově zemře máma, tak ten druhý klokan může ochránit za to mládě.
4: Na nákupy, aby nemusel brát s sebou tašku.
5: Na kapesníky, na smrkání.
6: Má to jako kasičku.
7: Když si tam něco dá a nosí to v té kapsičce.
3: A nebo chrání to mládě před zimou, že když mu bude zima, že bude mu teplo, aby nezmrzlo.
8: Může si tam dát vodu, kdyby měl žízeň.
9: Když uklízí bordel, aby tam měl místo.
10: Že když je zima, on nespí, tak se dá ruce do té kapsy a bude mu teplo na ruce.
11: Když samice najde to samce, aby to spolu mohli dělat.

0: počasí.
1: Bude jasno až skoro jasno, až ve večerních hodinách od západu přibude vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty ty se budou pohybovat mezi 19 až 22 stupni Celsia, na horách 14 až 17 stupňů. Vane slabý západní až severozápadní vítr, který se bude odpoledne měnit na severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná, na tedy na stupni 1. A ještě přidám pro zajímavost teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den. Minimum jsme naměřili v Šindelové roku 2010, bylo to minus 1,7 stupňů Celsia a naopak maximum ve Františkových Lázních roku 1973 31,1 stupňů.
0: 7 míst, 7 různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce 7 karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s Lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na 7 karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou.

Přesně za 10 minut přichází 9. hodina a s ní můžete čekat další aktuální zprávy v podání Matěje Štecha, který je pro vás připravuje celé dnešní ráno. No a hned poté otázky Tondy Procházky. Jeho hosty jsou dnes Marie Redková a také Petr Rychlý. Tak se nechte bavit.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary podpořili prvňáky příspěvkem na školní vybavení. Archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni se podílí na výzkumu gulagu v Kazachstánu. Pojišťovny od září nově upozorňují na rizika škod na každý měsíc. Dnes bude jasno až skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Karlovy Vary letos podpořili 491 prvňáků příspěvkem na školní vybavení. Každému město dá 1000 korun. Peníze radnice pošle přímo do základních škol, které zajistí jejich využití. Podpora má pomoct rodinám s náklady na začátek školní docházky, říká mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopal.
2: Každá škola má trochu jiné požadavky na vybavení právě školáků, tak aby tu 1000 korun využila přesně proto, co budou potřebovat prvňáci přímo v té dané škole.
0: V Kazachstánu zkoumají archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni bývalý gulag. Společný projekt s organizací Gulag.cz jako první odkrývá historii bývalého sovětského pracovního tábora Stěplak u vesnice Terekty. Podle nových zjištění odborníků gulag fungoval i po oficiálním zrušení, říká mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová.
3: V historických pramenech všude psali o konci Stěplagu v roce 1956. Vědci ale na místě našli skleněné lahve, které datují mezi lety 1959 až 61. Kromě samotné archeologické práce si mohou vše ověřit i u místních historiků a našli pamětníka, který jim potvrdil provoz tábora i v roce 1959.
0: Nový risk radar České asociace pojišťoven má upozornit na zvýšený počet pojistných událostí na daný měsíc. Asociace ho poprvé zveřejnila tento týden. Radar, který vychází z dat z minulých let i názoru expertů, je rozdělený do 6 kategorií. Obsahuje třeba dopravní rizika, zdravotní a životní nebo ekonomická. Z jejich součtu pak vyjde celkové riziko od 1 do 100. Třeba Generali Česká pojišťovna zavedení radaru vítá. Pokračuje jí mluvčí Jan Marek.
4: Na jeho podobě se ostatně podílejí i naši odborníci a považujeme ho jako vynikající a nanejvýš korektními daty podložený nástroj zejména pro veřejnost. Jako indikátor nejúžitějších rizik může lidem pomoci lépe se zaměřit na prevenci.
0: Celkové riziko na září je zvýšené 650 bodů ze 100. Podle asociace v tomto měsíci hrozí třeba víc dopravních nehod v okolí škol nebo taky kybernetických útoků. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začaly volby do zemského sněmu. Nové poslance vybírá přes 1,5 milionu voličů. Podle průzkumu je favoritem krajně pravicová Alternativa pro Německo, AfD, která může získat 43% hlasů. Zemská tajná služba stranu před několika lety označila za extremistickou. Pokud AfD zvítězí, její lídr Ulrich Siegmund by se mohl stát prvním zemským premiérem za tuto stranu. Sasko-Anhaltsko je spolková země na východ Německa, která vznikla po zániku NDR v roce 1990. V rámci Německa patří k zemím s nejslabšími hospodářskými výsledky.
1: Sport.
0: České basketbalistky čeká druhý zápas ve skupině na mistrovství světa. Od 14 hodin a 30 minut nastoupí v Berlíně proti Číňankám. V pondělí pak narazí ještě na obhákyně titulu z Ameriky. Do playoff postupují ze 4členné skupiny 3 nejlepší celky.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až skoro jasno, večer pak od západu přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Vane slabý západní až severozápadní vítr, který se bude odpoledne měnit na severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu je z důvodu prací na inženýrských sítích uzavřena část ulice Pražská.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Karlovy Vary. Otázky Tondy Procházky.
5: Dobrý den, dobré dopoledne, vážení diváci tady v Kulturním domě v Líních. Zdravím i posluchače Českého rozhlasu. Rozdíl mezi našimi českými herci a herci, řekněme, z Francie nebo americkými herci je ten, že když takový americký herec něco točí, tak už nic jiného nedělá. Jo, už nehraje nic, ale český herec, ten dělá vždycky všechno najednou. Klidně točí od rána, pak jde ještě do rozhlasu, pak zkouší, večer má představení, v noci dabuje, uvádí nějakou soutěž nebo něco. No, někdy se to dá stihnout stěží, ale někdy to stíháte, ovšem musíte být u toho rychlí. Naším dalším hostem je... Ježiš, teď jsem to zapomněl, to jméno. Sakra. A jo, už vím, Petr Rychlý, ano.
6: Hezký den přeju.
5: Jak jsi minule říkal, že se ti jako žákovi ve škole, víš, smáli tady s tím, nebo furt si tě dobírali s tím tvým...
6: No tak s těma příjmeníma je to problém, no. Příjmeníma
5: Rychlý, no tak,
6: tak
5: jsem...
6: Tak ono, já, mě to pronásleduje furt, já už jsem to kdysi říkal teďka, že jo, abys věděl, ta moje žena druhá, Jana, tak ona za Svobodna se jmenovala Jana Pospíšilová, jo.
5: To je nádherný. A to si mohla nechat. Pospíšilová Rychlá.
6: No počkej, to ona chtěla.
5: No?
6: Ona právě chtěla tam pomlčku, jo, že bude Pospíšilová Rychlá. Já říkám, ty Jani, hele, já bych to nedělal, přijdeme do někam do společnosti, já tě budu představovat, lidi by se mohli třeba tak nějak blbě jako zasmát, je to komický. Tak její maminka, protože já jí říkám maminko, protože já nemám tchýně, mám maminko, to je opravdu žena, opravdu klobouk dolů, to já, tchýně pro ní prostě podle
5: to zní, špatný, tak, taky tak
6: zní to hrozně, nevím, kdo to vymyslel, ale opravdu má úžasnou maminku, která se jmenuje teda taky Jana, tak tady to rozmluvila a pak se na mě otočí a říká, a Petříčku, ta maminka jinská, a víš, že já jsem se za Svobodna jmenovala Prchalová?
5: No tak vy to máte...
6: To je neuvěřitelně zmutovaný, jo, my ano. To máme prostě, takže my jsme se asi museli srazit.
5: Já vždycky čeče jako přemýšlím, jak ty jména vlastně jako vznikaly, že jo? Já ne, tak nějak si ty tví přeci... Ty možná byli nějaký sprinteři třeba, jo, nebo já nevím, někdo před mnoha sty lety byl rychlej, nebo já nevím, že jo?
6: Nevím, no tak jsou
5: někde
6: různý,
5: jsou
6: různý jako příjmení, dokonce já jsem, jak jsem točil někdy ty Rally Ptáka, Loskutáka, tak jsme byli v Olomouci v jedné takové firmě a ten vedoucí nebo ten šéf, ty majitel firmy se jmenuje Olín bez chleba. A já hned za ním přišel.
5: No já znám, Olina nejez chlebu, že jo?
6: To je... Jo, nejez chleba, no a tenhle byl bez chleba.
5: A já vždycky, vůbec jsem, spaš,
6: já vždycky
5: chleba,
6: že si to můžu dovolit, že to moje příjmení taky, to je kříž, který si nesu celým svým životem, tak já vždycky, a co v základce? A on říkal, no co vám mám říkal, pane Rychlý, no byl jsem bez rohlíku.
5: A Láďa Potměšil, tomu zase říkali vedne páral. Víš, jako Potměšil. Vedne páral, jo, on se... Vždycky se pod...
6: Ale ten Ládík Potěšil, úžasný člověk, bohužel no už se mezi náma no, není. Já si vzpomínám, my jsme tenkrát zkoušeli jednu hru na Vinohradech, my jsme se spolu potkali vlastně na Vinohradech. A pozor, to byl taky vynikající herec, on uměl udělat legraci, že jo, hrál v těch komedích, ale
5: já
6: pak...
5: Já vím, já jsem
6: fantastický
5: hrával,
6: hráč.
5: Je.
6: A on měl jednu roli, takovýho sluhu dělal, ale moc hezká role. A on si všechno dělal holý, on měl hůl, jo, takže v holí měl panáka, měl tam pepřenku, prostě v té holi bylo všechno, nůžky, no bylo to efektní jako bláze. A teď jsme vám na jevišti, začne premiéra a on najednou a my koukáme jak blázni. On letí z jeviště, furt jenom hučí, že on si tu hůl zapomněl v šatně. Takže my furt říkali a teď jsme slyšeli, jak běží těma šel a doběh najevišť hůl. A získal potles samozřejmě, takže to jsem si vzpomněl tady na
5: to Láďa. Láďa Kratina jednou hrál rytíře a nosil tu svoji helmu tady vždycky jako pod paží. A přišel jednou na jevišti a takhle měl tu ruku, ale tu helmu tam neměl. Jo, jako když máte tam melouna, ztratíte ho, že jo. A furt takhle chodil, no lidi se mohli, herci hlavně, zbláznit, že jo. A potom najednou si všim, že ji nemá, no tak měste, taká blbost. Prosím tě, já jsem ti chtěl vlastně ještě vyseknout takovou poklonu. Pač ty, kromě toho, že jsi nadán herecky, tak ty jsi nadán i pěvecky. V tom pořadu Tvoje tvář má známý hlas, jsi vystupoval jako Nedvěd. Ne?
6: Ano, jako Honza Nedvěd.
5: Honza Nedvěd.
6: Ano,
5: a zpíval si tam ty stánky.
6: Ne, já jsem zpíval Kohouta.
5: Vypadal si výborně teda.
6: Já jsem zpíval tohle.
7: S podvečerem tady u nás budou ptáci zpívat.
5: Ano.
7: Rád kraj, jo, jde vzít, kam si kde je řád. A to řeky se světla sokem budou chvilku dívat. A pak si unavený lásky půjdou spát.
8: Ano, výborně.
6: Ale víte, co já vám řeknu? Já mám z toho obrovskou radost jednu, jo. To byl rok 2016.

0: on neměl radost, jo, protože to mi zase říkal jeho syn, že říkal, teď jezdil, že po těch besedách, kde byla poezie, on říkal, no a teď není beseda, není otázky. Pane Brousek,
1: ano, jak to bylo?
0: Řekněte to, jak má to, upadla
1: ano,
0: to.
1: Ano.
0: Takže to. Takže lidi si to pořád
1: pamatujou. To myslím odvericha, myslím, ta pohádka
0: lidi,
1: byla.
0: Ano, lidi si to pořád pamatujou. Ano. Dokonce to po mně někde vyžadujou, abych to zaspíval. Já to teda, já moderuju plesy, takže já to tam zaspívám. Pozor, na to se nádherně tančí valčík. To je vlastně jako rytmus.
1: Ano.
0: Takže já.
1: A te, koho jsi tam ještě představoval v té tváři?
0: Hele, pak jsem tam dělal třeba ještě, jestli to poznáš.
2: Jedu domů po trati, jedu přes kopce, za okny padá sníh.
1: Neckář, ne?
0: Ano. Pak jsem dělal taky...
1: No ale ty vypadáš spíš tady, jak ten nedvěd, než ten neckář.
0: Jo. No jo, pak jsem dělal taky Hanku Hegerovou jsem dělal, ano.
1: Prosím. No, ty jsi byl v té první řadě.
0: Já jsem byl v té první řadě.
1: Pro velký úspěch jsi byl ještě pak v nějaký 7., 8.
0: No to byla speciální řada, to bylo v období vlastně covidu.
1: Jo.
0: Takže se udělala jenom taková speciální řada, nesoutěžní.
1: Jo.
0: No, ale ta první řada, na to moc rád vzpomínám, protože to byl vlastně úplně novej pořad, vůbec jsme o něm nic nevěděli. Mm. Pozor, tenkrát ještě jsme, jo, a ještě jsem dělal toho, Louise Armstronga.
1: Wonderful.
0: A já byl jeden z posledních Černochů, protože pak to zakázali líčit se na Černochy, že to je jako prostě neúcta vůči nim, což teda my jsme neschazovali, že jo, my jsme byli líčený airbrushem, takže jako, ale pak se to zakázalo, jenomže podle mě pak to bylo víc rasistický, protože zpívali se černošské písničky, ale byli jsme u toho jako, jo, nenalíčený. Já říkám, proč teda zpíváme ty černošské písničky? Oni, no, protože jsou skvělý, což je pravda, že jo, protože černošská muzika je prostě famózní. Takže takhle to bylo. No, dělal jsem tam ještě Dana Nekonečnýho.
1: Aha.
0: Na toho bych tady hrozně rád zaspomínal, jestli můžu ještě
1: koničku. No, zaspomínej, pro boha, já jsem měl moc rád.
0: Bohužel, že už není mezi námi. Helejte, to byl člověk.
1: No, jmenuje se Nekonečný. A
0: Dan Nekonečný, on to nehrál, on byl opravdu energie, on miloval tu žlutou barvu. Pozor, byl tam problém, on používal třpitky a používal takovou silnou voňavku, já bych řekl, že to byla dámská nějaká voňavka. Takže když mě někde potkal a objal, tak já měl doma průser, jo.
1: Protože, jo.
0: Že ty třpitky jsem ze sebe nedal a voněl jsem 4 dny, no to prostě nešlo. A on jednou vystupoval v mém pořadu v Natočto, v takovým exkluzivním, to bylo, myslím, Natočto na Havaji, nebo co, a on na Havaji jezdil často, tak on mi řekl, hele Petře, musíme se setkat u mě doma, ale až bude večer. Jsem nechápal proč, tak jsem tam přišel večer, pak jsem to pochopil, protože on v té chodbě potřeboval tmu, že mi řekl, vítám tě v mém obydlí, a najednou se mu rozblikali takový gumový hadi na hlavě, takový tam měl. Pak otevřel dveře do bytu, jo, hvíznul a tam takový dřevěný žabičky, jo, na mě, vítáme vás. Teď jsem šel do kuchyně, hele, tam on zatleskal a rozblikal se ananas. No to ne. A promiňte, a pak jsem se vám rozlít po tom bytě a skutečně všechny stěny, sytě žlutě vymalovaný, všechny. Videotéka, to byly jenom animované filmy o zvířátkách, nic jiného. A co on miloval? On miloval plyšový zvířátka, ale jenom žlutý. A teď mi je furt ukazoval. No, když mi ukázal žlutýho delfína, tak jsem udělal trošku jako špatně. Ale hrozně rád na něj vzpomínám, protože on uměl úžasně pracovat s lidma, že jo?
1: Yeah.
0: Jeho památná věta byla, říká, a teď, Milankové, prožijete orgazmus rozkoče. Úžasný člověk. Tak ale. Zdravíme tě, Dané, nahoru. No.
1: Akorát se nepoznala, kdyby měl žloutenku, že jo? Jsem měl furt žlutý, přece. No, jasný, jasný. Ty hrál jsi někdy v muzikále nějakým?
0: Já jsem, no, my jsme dělali nějaký muzikály, hele, dělali jsme muzikály v divadle na Fidlovačce. Hmm. Třeba měl jsem úžasnou roli, že dělal jsem toho konferenciéra v kabaretu.
1: Ano, tak to je paráda. No,
0: nějaký muzikálek jsem si střihnul, ale přiznám se, tancování to mi moc nejde.
1: Aha.
0: Jo, takže nohy, jasný, ruce, jasný, to je peklo.
1: No, tak ty jsi začínal jako já. Ty jsi studoval ekonomickou školu.
0: Ano.
1: Že obchodní
0: akademii. Tady kousek Karlovy Vary.
1: Ano, já.
0: Šary Vary, Karlovy Vary. No,
1: já ovoce dále v Uherském Hradišti, no ale, a kde nastala, prosím tě, ta změna? Že jsi řekl, že teď nebudu účetní, ale budu herec.
0: No já ti to řeknu takhle, ta změna nenastala nikdy. Já jsem ve svých 8 letech,

0: Vlastně přičichl k divadlu už. Já už jsem hrál v dětském divadelním souboru v Nejtku. Jsem měl skvělou paní učitelku Dagmar Jandovou Výchovou, která vlastně mě pozvala do toho dětského souboru. A tam jsem prostě zahořil tou láskou k tomu divadlu. Ale bohužel rodiče mě nepodepsali přihlášku na udělat přijímačky na konzervu. Prostě mi to zakázali. Tenkrát táta řekl větu, táta, můj táta byl hrozně přísný člověk. On takhle furt čukal, promiňte, teď musím zaťukat teda rádio. Takhle ťukal do stolu a říká, poděj se, do 18 let za tebe jsem zodpovědný já, to znamená, dokud žereš můj chleba, posloucháš mě a až mi tady položíš maturitní vysvědčení, dělej si, co chceš.
1: Jo, ano.
0: No, a půjdeš na ekonomku. Prd, a šel jsem na ekonomku. Jo. No, on asi usoudil, že mě to baví, protože já jsem jezdil na prázdniny k jeho tatínkovi, dědečkovi, který vyučoval psaní strojem. A já jsem musel jako dítě vždycky, jako datel, napsat, jako, že se mám dobře, no, tak si myslel, že prostě mi to jde, no. Samozřejmě studia byly strašný, představte si, přijdu v pololetí prvního ročníku, z 12 předmětů jsem dones 8 čtyřek, ale tenkrát otec docela se zachoval slušně, řekl mi, ty se někam stěhuješ, ty vole? Já povídám, proč, 8 židlí, kam to dáme?
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: S otázkami Tondy Procházky jsme dnes v Líních na Plzeňsku. Naším prvním hostem je herec Petr Rychlý a druhý host právě přichází na pódium.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Hezké dopoledne, dobrý den.
2: Dobrý den. Marie Redková, prosím tě, no tak já už jsem to tady říkal minule, ty jsi nositelka různých týty a líbilo se mi, jak jsi řekla, že na, no tak, jak se to řekne, no vyznamenání, ne, ceny.
1: Cena. Divácká cena.
2: No já ani nevím, jak se to všechno jmenuje, protože já nikdy žádnou nedostal, i když jsem několik let uváděl tu velkou prestižní hereckou tálii.
1: Ceny tálie.
2: Tak jsem nikdy žádnou.
1: Ale jak výborně, Toničku.
2: No tak dobře. No a takže, ale mě bylo sympatické, jak jsi říkala, že zapadají prachem. Máš je někde postavený, ne?
1: Mám je.
2: To jsou ty zrcadla?
1: To jsou ty zrcadla, ne? Ono je to mosazný. Aha. A je to takový, dá se to sklopit.
2: To vypadá takže, jako zrcadlo, když se chceš holit, ne?
1: Takže
2: ne,
1: jsem takový... kdysi říkala, že se...
2: Nastavuje
1: zrcadlo. Když se to vyklopí, tak je z toho taková mistička, do toho pak si člověk dává falešný zuby, nebo tak jako...
2: Já si myslím, že to je, jak vy jste vždycky říkali, to nastavuje zrcadlo.
1: No, to byla blahý paměti fráze. Marie Poláková nastavovala zrcadlo.
2: Ano. Tak jsem říkal, že to bude ta cena asi od toho tady tohleto. No. Ty máš nějakou cenu, Petře?
3: Já jsem dostal jednu cenu za svůj život a to bylo v Pardubickém divadle, tam je ten festival smíchu.
2: Jo, ano.
3: Tam byl mužský herecký výkon, ženský a soubor. Takže já jsem dostal za ten mužský výkon, jsem dostal cenu. Bylo to v roce 2007, to vím. Dostal jsem ještě takový perníkový srdce, který jsem nikdy nesnět. Jsem měl pořád v pracovně a nějaký diplom. No. A předával mi ho pan Labuda.
2: Pan
3: Labuda a bylo to v té době, kdy on bohužel vlastně měl tu nepříjemnost, jak srazil ty dvě paní na té dálnici. Proto jsme se optali, protože tam já říkám, musím pracovat, jinak bych se zbláznil z toho, že jo. Takže to bylo takovýmhle roce zvláštním. Aha. Takže tu jednu cenu jsem dostal, no.
2: No, já si vzpomněl ty Pardubice, my jsme tam taky jednou byli s Plzeňským divadlem v roce asi 2001 se hrou Ještě jednou profesore, to bylo moje taková komedie, a my jsme tam vybrali všechny ty ceny. Byly 4 diváků, nejlepší hra, nejlepší mužský herecký výkon a nejlepší dámský. To dostala Andrejka Černá, já to mužský, nejlepší hra a tohleto. 4 ceny jsme vybrali, už nás tam nikdy nepozvali.
3: Tak vidíš, že jsi dostal cenu, říkáš, že jsi žádnou cenu nedostal, tak jsi dostal cenu.
2: No víš, tohle mě nenapadlo, no. No ale už nás tam nepozvali, jsme to vybrali všecko.
3: Na nikoho jiného se nedostalo.
2: 4 perníky, ne. Ne, dostali jsme 4 originály Renčína.
3: Aha.
2: To mám doma ještě. To byla krásná cena.
1: To je krása.
2: Ty prosím tě, když třeba ty hraješ, Petře, jsem se tě chtěl zeptat ještě, když jako hraješ tu postavu toho lékaře, která už je s tebou, tak je to paráda, sice, že máš práci a jsi slavný a známý a tak dále, máš příjem stálej, ale neomezuje to třeba ty tvoje ostatní nabídky? Nemáš pocit, že ti třeba nenabízej tím pádem nic jiného?
3: Asi to tak bude, zřejmě to tak bude, ale je to složitý, jo. Já si myslím, že málo kterým hercům se vlastně podaří nebejt, jakoby, dejme tomu nějakým způsobem zaškatulkovaný. No, je to složitý. Většinou, i když seš, tak do nějaký škatulky vlastně jakoby vpadneš, jo.
2: To určitě, to je jasná věc. Ale já jsem třeba se koukal, že ti ještě třeba film český dluží hodně. Víš, že jsi měl málo příležitostí natočit film?
3: No, já tady vlastně jsem vděčný vůbec tomu seriálu, že mě vlastně takhle objevili a že jsem vlastně mohl hrát a zase bych jim to měl taky vracet, jo. Myslím si, že by nebylo ode mě fér. Pozor, musím tady zmínit Jardu Satorenskýho, s kterým já jsem sedával v šatně ve Vinohradském divadle, kdy jsem měl takový rok, říkám, člověče Jaroušku, já už s tím seknu, už to hraju dlouho a to. A najednou Jaroušek se na mě podívá, říká, a Petříčku, proč bys to dělal? Já to sleduji, ty nemáš špatnou roli, ne, každá korunka se hodí, ne, počkej, až tě zabijou.
2: Nebude to možná dlouho trvat v Mexiku.
3: A já jsem druhý den mu koupil teda lahev a poděkoval jsem mu, řekl jsem, Jardo, byl jsem nepokornej. Já si myslím, že to mám vracet. Je to vždycky něco za něco.
2: Ono už to
3: začíná přece s tou naší profesí, já jsem si říkal, budu populární. Ona ta popularita taky nepřináší jenom ty světlý stránky. že jo, přináší taky trošku záporný. Dneska vlastně všichni mají mobily, přijedu na benzínku a všichni se chtějí fotit. Já to chápu, ale já potřebuji nejdřív třeba na toaletu, že jo, teď mi... Teď...
2: Tak se vyfotíš na tom hajzlu, ne? Rovno, že bychom to vzali dohromady.
3: Ne, to nemyslím zle, ale... Nebo, rozumíte, nebo dřív přece, když někdo třeba se mnou nesouhlasil a já to chápu, protože nemůžu se zavděčit všem, což jsem teda já jako mladý těžko snášel, říkám, dělám svoji práci, snažím se dělat co nejlíp a někomu se nelíbím. To je právě u nás takový zvláštní, že máš svý fanoušky a pak je nemáš. A když děláš baviče, to tenkrát měl pravdu Marek Eben, děláš baviče, máš to rozdělený na půl, jo? Buď tě někdo má rád a někdo tě prostě nesnáší, když seš trapnej. Když seš lékař, jo, mají tě rádi všichni. Což je pravda, to já můžu jako teďka vlastně odsouhlasit. Takže já jsem tenkrát jako mladej nechápal, že mi někdo třeba napsal, že jsem trapnej. Já jsem prostě to jsem vůbec nepochopil. A dneska ty hejty, to je strašný fofr, jo? Mm-hmm. Prostě. A dřív se napsal dopis. A když se psal dopis, tak aspoň to bylo konstruktivní nějak, že to bylo docela slušný, že ten člověk u toho vychladl.
2: No,
3: a i když třeba mám napsal, já nevím, nepříjemný názor, tak se dalo nějak komunikovat s tím. Mm-hmm. Jo. Abych to zase zlehčil, teď jsem nedávno loni, já už moc neposkytuju rozhovory, protože jsou sociální sítě, co chci říct, to můžu přesně, ale tuhle chtěli po mě jenom dvě anketní otázky, jakože Vánoce, co vy a Vánoce. No tak já jsem řekl, helejte se, to je hlavně otázka spíš na moji ženu. Já si myslím, že ona je dcera majitel elektrárny, že všude nám to svítí, všude to svítí. Strašná spotřeba elektřiny. A druhá věta, tradice, vařím rybí polívku, vařím jí 6 litrů, protože přijede celá moje rodina, která je početná. Kdyby polívka nebyla, tak Vánoce nejsou. Stop. Najednou manažer mi přinese ručně psaný dopis. Nevím proč, byl z Brna, jo? Není to důležitý, ale byl z Brna, to je jako zajímavý. A tam bylo... Vážený pane Rychlý, přeju vám všechno nejlepší v roce 2025. A teď k věci, vykřičník. Vy nevíte, že existují takzvaná čidla, že ty světla se zhasínají? To vám žena neřekla? Rodinná komunikace vázne? 4 otazníky, 5 vykřičníků. Mně dokonce to světlo zhasíná na záchodě, i když tam nejsem. A furt se chlubíte, že vaříte 6 litrů rybí polívky. Já jí vařím 9 litrů a dávám to i cizím lidem. Teď tam byl podpis, PS, adresu neuvádím, neboť se bojím zneužití. Tím nemyslím vás, pane Rychlý.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
5: Já teď nemám

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Pokračují otázky Tondy Procházky. Dnes s Petrem Rychlým a Marií Redkovou.
1: Maruško, prosím tě, ty jsi uváděla nějaký pořad Barvy života.
2: Barvy života.
1: Jo. Co to bylo?
2: To byl vlastně pořad pro seniory.
1: Aha, takže pro nás.
2: Pro nás. Prostě barvy života, tak jak je život barevný a že ho vidíme, čím jsme starší, tím barevnější.
1: Jo.
2: Máš to taky tak?
1: No, já jsem rád za každý ráno, když se probudím.
2: Tak, no přesně. A ty barvy vidíš jasněji, je to jasný. Tak, Barvy ano. života byl pořad, který dokonce jej uváděly i dámy, které už bohužel dnes nejsou mezi námi, jako paní Moučková,
1: jo.
2: Nebo paní Čechová, nebo Olinka Čuříková. Tak, já jsem tu štafetu převzala po nich, ano. Ale pak skončil ten pořad a bylo to příjemný.
1: Jo, jasně. No, pak si, že uváděla ještě, protože já jsem si to někde... Receptář, nebo co jsi dělal?
2: No, receptář...
1: Já jsem se chtěl zeptat, co receptář... No. Rozumíš vaření? Petr říká, že vaří tu polívku.
2: Ne, receptář, to jsme s mými kolegyněmi, protože jsme vysílali společně dámský klub na jednom soukromém rádiu a v rámci toho bylo každou sobotu vaření a potom z toho vlastně vzešel takový kalendář, na který si možná některá dáma vzpomene, protože jsme ho vydávali s Milenkou Vostřákovou, Majkou Tomsovou, Hankou Hřmánkovou, všechny možné kolegyně tam byly a ten vycházel 25 let, ten kalendář.
1: No tak prosím tě, tak to je bezvadný. No, Petře, co teďka hraješ? Já vím, že režíroval tě tvůj syn, nebo ty se režíroval jeho?
3: Ne. Můj syn mě režíroval, no. Ondra mě režíroval. Je to hra, jmenuje se to S pravdou ven, hraju to s kolegou s Lubošem Veselým, takže to jsou krásný příjmení, takže ta hra je taková rychlá a veselá, bych řekl.
1: Hlavně přednost je komedie, musí být rychlá a veselá, no.
3: No, ale ta komedie je zajímavá, jsou tam i takový jako věci k zamýšlení, jo.
2: Já bych tě takhle vzala za ruku, šlo by to, Petře?
3: No, můžeš to, víš, jo, no. Můžeš, dobře. Já vím, no, že jí ťukám zase, no. To je hrozný. To je o člověku, je to syn z jezdníků, který chtěl tatínkovi dokázat, že není k ničemu a stane se prezidentem Francie. Jo, takže zajímavá situace. Aha, no to je jedno. A režíroval mě můj syn Ondra a my jsme tenkrát, když jsme do toho šli, tak jemu se moc nechtělo, říká, tati, to je, co když se pohádáme, nebo co když to naruší naše vztahy. No a tak jsme měli z toho strach. Já říkám, hele, dobře, když se budeme hádat, tak se budeme hádat jenom od 10 do 2, že to se zkouší, nebudeme to brát osobně a potom, ne, ale musím říct, že nastal prostě zázrak, že prostě na té první čtené zkoušce Ondra otevřel svou režijní knihu a mě teda spadla brada, byl neuvěřitelně připravený, ten text přečet úplně ještě jiným způsobem než já, dodělali jsme tam spoustu jako věcí a bylo to nádherné zkoušení, zkoušeli jsme vlastně 2 měsíce a když byla pauza, tak Luboš Veselý říká, ten ti dává tak krásně ty nepříjemné připomínky. A půjdám, jo, no jasně. On vždycky říká, tatínku, prosím tě, tohle mi tam nedělej.
1: To tatínku tě zlomí, že?
3: A pak já jsem jednou, myslím, slyšel nějaký rozhovor někde, ne, teď nevím, jestli to bylo pro televizi nebo pro rádio, a to jsem se docela pobavil. Oni říkají, jestli pro něj byl jako táta jako dobrý jako herec nebo dobrý materiál pro zkoušení. A on tam řekl, že by tátu doporučil každému, jo, že táta vždycky přijde ráno, všechny pozdraví, mluví furt nahlas, má 499 nápadů, vůbec se nenaštve, když mluví 498, nevemu. Druhý den opět přijde, zase pozdraví hlasy, tady má opět 499 nápadů. Jo.
1: Ty seš ten herec, co má nápady.
3: No tak nápady, no, jo, tak, ale to není tak, že bych doma přemýšlel, že přinesu nějaký nápad,
1: ale
3: spíš...
1: Prázku,
3: no
1: jasný.
3: Tak, protože si myslím, že každá věta je myšlenka a něco by to mělo, no, něco by to mělo způsobit. No.
1: Určitě, nejseš konfrontační. slušný herec, že jo, vycházíš jako...
3: Hele, já jsem týmový hráč, já mám rád, když je ta komedie vyrovnaná, já nemám rád, když přijde někdo po představení, říká, hele, ty jsi byl výborný. Ne, já mám rád, ježiš, jo, byli jste super, jo, nebo to představení se mi líbilo.
1: Ano.
3: Protože tak to má být, jo.
1: Já už tak jako pomalinku dopředu sonduju, pač my spolu budeme dělat na podzim jednu komedii, tak už tak pomalinku sonduju, pač Petr tam bude hrát a já to budu dávat dokupy, no, někde. Ale já jsem taky pohodář, neboj se nic.
3: Já jsem slyšel, že tě milujou, dámy v souboru tě milujou.
1: Jo,
3: no jistě. No, Randovka, o tobě mluví, že jo, Randová. Jo.
1: No, Lucka Vondráčková tam bude taky hrát.
3: Tam bude hrát Martina Randová, Lucka Vondráčková a Martin Kraus a já. No. A režírovat to bude tady otázky Tondy
1: Procházky. Na to se moc těším. Otázky. Prosím tě, ty, ale ty jsi taky přece hrála, ne, hrál ty si divadlo, ty jsi točila v nějaký pohádce. Přiznej se.
2: No, víš co, ale vždycky to byly takové jako role, buď hlasatelky.
1: Jo, že jsi hrála sama sebe.
2: A nebo hlas hůry, nebo něco takového, no. No, ne, jako já herecký jsem se to ambice někde snad, jsem...
1: Já vím, že jsi neměla herecké ambice, ale tady jsem se někde dočetl, že jsi hrál v nějaký Ranč u zelený sedmi seriál, nehrála jsi tam?
2: No, já myslím, ale taky, že hlasatelku. Hlasatelku. Jako, že vždycky
1: a nemyslíš,
2: to
1: že jsi to
2: jako...
1: hlásila? Teď už uvidíte seriál, třetí
2: to
1: díl,
2: možná taky.
1: V minulém díle. Anička.
3: Ano. A víš to, že nás ten Ranč u zelené sedmi spojuje?
1: Jak?
3: Jak? Protože Noga je nadabovaný mnou.
1: A jo, vidíš to. Mirena Štajmáslova tam
3: inženýr,
1: hraje.
3: Ano, Štajmáslova, ano. No, protože tam se dělali potom posynchrony. Ano, protože on v té době ještě neuměl tak dobře česky, když točil tu první řadu, těch prvních sedm dílů.
1: Jo.
3: Takže Česká televize se rozhodla, že se to prostě předabuje. Byl na to konkurs, já jsem ten konkurs tenkrát vyhrál a musel jsem to předabovat. No. A režíroval to pan Lise Balajka, úžasný člověk. Ale rozumíte, to byl problém, protože on kolikrát to chtěl ještě předělat k lepšímu. Takže třeba ty věty přepsal. A slovenština má úplně jiný rytmus než čeština, takže to bylo šíleně těžký třeba tam dostat malinko ty jiné věci. No a pak, když přišla ta druhá série, tak já jsem to prakticky odmít dabovat, protože za tu dobu ten Noga dneska umí tak špičkově česky, jsem říkal, že to je škoda, a oni zase řekli, že ne, že to musí mít jakoby ten jednotný hlas. No. Pak jsme se teda potkali a bylo to hrozně hezký setkání, vlastně máme se rádi s Nogou, že on to jako pochopil prostě.
1: Jasně,
3: to bylo, no. Takže to jenom takhle ještě Rančo zelený sedmi.
1: No, ty seš výborný daber. Já jsem se ještě chtěl vrátit k tomu, jak se daboval toho Tribbianiho, toho Joeyho.
3: No.
1: No, jak dlouho jste to dělali, prosím tě?
3: No, my jsme to dělali s panem režisérem Alešem Procházkou, jsme to dělali 10 let. 10 let se to dabovalo, protože my jsme prakticky vždycky, oni natočili 8 dílů ročně, myslím, no a v tom roce se vlastně těch 8 dílů dabovalo. Protože oni, abyste věděli, tak tam prostě mají takový peníze, nebo tak si to můžou dovolit ten luxus, že to bylo 50 scénáristů. Oni s tím potom objížděli vlastně Ameriku, oni to hráli na zimních stadionech, kde měli postavený prostě tu scénu.
1: Ty herci to.
3: Ano, ty herci to bude hrát jako divadelní představení.
1: Jako zájezdovku
3: ano,
1: to měli.
3: Tam, kde se nezasmáli, tak se to šlo pryč a muselo se to přepsat. Prostě podle mě v každý minutě je prostě jeden for 100%.
1: No je, no to.
3: A ještě v té době jsme měli takový luxus, my jako dabéři, že jsme byli všichni pohromadě. Všech 16 bylo pohromadě.
1: Jo, ano.
3: Jo, to už dneska není. Dneska jsme sami, protože ten čas a peníze je takový, že nás rozdělili, že tam chodíme sami. Protože když jste sama, že uděláte jednu chybu, není to tak dlouhý, ale když 6 lidí udělá chybu, tak to no. No, vzpomínám na to, na to hodinky, víš, No, je to pořádná.
1: Jsi tady špičku, jo, já se musím...
3: To teď posluchači, neví tady, Maruška vyjela po mojich hodinkách, že mi cinkají i hodinky, no.
1: Ano.
3: Ale to není tím, že máme končit, přátelé. Ale jestli můžu ještě, no. Tak jsem si vzpomněl na jednu scénu a ta souvisí i s hereckou profesí a já to nemohl nadabovat, protože jsme se furt smáli. A je to situace, kdy se jemu splní sen, že bude hrát ve filmu. Jo? A řekne kamarádům, přátelé, představte si, já budu hrát ve filmu s Al Pacinem. Pak řekne, promiňte, já nebudu hrát úplně s Al Pacinem, já budu hrát jeho zadek.
1: Ano.
2: Jo? Ano.
3: Že pan Al Pacino už se stydí, že má starší zadek, no a tím pádem on vyhraje konkurs a hraje Al Pacinu v zadek. A teďka on stojí v sprchovacím koutu v županu, režisér říká, je všechno všem jasný, on se přihlásí a řekne, pane režisére, já bych chtěl něco říct, ano, já si nesmírně vážím toho, že tady si můžu zahrát ten zadek. No výborně, tak pojďme. Kamera, akce, stop. Co to máte s tím zadkem? On říká, no víte, já jsem to četl, on se tam přece rozhádá s tou svojí partnerkou a tak jsem chtěl dát do toho zadku napětí. No, tak to nenapínejte, prostě normálně to povolte, jo? Kamera, akce, stop, co je? To bylo moc. A teď to takhle jede, teď hodiny tečou a furt je ta klapka, už asi 250. klapka. Stop, co je? Pane režisére, já už nevím, co ten zadek chce. A on říká, chce to mít dotočený do oběda. A pak je střih, on sedí na gauči, pláče, přijdou ty přátelé a oni říkají, co je? A on řekne, vyhodili mě, jak to přehrával jsem.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte další pokračování otázek Tondy Procházky. Našimi hosty jsou Petr Rychlý a Marie Redková.
1: Můžu se zeptat já tebe, Toničku, když takhle koukáš na ty přátelé a na různé seriály, inspiruje tě to, protože použiješ nějaký ten for k sobě?
2: Tak konkrétně for ne, to bych jako krát, se říká, když, když chceš krást, tak musíš od těch nejlepších, což já bych mohl teda, jo. Ale ne, já spíš se na to dělat ten mechanismus té komedie. Víš, je to samozřejmě pro mě škola, pro člověka, který se vlastně celý život vlastně živí, nebo dělá tenhle ten žánr, jak oni tajmujou, jo, ty pauzy, všechno, jo. Je to strašně inspirativní.
1: Kdy ten for vybalit?
2: No, ano, ten způsob to herectví. Jakým způsobem to říkají? Že on nemůžeš říkat vtip jako vtip. Ten se musí říkat jako, že to není vtip, samozřejmě, pak je to for. No, jo, to víš, že je to, pro mě je to jasná škola. To, jako všechny tyhle ty komediální seriály. No. Tak já točím seriál, který není komediální úplně, že jo, to je takzvaný ze života, ale život je přece sranda, ne? No nic, ale já se vždycky do toho jako tam snažím aspoň trošku...
1: Sám sebe.
2: No ne sám sebe, ale dát prostě nějaký jako humor, víš, ať to, no... No, ale tak ono to nejde úplně, samozřejmě, když jsi svázaný tím scénářem, tak to taky úplně nejde.
1: Myslíš no. Kaštánek.
2: Oni mě lidi říkají, jste tak příšernej, jste takový hajzl, jo. Ale říkají to takhle, jako, že jsem mi vlastně jako sympatický příčiny.
1: Milej hajzl.
2: Ano, že oni pochopí, že si vlastně z toho dělám srandu, víš? Že to jako schválně takhle jako přehrává, byl jo, teda, že to takzvaně šlapu. No, jak to Al Pacino, ale mě nevyhodili. Zatím ještě. Já se přiznám, že nesleduju televizní seriály. Párkrát jsem to samozřejmě viděl a ty tam taky moc srandy nemáte, že jo, jako gynekolog tam.
3: No tak samozřejmě. No,
2: to je vážná věc všecko, no.
3: Tam je jediný, co je, že jo, když jsou operace v ten den, tak máme hlad jako všichni, no. No protože to se točí vždycky ráno, protože tam není klimatizace na těch operačních sálech, že jo, no a...
2: A vy to točíte v doopravdických... Ne.
3: Ne, no tak je postavený ten operační sál, že jo, ale jo. To nemá okna, nemá to nic, je to uzavřený.
2: A jo, takže...
3: A je to velký problém. No abyste viděli, jak ta operace tam vypadá, že jo, přivedou takovou dívku s komparzou, která myslí, že se proslaví doma, že jo. Teď si lehne na ten operační stůl, že jo, teď jí dají baret, teď jí tam udělají, jakože je zaintubovaná, už z ní není vidět vlastně nic, takže to doma nikdo nepozná, že to byla ona. Teď se na ní dá tenká solitová deska.
2: Ježišmarja.
3: A to je proto, aby jsme ji neprořízli, že máme skutečný ostrý a skalpely, jo. A my herci, my jsme kopita, no. A teď na ní hodějí půlku prasete. Nevážně, a teď začne vonět ten bůček, jo. Hlavně čenský vždycky slintá, ten úplně slintá. Rozumíš, že většinou se začínám sedm.
2: Vy tam řežete prase?
3: Ano, my ne, to rozřežou rekvizitáři, že jo, a teď to roztahnou a máte nádherný prostě už ránu, že jo. Teď přijde maskérka, jo, Max Factorem číslo 19 to udělá nádherný dámský pupíček. Teď přijdou zase rekvizitáři, dají do toho...
2: No vidíte, jak čumím?
3: Hele, pak dají do toho vinný klobásy. To je taky další vůně.
2: A proč?
3: No to vypadá jako střevané, ty vinný klobásy, že jo? A pak přijde maskérka, která...
2: To bych se na maso teda nepodíval týden.
3: Jo, chole, tak...
1: To má hlad.
3: Ráno máš hlad jak blázen, ráno ne. Když se nenasnídáš a točíš třeba od 6 nebo od 6:30.
2: No. Pokračuješ.
3: No nic, no a potom to zalijou takovou vlastně hereckou krví, což je vlastně taková barva s lihem. A tam je problém, že ono to, jak je tam líh, tak to rychle vysychá, jo. A my jak máme ty gumové rukavice, tak ono to... mlaská, což nemají rádi zvukaři, jako tady neměli rádi zvukaři to moje bouchání tady o to opěradlo, což chápu, a dělali to ty hodinky, teď jsem je sundal. No a tak proto přijde ještě rekvizitářka, která nám polije ty rukavice olejem olivovým ze Zakynthosu. Takže my když...
1: Přidá se další vůně.
3: Takže my když dooperujeme, tak máme hrozný hlad s Honzou Čenským, no.
2: No prostě to je šílený, že jo.
1: To je skoro až eklhaft.
2: No tak, ale oni mají hlad, no tak asi je to neúplně neekluje. No, mně se líbí právě, že oba jste vlastně moderátoři, že jo? Ty děláš v těch Karlových Varech, ne, tu harmonii tam, nebo kde to děláš?
3: Ano, ano, bohužel letos nebude.
2: Jak to?
3: No, představ si, že město nedodalo nějak peníze, nějaký, ale nedávali nějak tolik a ten člověk, který to dělá, ale strašných let, prostě ztratil nervy a řekl, že letos ne. Byl tak slušný, že mi zavolal, no. Tak já to dělám už asi 13 let nebo 14.
2: A co, to je nějaká nadace nebo něco?
3: No, je to nadace, která se vlastně stará o nepostižené lidi, i mentálně postižené. A ten ples, já jsem mu říkal vždycky, že nás navštěvovali andělé, protože ten ples je otevřen i pro veřejnost. To znamená, že se promíchali lidi jako zdraví i nemocní. Aha. A co bylo na tom hezký, to jste nikdy nepoznali takhle na první pohled. A když jste se chvíličku bavili, všichni krásně oblečení, byli tam i hluchoněmí. Prostě bylo to nádherný ples. Opravdu atmosféra neskutečná. No. A tady bohužel ten oncený Petr končil, to vím, tak mi letos zavolal, že bohužel to nebude, což myslím, že nejvíc bude líto právě těm lidem, kteří tam jezdili x let. No.
2: Ježiš, to je
3: ale ten ples měl úžasnou atmosféru. To víte, samozřejmě oni jsou jak malé děti. Jo. On vždycky říká, prosím tě, Petře, hlavně úvod plesu, ať je důstojný vůči sponzorům. Já přijdu, řeknu, dámy a pánové, oni, Peťo, tady. No a teď všichni přiběli dopředu a všichni mi chtěli podat ruku. Měli pro mě dárečky, obrázky.
2: Prosím
3: a rozumíte, já jsem člověk, já to nemůžu. Já jsem se prostě vždycky na ty sponzory, ne, že vykašlal, ale prostě, když jsem je tam viděl. A hlavně už jsme se znali za ty leta, rozumíte? Bylo to úžasné. Jako, to musím říct, že bylo krásný. No.
2: Dobře. No, tak ještě v rychlosti, co tě teďka čeká? Cesta domů, to je jasný. No, ale...
1: No, jinak, co mě
2: zase
1: čeká...
2: Zase budeš dělat bude, svý nocturna?
1: Bude, ano, noční mikroforum, tak to je každý druhý týden. Střídáme se středy s Ondrou Kepkou a teď jsem oslovila pana Jílka, což je tatínek olympionika zlatého a stříbrného Metoděje Jílka a na ten rozhovor se moc těším.
2: A tebe, Petře, co čeká?
3: No tak mě čeká, tak já se těším na ten říjen.
2: Jo, na to se těším.
3: Budeme spolu zkoušet tu hru a předtím budu ještě zkoušet jednu hru. Mě překvapil Jakub Zindulka.
2: Jo.
3: Jakub Zindulka napsal úžasnou divadelní hru, která se mě moc líbí. Bude se jmenovat Herec do domu, hůl do ruky. Tak kdo by měl hrát jenom Herec do domu, hůl do ruky.
2: Ano.
3: Tak kdo bude hrát asi hlavní roli, že jo?
2: Ano, tu takže, hůl, že jo,
3: takže,
2: ty.
3: Ano, já budu hrát tu hůl. No.
2: Ty budeš hrát tu hůl.
3: Takže na to se moc těším a to mě čeká vlastně dubnu, květnu. A
2: no, tak jak vám všecko vyjde, co máte před sebou, no a nám ať vyjde ta naše komedie. Já vám děkuji za pozornost, loučím se s posluchači Českého rozhlasu a loučím se i s vámi tady, vážení diváci. Našimi hosté byli Marie Redková a Petr Rychlík.
3: Moc vám děkujeme.
1: Děkujeme, všechno dobré.
3: Děkujeme vám.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet, jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Nevyužitý zámeček v Dalovicích u Karlových Varů bude mít nového nájemce. Josefov na Sokolovsku staví novou prodejnu s kavárnou. Ve fakultní nemocnici Brno lékaři zavádějí novou metodu diagnostiky nádoru plic. Dnes bude jasno až skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Karlovarský kraj pronajme nevyužitý zámeček v Dalovicích na Karlovarsku Valdorfské základní škole a mateřské škole Vlaštovka. Zámeček v minulosti sloužil střední zemědělské škole Dalovice, která se ale v roce 2019 sloučila s Chebskou. Pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
2: Areál bude sloužit ke vzdělávání s valdorfským zaměřením. Spuštění výuky v objektu starého zámku plánuje valdorfská škola od září příštího roku. Vedení kraje se s vedením školy dohodlo na nájemném ve výši 95 tisíc korun, a to na základě znaleckého posudku.
0: Pronájem objektu je domluvený na 10 let. V Josefově na Sokolovsku začala výstavba nové prodejny s kavárnou. Stát bude zhruba 2,5 milionu korun a dokončení plánuje obec na jaře příštího roku. Vizualizaci budovy si ale můžou občané prohlédnout přímo na místě staveniště.
3: Samoobslužná část prodejny bude mít otevírací dobu 24 hodin denně. Podle vedení obce se tam zákazníci dostanou pro základní potraviny a pečivo i v nočních hodinách. A to prostřednictvím identity občana. Z Josefova Dan Mokruš, Český rozhlas.
0: Ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metoda diagnostiky nádoru plic. Umožňuje přesnější odběr vzorku z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí, zda odebírají vzorek ze správného místa. Jak upřesnil přednosta kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Milancova, úspěšná diagnostika je při léčbě klíčová a výrazně zvyšuje její úspěšnost. Herec Johnny Depp, zpěvák Alice Cooper a kytarista Aerosmith Joe Perry dnes společně vystoupí v Praze. Jejich superskupina Hollywood Vampires zahraje ve sportovní hale Fortuna.
4: Kapela vznikla v roce 2012 jako podsta zemřelým rockovým hvězdám. Její název ale pochází už ze 70. let. Hollywoodští upíři, říkal Alice Cooper partě muzikantů, která se scházela v Los Angeleských barech. Patřil k ní například Keith Moon z The Who. Dnešní Hollywood Vampires proto na koncertech kombinují vlastní skladby s písněmi rockových legend. Od The Doors, zmíněných duhů, přes Led Zeppelin až po Davida Bowieho. V Česku kapela hrála naposledy před 3 lety v Brně. Pražský koncert dnes jako speciální host zahájí skupina Lucie. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Sport. Jakub Menšík na tenisovém US Open dohrál ve třetím kole. Menšík podlehl domácímu Tijenovi 2-3 na sety a do svého prvního osmifinále v New Yorku nepostoupil. Ve třetím kole vypadly taky Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Večer bude o čtvrtfinále hrát Linda Nosková proti Ukrajince Kostěkové.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až skoro jasno, večer pak od západu přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Vane slabý západní až severozápadní vítr, který se bude odpoledne měnit na severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce uzavřena ulice Krymská.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu, instagramovém i facebookovém, Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. A rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostí,

0: v top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, anebo vadilo, není možná správný slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z český cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šlehačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
1: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce, paní Jankujové?
0: No, paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně.

0: ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
0: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na
1: normovaných.
0: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek, já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
0: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
2: Pochoutkový rok.
0: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli a teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované, to znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto. Hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady jednu velkou kostku.
0: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: A to necháme rozpustit.
0: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
0: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl, takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé plně bublinku.
0: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo. I když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc. A já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
0: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý, vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat
1: 4 stejné díly.
0: 4 stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme, tleskáme, tleskáme, Pepa Maršálek se trefil.
0: Tak, máme tady krásný 4 kousky hedvábného těsta, všechny mají takových nějakých 350 gramů a měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
0: Přesně, opravdu tenňonkou vrstvu a jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta a já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplní bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
0: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
0: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
0: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovali.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
0: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, hurko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
0: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
0: Tohleto je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohleto je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
0: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Co vzkazujeme do Olomouce paní Janě Jankujové?
0: Na Holomocko! No tak tam se majou dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s náma dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Mí se krásně.
0: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: Pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Kohoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vyprožuje pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojta Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelník, je toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný, výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady je paní Hana.
4: A Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Dal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
2: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vorochodský.
10: Františka je vždycky krásně. Kostelci má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
10: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
11: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit.
1: Ano.
0: Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bym byl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesně ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže se studený
1: nedá. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí, dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velké, že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní linii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talířek, začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu, že jo. Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdný talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

oslavme 10. narozeniny Pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky Pochoutkového roku a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / Pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé víry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky Sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou, všem dobrou chuť.

1. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Ředitelství silnic a dálnic opraví silnici 1/21 u Františkových Lázní. Karlovarský kraj pokračuje i v letošním roce s projektem Staráme se o zoubky. Dnes jsou zdarma otevřená státní muzea a galerie. Bude jasno až skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Ředitelství silnic a dálnic opraví silnici 1/21 u Františkových Lázní v úseku mezi Zátiším a Americkou. Jak uvedla mluvčí ŘSD Petra Drkulová, vymění se asfaltový povrch, upraví krajnice a pročistí příkopy. Řidiči musí počítat s částečnou uzavírkou. Oprava je rozdělena do 6 etap. Silnice 1/21 zůstane po celou dobu průjezdná. Doprava bude vedena kyvadlově a řízena pracovníky stavby, mimo pracovní dobu semafory. Práce za 27 milionů korun začnou v pondělí 7. září a potrvají 2 měsíce. Preventivní program Staráme se o zoubky bude pokračovat v Karlovarském kraji i v novém školním roce. Přímo ve třídách učí odborníci děti, jak se mají správně starat o chrup. Každá zapojená škola vždy absolvuje 4 výukové bloky. Podrobnosti doplňuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
3: Jen během minulého školního roku projektem prošlo téměř 1500 dětí z 21 základních škol v regionu. Na základě realizace projektu byla schválena úprava hodinových sazeb členek výukových týmů, která zohledňuje současný rozsah projektu, odbornou náročnost, zajišťování výuky a časovou náročnost spojenou s její přípravou a realizací.
2: Státní muzea a galerie můžete dnes navštívit zdarma. O volném vstupu rozhodlo Ministerstvo kultury v polovině srpna. Přístupné tak bude třeba Národní technické muzeum nebo Národní galerie Praha. Její dočasně pověřená ředitelka Olga Kotková připomíná, aby se návštěvníci připravili na fronty.
4: Když máme takovéhle situace a vytvoří se třeba fronta v jednom našem objektu, třeba ve Schwarzenbergském paláci na Hradčanech, tak naše ostraha instruuje návštěvníky, takže na tu chvíli třeba budou do toho protějšího paláce, ale samozřejmě může se stát, že návštěvníci v určitou hodinu si na prohlídku mohou případně chvíli počkat.
2: Muzea a galerie ve správě Ministerstva kultury budou otevřena každou první neděli v měsíci zdarma až do konce roku. Kvůli erupci indonéské sopky Anak Krakatoa muselo 6 letišť zastavit provoz, včetně mezinárodního letiště v Jakartě. Omezení se týká v tuto chvíli asi 300 letů, včetně 58 mezinárodních. Indonéské úřady taky pozastavily některé školní aktivity a rybolov. Anak Krakatoa od pátečního večera vybuchla několikrát. Erupce doprovázela nepřetržitá seismická aktivita, lávové fontány a dunivé exploze. Podle meteorologické agentury BMKG dosáhl sopečný popel v některých místech do výšky až 15 kilometrů. Agentura pro zmírňování následků katastrof uvedla, že bezprostřední riziko tsunami nehrozí.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až skoro jasno, večer pak od západu přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane slabý západní až severozápadní vítr a biozátěž je mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech je z důvodu prací na inženýrských sítích uzavřena Chodská ulice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: I po 11. hodině posloucháte vysílání rádia vašeho kraje. Je neděle 6. září a svátek slaví Boleslav i Boleslava a narozeniny například trenér karlovarské HC Energie Pavel Patera. Tak přejeme vše nejlepší. No, krátce po 11:15 nabídneme další díl z seriálu Sudetské stopy. Tentokrát se vydáme po stopách dobrosrdečné baronky, která se narodila na zámku v Hřebenech na Sokolovsku a ten i zdědila. A teď už BSP.
1: Dobré dopoledne a Pavlína Kyselová.

0: láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 6. září. Svátek má Boleslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. 9. dítě Marie Terezie, tehdy už císař říše římské Leopold II., byl korunován českým králem před 235 lety v roce 1791. Tehdy jedna z největších synagog na světě, Vinohradská synagoga, byla slavnostně zasvěcena před 130 lety v roce 1896. Při bombardování Prahy v únoru 1945 byla těžce poškozena a o 6 let později stržena. Dnes na jejím místě stojí základní škola Sázavská. První samoobslužnou prodejnu na světě otevřel v Memphisu ve státě Tennessee před 110 lety v roce 1916 americký obchodník Larry Saunders. Jmenovala se Piggly Wiggly Store. Ruský vojenský pilot Viktor Bělenko unesl před 50 lety v roce 1976 přísně utajovanou sovětskou stíhačku MiG-25 do Japonska. Bělenkovi byl poskytnut americký azyl a stal se konzultantem. Letoun zbavený tajemství byl rozmontován, prozkoumán a ve 30 bednách vrácen do Sovětského svazu. Druhé největší ruské město je už 35 let, opět Sankt-Peterburgem. Předtím bylo 67 let Leningradem.
3: Jen přijď! Oceáne temný, jak duše má.
2: Před 5 lety zemřel Bebel.
4: Dobrý den. Máte to jistý.
2: Francouzská hvězda stříbrného plátna. Jean-Paul Belmondo. 80 by dneska bylo zpěvačce Haně Zagorové. Před 65 lety se v Hlohovci narodil 2metrový zpěvák s mocným hlasem Richard Miller. A 55 má bývalý hokejista, nyní trenér Pavel Patera. Já přeju hezkou neděli.

31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích, Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.

0: 11 hodin na 28 minut dohrává kapela Bee Gees a teď už je to další díl seriálu Turecké stopy o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s původními obyvateli. Turecké stopy. Redaktor Josef Šorfa se tentokrát vypravil na Sokolovsko, kde v hřebenech pátral po minulosti baronky Františky Kopálové. Do konce druhé světové války se staral o zámek, známý dnes jako hrad Hartenberg. Místo úvodního dialogu začneme tentokrát ukázkou z přednášky Milady Čermákové, někdejší pracovnice okresního archivu v Jindřichovicích.
1: Své poslední roky života hraběnka strávila ve Starobinci nedaleko Mnichova v pokoji, který měl asi 5 metrů čtverečních. Zemřela 24. července 1963 ve věku 80 let.
2: Popsala Milada Čermáková smutný osud někdejší majitelky renesančního zámku, původně hradu z přelomu 12. a 13. století. Ještě před druhou světovou válkou přitom byla bezdětná baronka oblíbenou zámeckou paní. Nikdy se neprovdala a proto také sama nechala zajišťovat třeba klempířské opravy, výměnu střešní krytiny. Zámecký pivovar měl vlastní elektrárnu.
1: Františka byla také velmi oblíbená u svého služebnictva. O Vánocích kupovala dětem a nemocným dárky a bývalým zaměstnancům dávala finanční příspěvky. V roce 1938 nechala pro úřednictvo zřídit tenisové hřiště.
2: Ani výborná pověst ale po válce baronce nepomohla. Naopak jí přitížilo, že na zámku musela ubytovat německé vojáky.
1: S lodním kufrem, peřinami a několika dalšími zavazadly nastoupila dne 3. července 1946 v Sokolově do transportu číslo 15 ve věku 63 let opustila Československo.
2: Po osudech baronky začal pátrat také Daniel Telín. Pracuje jako strojvůdce a historie je jeho velkým koníčkem. Jako první se vydal na radnici do Krajkové.
3: Tam jsem dostal kontakt na pana Reinholda Elbeka, který byl spolužákem knížete Karla Schwarzenberga.
2: Proč se musela vystěhovat? To jméno Kopalová zní docela česky.
3: Její maminka Maria byla sudetská Němka, tady z Egerlandu, přímo z Krajkoví. Úřední původ byl německý, ona se podepisovala Franziska von Kopal. Nevědělo se úplně, kde byla pohřbená, já jsem našel hrob a spoustu věcí.
2: No, vy jste se vydal po jejich stopách kam?
3: Do Mnichova, do Frajmanu, kde jsem našel přes právu hřbitovu její hrob, který patří rodině von Hertling a von Fugge.
2: Zůstalo po baronce Kopalové na hradě něco?
3: Na Hartenbergu máme akorát pár fotek. Zbyly nějaké dopisy, které jsou v archivu v Nepomuku.
2: Po paní Kopalové tedy zůstalo několik fotografií.
3: Je tam většinou s dětmi. Ona neměla vlastní děti, nicméně ona žila, říkali se jí Černá Márie, a s Černou Márií prostě dělali výlety kabrioletem, který měla. A to byly děti do té druhé světové války, které tam jezdili k ní na tábory. Byly to český, německý děti dohromady.
2: Popisuje osud baronky Františky Kopalové Daniel Telín v dalším z dílu seriálu Sudetské stopy. Více doví návštěvníci hradu Hartenberg třeba při některé z prohlídek. Z hřebenu Josef Šorfa, Český rozhlas. Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudetské stopy.

0: příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Jsou místa, kde se jakoby zastavil čas, přestože tam hodiny jsou a tikají. Patří mezi ně krámky se starožitnostmi a starými předměty, které v původním domově dosloužily a na nový čekají. Tahle místa vás přimějí k zamyšlení. Vzpomenete si například, že vaše babička pořád měla nábytek po prababičce, kam se poděla dřívější šetrnost a úcta k věcem. Teď jeden takový krámek se starožitnostmi navštívíme, jeho majitel se ale nepovažuje za starožitníka.
2: Jsem spíš milovník starých věcí. Je to vlastně takový pelmel od, dejme tomu, 19. století do třeba konce 80. let. Takový ten, jak se dnes říká, retro design, prostě 60., 70., 80. leta. Věci, které byly součástí domácností kdysi naprosto běžně a dneska už bohužel jsou k vidění málo kde a málo kde.
3: Neopouštěj staré věci pro nové.
2: Tohle je písnička, která podtrhuje ten význam toho, co dělám, protože ty věci, které lidi považují za starý, vlastně mají mnohdy lepší atmosféru, lepší příběh a to se nemusíme bavit o řemeslném zpracování, který dnes už bohužel té kvality až na výjimky nedosahuje.
4: To si teď trochu posteskl milovník starých věcí, který se nerad označuje za starožitníka, Marek Svoboda. Jak se dělají ze starých věcí pořád staré věci, ale jako nové?
2: Leckdy je to štěstí, že se ty lidi k těm věcem chovali s úctou a pak jsou v luxusním stavu v podstatě i po těch desetiletích. Leckdy je potřeba provést nějaké menší opravy, úpravy. Spolupracuju s člověkem, který má dílnu a dokáže prostě tomu vdechnout původní kvalitu. Leckdy už se ty věci bohužel zachránit nedají a pak končí různě ve sběrných dvorech, což je pro lidi jako já strašně smutný příběh.
4: Takže ale pořád ještě se ti řemeslníci, kteří umí svoje řemeslo, najdou?
2: Určitě jsou i firmy, které se třeba specializují na renovace takových těch vzácnějších kusů, nebo kde si můžete, pokud chcete, nechat třeba i ten kousek, který máte z rodiny a je vám ho líto, tak si ho můžete prostě nechat udělat a investovat do něčeho, co pro vás má třeba i osobní význam. Vlastně je to lepší investice, než zajít do obchodu s nábytkem a koupit si nový kousek.
4: Radíte našim posluchačům nevyhazovat věci po babičce a po dědečkovi?
2: Nevyhazovat v žádném případě, protože vždycky budete mít okruh lidí, komu to udělá radost. Jsou i firmy, kde můžete donést nějaké staré věci a oni se o ně postarají. Dnes je hodně módní ekologie nebo programy ekologické, ale myslím si, že ty pravý změny začínají právě u těch malých věcí, takže když něco sami zrecyklujete, pošlete dál, určitě uděláte něco nejenom pro sebe a pro toho člověka, který třeba tu věc potom bude užívat, ale vlastně i pro svoje okolí, pro svůj život.
4: Ještě mi vysvětlete jedno. Já když někdy procházím kolem vašeho krámku, vidím, že vy tady nejste, ale na schodech stále zůstávají věci na prodej, ty starožitné věci nebo staré kousky.
2: Je to takový zvyk, který jsem si zavedl, protože si myslím, že lidi jsou vlastně převážně dobrý, takže já se nebojím toho, že by si to někdo odnesl a nezaplatil. Je tam číslo účtu, na který to může ten člověk, který si to vezme, zaplatit a já ho nepotřebuju jako hlídat, jestli to udělá nebo neudělá. Věřím tomu, že ano.
4: Vy prostě máte rád lidi, stejně jako máte rád staré věci. Nestarožitníku, Marku Svobodo.
2: Je to tak.
4: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Sedm míst, sedm různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce Sedm karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s Lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na sedm karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou.

Tulák po hvězdách, Petr Rezek, 10 minut nás dělí od pravého poledne a přesně ve 12 přichází další aktuální zprávy a s nimi kolegyně Lenka Poláková. No a hned poté se můžete těšit na hodinou plnou muziky, kterou vlastně diktujete vy, protože přichází písničky pro vás, písničky na přání. Telefonní číslo sem ke mně do studia je 221 55 37 37 anebo studio.vary@rozhlas.cz. To je také cesta, jak si objednat písničku podle svého gusta. Potěšit můžete i své blízké, tak určitě neváhejte. Kolega Radim Jehlík už za chvíli připraven naplnit vaše přání. Pro dnešní den se s vámi loučí Pavlína Kyselová.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Karlovy Vary podpořili prvňáky příspěvkem na školní vybavení. Nová expozice v Městském muzeu v Radnicích připomíná léčitelku Boženu Kamenickou. A začala hubařská sezóna. Dnes bude jasno až skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Dobré poledne, přeje Lenka Poláková. Karlovy Vary letos podpořili 491 prvňáků příspěvkem na školní vybavení. Každému město dá 1000 korun. Peníze radnice pošle přímo do základních škol, které zajistí jejich využití. Podpora má pomoct rodinám s náklady na začátek školní docházky, říká mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.
2: Každá škola má trochu jiné požadavky na vybavení právě školáků, tak aby tu 1000 korun využila přesně proto, co budou potřebovat prvňáci přímo v té dané škole.
0: Léčitelské umění Boženy Kamenické připomíná nová expozice v muzeu Josefa Hiláka v Radnicích na Rokycansku. K nejcennějším exponátům patří kniha vděčnosti s příběhy lidí, kterým vyhlášená léčitelka a bylinkářka pomohla. Další exponáty přibližuje kurátorka Kateřina Frýhaufová.
3: Různější věci, nejenom osobní, řekněme předměty, různé dokumenty, fotografie, ale i šaty, řekněme dobové. Na co jsme náležitě pyšní, tak je ten stůl ordinační, který měla v ordinaci v Radnici.
0: Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. Českému rozhlasu to řekla Mikološka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
4: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte dva košíky.
0: Podle Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Lidé by si měli dát pozor hlavně na muchomůrku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. Izraelský útok na jižní Libanon má 4 oběti, oznámilo to libanonské ministerstvo zdravotnictví. Podle izraelské armády to byla odveta za dronový úder Hizbaláhu na izraelské vojáky v části regionu, který Izrael označil za bezpečnostní zónu. Izraelci už předtím vyzvali lidi v okolí budovy, na kterou mířili, k evakuaci. Podle Izraele ji využívá právě militantní skupina Hizbaláh. Íránem podporované hnutí se k situaci zatím nevyjádřilo. Izraelské útoky v Libanonu od 2. března zabily víc než 4300 lidí. Sport. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále Diamantové ligy 5. v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Paulinová z Dominikánské republiky. Počasí. Dnes bude jasno až skoro jasno, večer pak od západu přibývání vysoké oblačnosti, nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vane slabý západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Přejeme vám pěkné poledne, nedělní 6. zářijové. Teď máme 4,5 minuty po 12. Vy jste slyšeli aktuální zprávy Českého rozhlasu Karlovy Vary a v následujících minutách uslyšíte spoustu muziky. Ovšem, to bude na vás, jestli si ji budete přát na telefonu 221 55 37 37 nebo na e-mailové adrese studio.vary@rozhlas.cz. Využít můžete i formulář na našich webových stránkách. Radim Jehlík vám přeje krásné nedělní poledne a teď už posílám jako první Olgu Lounovou.

Dali jsme si relax od Frankie Goes to Hollywood a dáme i Wonderwall, protože je tu e-mail Milé rádio, prosím o zahrání nějaké písničky od Oasis pro moji nejlepší kamarádku Jindřišku Chládkovou z Ostrova. Dodatečně ti přeju všechno nejlepší k tvému pátečnímu svátku a moc se omlouvám, že jsem na tebe zapomněla. Příští víkend si to vynahradíme, slibuje a posílá nejkámoška Petra. Tak tady jsou Oasis a Wonderwall. 12 hodin, 20 minut. Pěkné nedělní poledne.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Tereza Mašková, její hořko-sladký valčík, teď vystřídá další, jiná česká muzika, přeje si paní Anna. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače a vás u rádia a dneska budu blahopřát mý dlouholetý kamarádce Marušce Gavendový k jejím 70. Milá Maruško, já ti přeju strašně moc zdraví. Užívej si ty krásné chvíle s Pavlíkem, krásné chvíle s vnoučátkama, máš teď novou vnučku, malinkou, ty další už jsou větší, školáci už, takže moc si užij toho miminkovského věku, to je nejsladší u těch dětí a prostě hodně zdravíčka, hodně krásných chvil, šťastní lidi kolem sebe, srdíčkový a prostě všechno nej, Maruško. A děkuji rádiu za zahrání a zase někdy naslyšenou.
0: To je dokonalé a kompletní, k tomu není co dodat. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

1.24, tedy 12 hodin a 34 minut, to je čas, který ukazují hodiny v našem studiu. Myslím si, že tomu tak bude i u vás. Jsme ve druhé polovině písniček na přání těch nedělních. S datem 6. září, tak ještě chvíli si budete moct přát nějakou tu muziku, buď na e-mailu studio.vary@rozhlas.cz nebo na telefonním čísle 221 55 37 37. Dobrý den, dnes slaví své 70. narozeniny náš tatínek Slávek Višňovský. Chceme mu poslat nějakou písničku s přáním toho nejlepšího. Jsme rádi, že tě máme. Jsi ten nejlepší táta, jakého jsme si mohli přát. Posílají dcera Lucie, syn Vašek a připojuje se manželka Vlaďka. Tatínek má prý rád zpěváka Falka, tak prosíme něco od něj. Vybírám Rock Me Amadeus. Rock

0: Je to Falka, vystřídá úplně jiný a ten už si přeje Pavel, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás, pane Radce, zdravím také všechny posluchače Rádia Karlovy Vary. A prosím bych dala písničku od paní Marie Rotrové, Lásko voní deště. A je to pro paní Janu z Mariánských Lázní. A zároveň přeju všem krásný zbytek tohoto slunečného víkendu. Mějte se krásně.
0: I vám, naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Tohle je skupina ABBA, my máme 12 hodin a 48 minut, tady je stále rádio vašeho kraje. Hrajeme na přání, takže čtu další e-mail. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Čechomoru pro naši nejmilovanější maminku a babičku Milenu Hájkovou. Děkujeme ti za všechnu tu lásku a péči i krásné chvíle s tebou. Přejeme ti všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně radosti a spoustu let s námi. Máme tě moc rádi, posílá celá tvoje rodina.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
2: Třináct hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Sokolově pokračuje oprava místního zámku. Městská knihovna Ostrov u Karlových Varů žádá o pomoc pro 5letého chlapce. Česká vláda plánuje postupovat společně s evropskými partnery v otázce omezení pohybu ruských diplomatů. A dnes bude jasno až skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Sokolovské muzeum dokončilo opravu části přízemí zámku za 18,5 milionu korun. Rekonstrukce trvala rok a půl. Evropská dotace pokryla většinu nákladů a přispěl taky Karlovarský kraj. V opravených prostorech je knihovna s badatelnou, edukační centrum a menší výstavní prostor, říká pedagožka Sokolovského muzea Jitka Třísková.
4: Tímhle s tím posledním projektem byly zrekonstruované i části zámku, kde byla původně dětská knihovna. Je tam teďka to edukační centrum, pak tam byly zrekonstruované ty sociálky, byla tam udělaná ta expozice zdarma a ta čítárna, tak ta ještě na tu rekonstrukci čeká.
2: Knihovna Ostrov na Karlovarsku pomáhá při hledání dárců kostní dřeně. Jak v tiskové zprávě uvedla zástupkyně ředitelky městské knihovny Jana Skůrová, v sobotu 12. září se bude konat v oranžerii Václava Havla nábor potenciálních dárců kostní dřeně pro 5letého chlapce, který onemocněl formou akutní leukémie. Registrace bude otevřená od 9 do 14 hodin. Samotná registrace dárce zabere zhruba 10 minut. Česko chce ohledně případného omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Premiér Andrej Babiš z ANO to řekl v televizi CNN Prima News. Rusko označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. O zpřísnění pravidel pro ruské diplomaty se teď mluví v souvislosti s nedávným útokem na letiště v Lipsku. Z toho Německo obvinilo právě Moskvu. Ta to odmítá. Česká vláda podle Babiše situaci sleduje a jedná s evropskými partnery.
5: Tady ohledně toho nějakého speciálního opatření, ohledně těch diplomatů, pokud to přijde na jednání Evropské rady, tak samozřejmě to odsouhlasíme.
2: Podle Babiše je Česko pravděpodobně taky terčem ruských kybernetických útoků. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner projednali v Moskvě s ruským prezidentem Vladimírem Putinem podstatné plány dalších kroků ohledně války na Ukrajině. Oznámeny budou v příštích týdnech. Agenturu AFP o tom informoval Bílý dům v prvním vyjádření po včerejší schůzce. Oba vyslanci po jednání odletěli z Moskvy do polského Řešova. Dnes by měli jednat v Kyjevě s prezidentem Volodymyrem Zelenským.
3: Počasí.
2: Dnes bude jasno až skoro jasno, večer pak od západu přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vane slabý západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody. V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřená část Mariánsko-Lázeňské ulice. Český rozhlas přeje všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Výlety.
6: Je tady první zářijová neděle a je jasné, že prázdniny jsou definitivně za námi. To ale v žádném případě neznamená, že bychom se vzdali našich oblíbených výletů. V těch budeme v našem vysílání pokračovat, no a věříme, že vy také spolu s námi, tak buďte vítáni. Dnes se vydáme do Rychlebských hor v Olomouckém kraji. V tamních lesích narazíme na tajuplné místo, kde stojí torzo obrovského smírčího kříže. Kde se tam vzalo, prozradíme za chvíli. Potom se svezeme nejstrmější a také nejstarší českou pozemní lanovou dráhou. Najdeme ji v Karlových Varech u hotelu Imperial a vás určitě hodně překvapí, jak dlouho trvá jedna jízda. Navštívíme také domek Prokopa Diviše v jeho rodném Žamberku v Pardubickém kraji, kde se dozvíme, že zdaleka nebyl jen vynálezcem bleskosvodu. A nakonec se u Turnova v Libereckém kraji vypravíme k nejvýznamnější krasové oblasti na území Čech, kde uvidíme Bartošovu pec, jeskyni, ze které vytéká pramen. Tak takové mají být nebo budou dnešní výlety. Pokud jste přijali naše pozvání, jsme rádi a přejeme vám samozřejmě dobrý a kvalitní poslech.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou.
7: Ještě jeden raz.

0: Uprostřed hlubokých lesů Rychlebských hor v Olomouckém kraji můžete narazit nejen na zajímavé přírodní lokality, ale také na artefakty vytvořené lidskou rukou. A to mnohdy před dávnými časy. Třeba nad Komáří dolinkou, jen kousek od města Javorníku, stojí na zbytcích někdejšího polního tábora z dob 30leté války mohutné torzo smírčího kříže, které je obestřeno spoustou legend. Nejen o nich si náš olomoucký kolega Miroslav Kobza povídal s Adélou Kovačíkovou z Javornického informačního centra.
1: Sedm křížů se to nazývá. Je to po cestě na Travnou, směr Zálesí. Je to velmi zajímavý, váže se k tomu i zajímavá pověst.
2: Já jsem teda slyšel, že tam je ten kříž vlastně jenom jeden, ano. Že ty ostatní jsou prý už někde roznesené.
1: Ano, je tam už jenom jeden, bylo jich sedm. Pověst je v dobách 30leté války v Komáří dolince se odehrála krutá bitva, pro Švédy bylo porážkou. Jen málo švédských bojovníků si teda zachránilo život a ukrývalo se v okolních lesech. Útěk se podařil i sedmi švédským šlechticům, ti brzo pochopili, že nemohou uniknout vězení a takový život se jim zdal nedůstojný. Po krátké poradě poslali zbytek svého vojska na místo bitvy, aby pohřbili své spolubojovníky. Tam snesli své mrtvé kamarády na jednu velikou hromadu, kterou následně pokryli hlínou a kamením. Dodnes tuto událost připomíná vyvýšení na tomto místě, které okolní lidé říkají Mohyla mrtvá.
2: Co se stalo s těmi samotnými šlechtici?
1: Po odchodu mužstva šlechtici večeřili a pak se dohodli, že los rozhodne o tom, který z nich dýkou usmrtí šest ostatních a nakonec sám spáchá sebevraždu. Ten los rozhodl, že čin provede nejmladší z nich, tak se i tedy stalo a za raního šera se vrátili vojáci zpět z pohřbu svých druhů na bojišti a spatřili sedm svých velitelů mrtvých. Pohřbili je a ke každému hrobu postavili kříž.
2: Vlastně proto se tomu říká sedm křížů.
1: Ano, proto se tomu tak říká. Stáli zde dlouho, až se místní rozhodli je přemístit a použili do zdí kostelu v Hošticích v Bílém potoce a vsi v Javorníku.
2: No a vlastně zůstal tam jeden, ten kříž, který tam stojí dodnes, a i o něm se vypráví docela zajímavá pověst. Prý tam lítá vlaštovka ze Švédska.
1: Údajně ano, ten kříž, který tam stojí dodnes, je toho nejmladšího šlechtice. Nevěsta čekala tak dlouho v dalekém Švédsku na návrat svého snoubence a když se dozvěděla, co se tedy stalo, tak se proměnila ve vlaštovku a každých sedm let přilétává do jeseňských lesů na hrob svého milého. Svým zobáčkem údajně vlaštovka vždy z kamenného kříže uvolní zrníčko, které si odnáší zpět do svého domova. A po odnosení posledního zrnka bude odčiněn šlechticů v hřích a oba milenci se spolu znova setkají. Místní říkají, že když tam jdou, tak se tomu snaží vyhýbat, protože tam jde slyšet křik bitvy a tady té krutosti.
2: Když tam člověk přijde ale za dne, tak naštěstí tam rik bitvy slyšet není, to můžu potvrdit. Je to místo, kam se dá jet i na kole, docela pěkně, je to docela, bych řekl, nejlepší cesta asi na kole na Borůvkovou horu. Tam je vlastně krásná rozhledna, je tam vidět jak do Polska, tak vlastně i na Javornicko.
1: Do okolí všude je to jedna z nejhezčích rozhleden tady, kterou máme. Od toho kříže to jsou zhruba 3 kilometry na velké rozcestí letiště. Cesta na Borůvkovou horu vede tam. Z letiště však můžete odbočit i severu a vypravit se k Vysokému kameni.
2: To je takový vlastně skalní útvar nad Hošticemi. Tam je teda opravdu nádherný výhled a jsou vidět takové dvě úžasné místa v Polsku, je to tak?
1: Ano, jezera, Otmuchovské a Nyské jezero.

Posloucháte nedělní výlety, vlastně první víkendové výlety, tedy ty klasické výlety po prázdninách, protože to jsme v průběhu prázdnin navštěvovali naše nádherné zámecké objekty a také soutěžili každý všední den. My jsme vždycky na tomto místě před prázdninami vyhodnocovali soutěž, nejinak tomu bude i po prázdninách, ale dnes tedy není co vyhodnocovat. Já bych se možná jenom ve stručnosti vrátil k tomu zámeckému létu. Tam byly ceny také velmi lákavé, hrálo se denně od pondělí do pátku o cestovatelský balíček. Tam byly sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh. Ta cena byla vždycky stejná. Na závěr týdne jsme z výherců od pondělí do pátku losovali jednoho. Ten vlastně získal soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Bylo to pro dvě osoby. No a minulý pátek, ten předminulý tedy, ne ten, co byl teď před víkendem, ale ten předchozí, tak jsme vylosovali tří výherce zámeckých pobytů, nádherných luxusních pobytů na zámku Třešť. Byla tam spousta bonusů, určitě krásná třeba romantická večeře při svíčkách, nějaký zábal a tak dále a tak dále. Takže to už patří minulosti. Ale nová soutěžní otázka je nachystána, už jste ji mohli slyšet včera, mohli jste se také podívat na náš web, kde ji máme, ten web má adresu výlety.rozhlas.cz. Tak, soutěž nás čeká, tedy ta nová otázka po třetí reportáži. Tak vám držíme palce, pokud s námi i po prázdninách hodláte soutěžit.

0: Lanovka Imperial v Karlových Varech patří mezi nejstarší pozemní lanové dráhy v Evropě. Od roku 1907 spojuje lázeňské centrum města s místem, kde kdysi stávala vyhlášená tančírna Helenin dvůr. Celá je vedená v podzemním tunelu a funguje jako kyvadlový systém. Dva vozy jsou spojeny lanem a vzájemně se vyvažují. Jízdu lanovkou absolvovali i známí hollywoodští herci Morgan Freeman a Tom Cruise. A také naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
1: Jak dlouho pojedeme?
2: Pojedeme 76 vteřin a ocitneme se v dolní stanici vlastně na v centru Karlových Varů u vřídelní kolonády na divadelním náměstí.
1: Říká mi Tomáš Gazárek, vedoucí lanovek z dopravního podniku Karlovy Vary.
3: My projíždíme tunelem, projíždíme vlastně skálou.
2: Ano, ano, celá vlastně trať lanové dráhy vede v tunelu, který byl vykopán v rekordním čase za 3/4 roku. A kopali ho italští tuneláři, kteří hloubili tunely v Dolomitech.
3: Ty koleje, po kterých jedeme?
2: Koleje jsou původní, z roku 1907, je to rarita a je to jediné původní, co nám tady na lanové dráze zbylo od zahájení provozu.
3: Teď se právě míjíme s druhým vozem.
2: A teď jedeme po takzvané Aptově vyhybce. Každý vůz má vlastně nákolek na vnější straně, který vodí ten vůz, takže stejný vůz jede vždy po stejné straně. Není to jako vyhybka na dráze, kde se můžou ty lokomotivy proměňovat, ale každý vůz jede po stejné straně.
1: Dobrý den, můžu se zeptat. Vy jste teďko přijeli lanovkou. Řeknete mi, jak se vám ta jízda líbila?
4: Ani jsme si toho moc nevšimli za tu minutu vlastně.
5: Super zážitek.
1: Řídící stanoviště, vstupujeme.
6: Zde máme řídící stanoviště, lanová dráha je řízená průmyslovým automatem, který je spojený s počítačem. V podstatě strojník dělá dozorčí službu, kontroluje, jestli nejsou nějaké poruchy, jestli je v pořádku souhlas s jízdou a všechno ostatní.
1: Vy lenčí strojník. Řešil jste někdy nějakou nebezpečnou situaci?
6: Ne. Většinou se dělou takové běžné věci, jako třeba překročení rychlosti. To je, když jede plný vůz dolů a prázdný nahoru, tak to má tendenci zrychlovat. Nebo naopak zase, když jede nahoru plný vagón a dolů prázdný, tak ono to přijede do stanice a jak ty lidi vystupují, tak to malinko cukne, takže to je, hlásí to poruchu, že vagón je mimo stanici.
1: My teď s Tomášem Gazárkem vstupujeme do strojovny. Ta je pečlivě uzamčená. Tak na co se díváme?
2: Tady máme hlavní motor, to asynchronní stejnosměrný motor s nuceným chlazením. Tady vidíme hydraulický systém hlavní brzdy. Tato hlavní brzda je bezpečnostní brzda, která je při provozu otevřená a spíná se vlastně o brzdí při nějakých poruchách lanovky, jako je třeba překročení rychlosti o 15%, nebo když někdo z provozních zaměstnanců zmáčkne tlačítko Stůj nebezpečí. Může ho zmáčknout buď řidič lanové dráhy, nebo průvodčí. Mají v každé kabině v lanovce, ve vagóně, mají taky tyto tlačítka, která můžou kdykoliv aktivovat.
1: Lanovka Imperial denně přepraví až 1500 cestujících. Je součástí městské hromadné dopravy a navazuje na autobusovou linku číslo 13.
0: Říká naše redaktorka Jana Strejčková o nejstrmější a také nejstarší české pozemní dráze, karlovarské lanovce Imperial. A i když jízda trvá jen něco málo přes minutu, jde o opravdu nevšední zážitek, který byste při návštěvě lázeňského města rozhodně neměli vynechat.

0: Prokopa Diviše zná většina lidí jako vynálezce bleskosvodu. Rodák ze Žamberka v Pardubickém kraji ale předběhl svou dobu i v dalších oblastech. Experimentoval s elektřinou, snažil se ji využít při léčení a sestrojil také unikátní hudební nástroj. Jeho život, bleskosvod i méně známé objevy připomíná muzeum v domku, který stojí na místě jeho rodiště v Žamberku. Vezme nás tam naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme vstoupili do domku Prokopa Diviše spolu s ředitelem muzea v Žamberku Jindřichem Žákem. Ten domek sice není úplně ten původní, ve kterém se Prokop Diviš skutečně narodil, ale je přesně na stejném místě, dalo by se říct mezi Žamberkem a Helvíkovicemi, a představuje Divišův život a vynálezy.
2: My Prokopa Diviše připomínáme tradičně expozicí, kde máme zmíněné jeho životní osudy, ta nejvýznamnější data, to, kdy procházel klášterem v Louce nebo na Přímětické faře. Ale zároveň máme tady také elektrostatickou laboratoř. Vysvětlujeme, jak funguje statická elektřina, a dojdeme až k té velké Wirschmundově cívce, což je takové plastové kolo, má na sobě kovové jazyčky, a když točíte klikou, tak vytváříte blesk o vysokém napětí. A ten pak napojujeme na různé přístroje a ukazujeme, jak ta statická elektrika funguje.
1: Je to bezpečné?
2: Nesmíte do toho sahat, pak ano.
1: Názorná ukázka, tak to zní jeden z vynálezů Prokopa Diviše, i když předpokládám, že on to asi neměl takhle sofistikované.
2: Měl něco podobného. Prokop Diviš vytvářel statickou elektriku za pomoci velké skleněné koule, kterou třel jelení kůží, a nabíjel si takzvané leidenské láhve, což byly takové speciální baterie, bychom mohli říct. Když si představíte 5-litrovou zahvářovací láhev omotanou alobalem, tak to vypadá velmi podobně. A dokázal je skutečně nabít až na velmi vysoké napětí a z těchto lahví poté čerpal energii například na léčení revmatismu.
1: Elektroléčba se dnes běžně používá, takže dá se říct, že Prokop Diviš byl i průkopník v lékařství?
2: V lékařství úplně ne, ale byl průkopníkem v léčení za pomoci elektřiny. Skutečně byl jedním z těch prvních lidí na světě, což se málo ví. Málo se také o něm ví, že on byl jedním z prvních lidí, kteří používali elektřinu k pohánění hudebních nástrojů. On sestavil hudební nástroj, který se nazýval latinský Denis d'Or. Byl to nástroj, který měl 3 klaviatury, několik stovek strun. A když na něj hráli, tak do těch strun pouštěli statickou elektřinu. A údajně to dokázalo napodobit zvuk celého orchestru. Tento nástroj dokonce předváděl před Marií Terezií a císařem Františkem Štěpánem a dostal za to i stříbrnou medaili od císařského páru.
1: A kde je takovéhle mu zásadnímu vynálezu konec?
2: Bohužel nevíme. Když byl zrušen Loucký klášter, tak Josef II., císař Josef II., si vzpomněl na tento hudební nástroj, který jako malý chlapec viděl na císařském dvoře, a nechal si ho převést do Vídně. Ve Vídní chvíli byl, koncertovalo se na něj, a poté byl převezen do dnešní Bratislavy, do Prešpurku, kde bohužel veškeré zmínky o něm končí.
1: A nějaký druhý takový exemplář neexistuje?
2: Bohužel, ani duplikát, ani exemplář, ani výkresy, ani nákresy nemáme. A my o tom to nástroj víme vlastně jenom ze vzpomínek všech hudebníků, kteří na něj hráli. Období baroka, to je to krásné období, kdy si všichni píšou deníky a zapisují do nich úplně všechno. A ti nejvýznamnější hudebníci, kteří byli na císařském dvoře, psali o tom, že hráli na ten Divišův nástroj a že byl tak úžasný, že by ho sami chtěli domů a sami na něj chtěli pravidelně koncertovat.
0: Říká ředitel Žamberského muzea Jindřich Žák. Divišův hudební nástroj tak v Žamberku neuvidíte, ale řadu jeho jiných vynálezů ano. V interaktivní expozici si navíc můžete sami vyzkoušet jednoduché pokusy se statickou elektřinou a zjistit, že Prokop Diviš nebyl jen vynálezcem bleskosvodu, ale také výjimečným experimentátorem, který svou dobu v mnohem předběhl. Výlety. Jak jsem slíbil, máme po třetí reportáž, je tu nová, vlastně první poprázdninová soutěžní otázka, a pro ní jsme se vypravili do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, tak už jsem včera doporučoval, rozhodně si udělejte čas na cestu lanovkou. My jsme vám dnes jednu představili, to je lanovka v skutku netradiční, pozemní nebo spíše podzemní, vede totiž podzemí v tunelu, je z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial, nebo opačně pochopitelně. Jenže v tomto lázeňském městě najdete i druhou lanovku. Její spodní hranice je v uličce Mariánská. A tak se ptáme, věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Jsou opět dvě možnosti. Za A, na výšinu přátelství k rozhledně Diana nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Ačko, Diana, Bčko, Thermal. Ta písmena potřebujete do textové zprávy, protože tak musíte odpovědět, to je vlastně princip té naší soutěže. Pošlete do nedělní půlnoci textovku, pokud dáte správně Ačko nebo Bčko, tak jste ve slosování. Tentokrát o rychle schnoucí ručníky, pro 5 posluchačů to je. A znění té textové zprávy, výlety, krátce vylety, následuje mezera, pak Ačko nebo Bčko a následuje druhá mezera. Po ní přidáte vaše křestní jméno, příjmení a doplníte adresou. Do nedělní, tedy dnešní půlnoci, odešlete na telefon 90 011 04. Službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a je spoplatněná částkou 4 koruny. No a hlavní cena za celý měsíc září hrajeme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky a v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha 7 krásky na cestách. No a jak můžete tuto cenu vyhrát? Docela jednoduše. Vezmeme na konci měsíce, nebo spíš na začátku příštího měsíce, všechny správné odpovědi, no a z nich vylosujeme jednoho z vás, tedy majitele nové hlavní ceny. Tentokrát té zářijové. Držíme palce.

0: Na severozápadní hranici chráněné krajinné oblasti Český ráj se nachází kras Turnovské pahorkatiny. Nově se tak jmenuje přírodní památka, dosud uváděná jako Ondříkovický pseudokrasový systém. Jde o nejvýznamnější kras na území Čech. Z větší části je schovaný pod zemí, ale na pár místech přeci jen vystupuje na povrch. Tím nejvýraznějším je vývěr zvaný Bartošova pec neboli jeskyně, ze které vytéká pramen. A my se k němu vydáme s naším libereckým redaktorem Jaroslavem Hořením.
1: Asi nejvýraznějším místem krasu u Turnova je Bartošova pec mezi Frýdštejnem a Turnovem. Tady nám vytéká vlastně ze skály pramen, nebo je to vůbec pramen?
2: Ano, určitě se to může nazývat pramen, protože vlastně je to místo, kde podzemní voda vychází na povrch.
1: Říká Jakub Mareš, hydrogeolog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Říkali jsme kras u Turnova, ale ještě celkem nedávno se říkalo Ondříkovický pseudokras. Proč ta změna?
2: No, je to z toho důvodu, že jsme vlastně v pískovcové oblasti, všude tady jsou nějakým způsobem pískovce, i tenhle materiál je vlastně pískovec a dřív nikdo nevěřil tomu, že v pískovcích může vzniknout kras. To se zjistilo až na základě nějakých detailních průzkumů, jak celkově toho systému, tak toho materiálu, a ten materiál má tak velkou vápnitou složku, že umožňuje vlastně vznik propustných kanálů, čili klasického krasu.
1: Takže někde nad námi ta voda vtéká vlastně do země a tady nám vytéká.
2: Je to přesně tak. Tady v téhle relativně malé oblasti je velmi velké množství různých potůčků, slepých údolí, závrtů, které se ztrácí pod zem, a ta voda pak následně vytéká v pramenech o stovky metrů, někdy i kilometry dál.
1: Jak velký je vlastně ten kras u Turnova?
2: Plošně se jedná vlastně o relativně malou oblast, tedy těch vápnitých pískovců od Dolánek směrem na Roudný voděrady, čili to plošně je vlastně malý systém, ale tím významem opravdu je nejvýznamnější v Čechách.
1: Před námi je jeskyně, jak dlouhá je a dá se tam vůbec vlézt? Je to velký prostor, malý prostor?
2: Ta jeskyně je dlouhá přibližně 200 metrů. Vlézt se dá, teďko prvních několik metrů, to bylo i uměle rozšířený, čili tam se dá dostat bez problémů. Dalších několik metrů je potřeba jít po čtyřech, té vodě, která má 9 stupňů, čili to není úplně příjemný, ale následují pak různé sifony a polosifony, čili pro normální lidi je to nepřístupné, tam musí opravdu potápěči. Jinak ta délka jeskyního systému nejspíš není konečná.
1: Kras a jeho zajímavosti jsou hlavně v podzemí, ale můžeme tady kromě Bartošovy pece ještě v okolí něco dalšího zajímavého navštívit s tím souvisejícího?
2: Určitě těch míst je tady velké množství, mimo teda tady ty jeskyně, jsou to většinou ty ztrátová místa těch toků, slepá a poloslepá údolí u Roudného a Ondříkovic, tak například závrty u Borku, u jeskyně Šálení smyslů, kde jsou typické kruhové závrty a potok, který koncentrovaně se ztrácí do podzemí.
0: Říká hydrogeolog Jakub Mareš, který k pozoruhodné krasové oblasti zavedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. A pokud byste se vydali dál údolím Vazoveckého potoka, dostanete se k dalšímu zajímavému výletnímu místu, skalnímu městu zvanému Maloskalská drábovna.

je tu závěr připomenutí soutěžní otázky první po prázdninové. My jsme se pro ní vydali do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, nebo možná znáte Karlovy Vary, tak si udělejte čas na jízdu lanovkou. My jsme vám dnes představili tu, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. Ale soutěž se týká jiné lanovky. Tu najdeme na jiném místě, její spodní hranice je v uličce Mariánská, tolik nápověda. Ptáme se, kam vás tato kolejová lanovka vyveze. Může to být za A na výšinu přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Jedna odpověď je správná, druhá vás zmate, já myslím, že ne, že to bude nebo je velmi jednoduché. Hrajeme o rychle schnoucí ručník pro 5 posluchačů. Výherce budeme znát příští týden, příští víkend tedy budeme losovat. Tam se dovíte, zdali právě vy nevyhráváte. No a všechny správné odpovědi řadíme do slosování na začátek příštího měsíce a tam vylosujeme jednoho z vás, který získá hlavní zářijovou cenu. To je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou 7 krásky na cestách. Vedle naší soutěže najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jsou tam i reportáže, fotografie k reportážím, i to, jak se píše textová zpráva. Tak já to ještě výjimečně připomenu. Píše se takto. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera. Pak napíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Nezapomínejte na poštovní směrovací číslo. Zprávu pošlete do dnešní půlnoci, vždycky je to tedy do nedělní půlnoci. A telefon 90 011 04. Stát vás to bude 4 koruny. No, kdybych na cokoliv zapomněl, tak se sejdeme opět příští víkend, v sobotu po 13. hodině po zprávách, no a všechny zajímavosti najdete ještě jednou na našem webu, jehož adresa je výlety.rozhlas.cz. Pavel Kudrna se loučí jménem celého týmu výletů, těšíme se na vás, doufám, že se budeme scházet i po prázdninách, nezapomeňte soutěžit za ty 4 koruny, ta hlavní cena, i ty malé ceny rozhodně stojí. Mějte se moc pěkně, hezký zbytek neděli a úspěšný nový pracovní týden.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic opraví silnici 1/21 u Františkových lázní. Výstava věnovaná jednomu českému dětskému kulturnímu seriálu míří do Karlových Varů. Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla a zítra bude oblačno až zataženo, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Ředitelství silnic a dálnic opraví silnici 1/21 u Františkových lázní v úseku mezi Zátiším a Amerikou. Jak uvedla mluvčí ŘSD Petra Drkulová, vymění se asfaltový povrch, upraví krajnice a pročistí příkopy. Řidiči musí počítat s částečnou uzavírkou. Oprava je rozdělena do 6 etap. Silnice 1/21 zůstane po celou dobu průjezdná. Doprava bude vedena kyvadlově a řízena pracovníky stavby. Mimo pracovní dobu semafory. Práce za 27 milionů korun začnou v pondělí 7. září a potrvají 2 měsíce. Originální kostýmy, dobový obývací pokoj a poslechová místnost, velkoformátové zajímavosti, fotokoutek a interaktivity pro malé návštěvníky. To všechno nabídne výstava, která bude otevřená v Alžbětiných lázních v Karlových Varech. Víc prozradil za realizační tým Jan Porada.
2: Je před námi výstava putovní, kterou jsme zahájili na jaře v Třešti. Je to výstava u příležitosti 60. výročí uvedení pilotního dílu seriálu Pana Tau, kultovního, už by se dalo říci, a my ji přivezeme 8.9. do Karlových Varů.
0: Slavnostní vernisáž v Alžbětiných lázních bude 8. září v 17 hodin. Expozice je realizována se svolením syna scénáristy Oty Hoffmana. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Nová metodika Drážního úřadu konkretizuje obsah výcviku v jednotlivých školících střediscích dopravců. Cílem je zkvalitnit výcvik strojvedoucích a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Federace strojvůdců zavedení jednotných pravidel pro výcvik vítá, říkají viceprezident Jaroslav Vincour.
3: Ten uchazeč o to povolání by měl víc z jakéhokoliv výcvikového střediska v podstatě stejně kvalitně vycvičený. Takže to určitě vítám, protože i to byly věci, na které se poukazovalo dřív, že některé ty střediska výcviku zdaleka nedosahují té kvality.
0: Více se ve výcviku budou využívat i trenažéry, na kterých strojvedoucí procvičují krizové scénáře. Erupce indonéské sopky Anak Krakatoa u západního pobřeží ostrova Java zastavila provoz na jednom z největších letišť jihovýchodní Asie v Jakartě. Citlivé přístroje na mezinárodním letišti Soekarno-Hatta zaznamenaly sopečný popel přímo na letištní ploše i v okolí. Úřady rozhodly o okamžitém zastavení domácích i mezinárodních letů.
4: Rozhodnutí postihlo více než 300 letů. Sopečný popel navíc přístroje identifikovali i ve výšce kolem 6000 metrů, což by mohlo ohrozit letadla ve velmi vytížených koridorech nad ostrovy Java a Sumatra. Indonéské úřady tvrdí, že vlna tsunami aktuálně nehrozí, ale současně varují, že Anak Krakatoa je pověstná těžko předvídatelnými výbuchy a k opatrnosti vyzývá hlavně rybáře na západním pobřeží Javy. V roce 2018 zabila tsunami bezprostředně po překvapivém výbuchu této sopky více než 400 lidí. Z Asie David Jakš, Český rozhlas. Sport.
0: V Sokolově se tento víkend jel 8. ročník vytrvalostního cyklozávodu Sokolovská 24 MTB. Závod začal včera, kdy bajkeři jezdili na okruzích u jezera Michal po 6, 12 nebo 24 hodinách. Časově nejnáročnější, takzvanou královskou 24 hodinovku, vyhráli v mixu Anna Motlová a Miroslav Motl, kteří dohromady ujeli 447 kilometrů. V ženách královali Petra Janusová a Hana Baluntová, které společně najeli 249 kilometrů, a v mužích Václav Květoň a Petr Zítek, kteří našlapali 440 kilometrů. Vítězové v dalších kategoriích jsou k dispozici na webu www.sokolovska24mtb.cz.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude oblačno i zataženo, odpoledne se může objevit výjimečně slabý déšť, večer pak ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia i na horách, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20 stupňů Celsia, povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Ostrově na Karlovarsku na místní silnici směrem na obec Hájek se u pivovarského rybníku srazila motorka s cyklistou. Na místě jsou záchranáři.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pěkné odpoledne ve 14 hodin a 5 minut. Po výletech pokračuje nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a v téhle hodině jako první pokračuje písničkou, která včera mimo jiné zazněla na zaplněném novém náměstí v Sokolově v rámci závěrečného koncertu Dne horníků. Možná jste se tam spolu potkali, tak si pojďme připomenout jeden z hitů, který zazněl v první polovině celého vystoupení. Nie, alebo ano, tady jsou No Name.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie.

0: dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary i 3 minuty před 2:30 v neděli odpoledne. Do přehrady Březová přitéká méně vody, než kolik z ní musí povodí Ohře vypouštět. Hladina proto dál klesá, tak se na přítoku místo vody objevuje bahno a obnažené břehy. Vodohospodáři žádají o mimořádné snížení odtoku, aby v nádrži zůstalo víc vody. Omezení množství vody by ale mohlo ovlivnit život v řece pod přehradou. Rybáři tam v létě kvůli suchu nemohli doplnit rybí obsádku, kterou v zimě zdecimovali kormoráni.
1: Mně to tak přijde, že se asi ani pomalu nic nepřitejká.
2: Říká Martin Červenka, hospodář Karlovarského rybářského svazu. Stojíme u místa, kde se řeka teplá vlévá do Březovské přehrady. Za běžné situace tady hladina přechází v mokře, teď ale kam až se podíváme, vidíme jen bahno. Vypadá to tady jako měsíční krajina.
1: Na té hráze to moc jako není tak vidět, tak jako tady v těch mělčích místech, no, co to vlastně jako by udělalo na té přehradě.
2: Teď tady ani na vodní hladinu nedohlédneme, kolik tady chybí vody.
1: Půl kilometru až kilometr odhadem.
2: Jak to tu bývá hluboké?
1: 2 metry.
2: Povodí Ohře zvažuje omezení odtoku z přehrady. Méně vody by ale mohlo ohrozit život pod nádrží.
1: V letošním roce je pro nás vzácnější tady ta Březovská přehrada. Říkám už jenom vzhledem k tomu, jaký byl vliv na ten tok pod tou přehradou v jarních měsících a zimních měsících od toho kormorána.
2: I přes déšť a ochlazení v posledních dnech přitéká do přehrady stále méně vody, než z ní vodohospodáři musí vypouštět. Pokračuje mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
3: V současné době je přítok do vodní nádrže 150 litrů za vteřinu a odtok je 222 litrů za vteřinu. Jedná se o množství vody, které musíme udržet, aby ve vodním toku pod hrází byly zajištěné jeho ekologické funkce.
2: Hladina vodní nádrže Březová už klesla pod takzvanou hladinu stálého nadržení. Jde o nejnižší provozní úroveň, pod kterou se voda z nádrže za běžných podmínek nevypouští.
3: Ve chvíli, kdy se situace zhorší, jako je v současné době, tak žádáme o mimořádnou manipulaci.
2: To znamená vypouštět méně vody, než je minimální zůstatkový průtok. Ten určuje vodoprávní úřad, v tomto případě Karlovarský kraj.
3: Ve chvíli, kdy dostaneme povolení od krajského úřadu k mimořádné manipulaci a hladina klesne ještě o 1,7 metru, pak přistoupíme ke snížení odtoku z nádrže.
2: Hlavní účel vodní nádrže Březová je protipovodňová ochrana města Karlovy Vary. Nebyla tedy stavěná na dlouhodobé nadlepšování toku pod nádrží. Z Březové u Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Zdraví v cajku.
1: Jednoduchý cukr vyvolává složité otázky. Tak se to má s fruktózou, o které si přichází povídat Miroslav Šuta. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co dalšího víme o fruktóze, kromě toho, že jde o jednoduchý cukr?
2: Vyskytuje se v přírodě, zejména v ovoci, odtud pochází také název fruktóza, najdeme ho i v medu, nicméně i pokud si budete kávu nebo čaj sladit řepným nebo třtinovým cukrem, tak ten je vlastně směsí glukózy a fruktózy, čili setkáváme se s ním každý den.
1: Teď mě zajímá, proč se právě fruktóza stala hitem potravinářského průmyslu.
2: Odpověď je poměrně jednoduchá. Je sladší než řepný cukr sacharóza. To znamená, že průmyslníci můžou dát méně cukru například do nějakého pečiva, takže to lépe vypadá a přitom je ten výrobek hodně sladký. Další popularitu fruktóza získala ve chvíli, kdy lékaři prokázali, že užití fruktózy méně zvyšuje hladinu glukózy u diabetiků. To znamená, fruktóza se začala používat pro takzvané diapotraviny, aby si i diabetici mohli dopřát něco sladkého.
1: Jak si fruktóza stojí dneska? Já už jsem nastínil, že vyvolává složité otázky. Čeho přesně se týkají?
2: Ty otázky se týkají hlavně výskytu civilizačních onemocnění. Lékaři už dlouhou dobu pozorují, že dnešní strava bohatá na cukry a tuky vede k obezitě, nadváze, k většímu výskytu nemocí srdce a cév, cukrovky, ale také třeba onemocnění ledvin. Postupně medicína zkoumá jednotlivé složky potravin a ukazuje se, že i fruktóza může být spojená s výskytem některých civilizačních onemocnění.
1: A není to paradox, že se začala dávat zrovna do diavýrobků?
2: Je to velmi paradoxní, protože původně byla fruktóza považována za zdravější cukr. Až poslední vývoj ukazuje, že to, že nezvyšuje hladinu glukózy přímo, nemusí znamenat, že je zdravější. Ukázalo se, že může poškozovat metabolismus složitější cestou a proto dnes se fruktóza do výrobků pro diabetiky už tolik nedává.
1: V té souvislosti, jak moc je odborná veřejnost rozpolcena, co se týče rizik spojených právě s fruktózou?
2: Já zaznamenávám odborné spory v posledních zhruba 20 letech a řekl bych, že v posledních letech se ta miska vah přesouvá spíše ke kritice. Souvisí to s tím, že v minulosti jsme vycházeli jenom z epidemiologických studií a tam je nějaká souvislost, ale nedá se prokázat příčina. Dneska třeba víme, že vysoká spotřeba fruktózy vede v játrech ke vzniku nových tuků, říkáme tomu lipogeneze. A pokud se ty tuky ukládají v játrech, může dojít k jejich poškozování. Dochází také k menší citlivosti organismu na inzulín a to právě může vést vlastně k prediabetu a následně k cukrovce druhého typu.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Jak má k fruktóze přistupovat člověk, který má rád sladké?
2: Tady asi platí oblíbené pořekadlo všeho s mírou. Příliš mnoho jednoduchých cukrů, které máme v potravě, může způsobovat problémy. Čili já za sebe bych doporučoval, pokud se bez sladkého neobejdete, a já jsem ten případ, dát si něco malého, dobrého. Já si třeba dávám kousek kvalitní čokolády.
1: Jaký postup doporučit diabetikům?
2: Tam je to velmi podobné, ale diabetici musí být ještě opatrnější než lidé, kteří cukrovkou netrpí. Čili diabetici by se určitě měli vyhnout slazeným nápojům a měli by přistupovat velmi opatrně k jednoduchým cukrům. Asi je důležité se poradit také se svým lékařem, protože záleží, jak vážná ta cukrovka u toho daného člověka je. Nicméně i diabetik si čas od času něco dobrého, sladkého může dopřát.
1: A jak naložit s ovocem, ve kterém je fruktóza obsažena?
2: Ovoce bych se rozhodně nevzdával. Češi spotřebují méně ovoce než většina Evropanů. Měli bychom naopak s ovocem přidat. Výhoda ovoce je, že obsahuje mnoho pozitivních látek, jako je například vláknina, minerály, antioxidanty a většina ovoce obsahuje poměrně malé množství cukru, takže si ho můžeme dovolit.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT 2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 6. září a své 52. narozeniny slaví švédská zpěvačka Nina Persson. Je známá jako frontmanka skupiny Cardigans, která měla řadu hitů v rádiích především v 90. letech. Nina Persson přišla na svět v roce 1974 ve městě Erbro. Vyrůstala v Jönköpingu v rodině bankéře a sociální pracovnice. K překvapení ateistických rodičů se Nina nechala ve 14 letech pokřtít. Už v dětství se zajímala o muziku a dodnes ovládá hru na bicí, kytaru, harmoniku a klavír. V roce 1992 vznikla právě v Jönköpingu skupina Cardigans. Zakladateli byli kytarista Petr Svensson a baskytarista Magnus Svenningsson, kteří se zpočátku zaměřovali na tvrdší metalové zvuky. Později se ale rozhodli vydat jiným hudebním směrem a začali hledat zpěvačku, která by svým hlasem dodala jejich nově formované kapele unikátní zvuk. Nina Persson, která v té době studovala umění a nikdy předtím nespívala v kapele, opustila školu a na doporučení společných přátel se přidala ke skupině. Její jemný a éterický hlas se stal charakteristickým znakem skupiny a pomohl formovat její hudební styl, který kombinoval popové melodie s melancholickými texty. Nina tak hrála klíčovou roli nejen jako zpěvačka, ale i jako spoluautorka textů. V roce 1994 vydali své debutové album Emmerdale, které se stalo populární zejména ve Švédsku. O rok později zaznamenali mezinárodní průlom s albem Life a následně s hitem La Fool z roku 1996, který se objevil na soundtracku k filmu Romeo a Julie s Leonardem DiCapriem a Claire Danes. Dodnes jde o největší hit skupiny Cardigans.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Mariánské Lázně odstraní reklamy ze sloupů veřejného osvětlení. Na Velké Aně v Novém Sedle na Sokolovsku je nový cyklotrail. Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli senátoři. A zítra bude oblačnost zataženo, teploty do 24 stupňů. Jsou tu nové zprávy, Alenka Poláková. Ze sloupů veřejného osvětlení v Mariánských Lázních postupně zmizí reklamní poutače a propagační panely. Rozhodla o tom městská rada, která chce zejména lázeňskou zónu postupně zbavit takzvaného reklamního smogu.
2: Rozhodnutí o postupném odstranění reklamních oznámení ze sloupů veřejného osvětlení navazuje na nedávno vzniklá pravidla pro vzhled před zahrádek. Technický a dopravní servis teď připraví návod, jak město zakročí v případě porušení pravidel. Dlouhodobé a původní smlouvy na reklamní využití vybraných ploch bude město respektovat, než úplně zaniknou. Z Mariánských Lázní Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
1: Nové sedlo na Sokolovsku převzalo dokončený cyklotrail na Velké Aně. Jedná se o jednoduchou rekreační trasu, která kopíruje v bezpečné vzdálenosti stezku pro pěší. Podle vedení města nabídne nová trať obyvatelům další možnost sportovního vyžití.
3: Výstavba trailu stála přibližně 1,6 milionu korun a 800 tisíc korun pokryla dotace od Karlovarského kraje. Trail kopíruje pěší stezku a je vhodný pro děti i dospělé. Z důvodu křížení s pěší stezkou se bude začátek trailu posouvat přibližně o 10 metrů. Z Karlových Varů, Anna Bečková, Český rozhlas.
1: Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Stráví tím zřejmě velkou část nadcházejícího sněmovního týdne. K projednání do dolní komory se totiž vrací sporné novely. Poslanci budou rozhodovat třeba o novele stavebního zákona nebo nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy opozice ve sněmovně kritizovala a blokovala. Kvůli novele stavebního zákona se obává kolapsu stavebního řízení. Vysvětluje Barbora Urbanová z Hnutí STAN.
4: Z našeho pohledu opravdu nejde o zjednodušení, o nakopnutí ekonomiky, jak to vládní většina teďka momentálně prodává, ale spíš zničení takových těch zvyklostí. A myslím si, že se poměrně dost lidí asi bude divit, co jim může teďka díky novému stavebnímu zákonu vyrůst doslova za plotem.
1: Koalice kritiku odmítá a je připravená senátory přehlasovat. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO se stavební řízení zrychlí a zjednoduší. Poslanci se k zákonům, které jim vrátil Senát, sejdou v úterý. Do Kyjeva dorazili američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Pro vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa jde o první oficiální návštěvu napadené země. V sobotu se dvojice setkala s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Kremlu. Bílý dům následně uvedl, že projednávali plány dalších kroků. Podrobnosti plánuje oznámit v příštích týdnech. Sport. Hokejisté Pardubice a Plzně vyhráli i druhé utkání v Lize mistrů. Dynamo po druhé neinkasovalo a porazilo švédské Žogle 1-0. Plzeň zvítězila nad polskými Tychy 2-1. Naopak Liberec prohrál i po druhé, tentokrát v Salzburku 0-3. Počasí. Noc a zítra bude oblačno až zataženo, odpoledne se může objevit výjimečně slabý déšť, večer pak ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia i na horách, nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Ostrově na Karlovarsku na místní silnici směrem na obec Hájek se u pivovarského rybníku srazila motorka s cyklistou. Nehoda se došetřuje.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Probereme parazitická slova, která to jsou a pletou se do cesty i jazykovědcům. Odpověď přinese dnešní jazykový koutek a ještě předtím budeme soutěžit nebo zvát na akce ještě dnes odpoledne a večer. Tak buďte s námi.
0: Dobré odpoledne

0: Tipy pro volný čas.
1: V krajském městě zaujme program Karlovarského folklorního festivalu. Jeho součástí je až do 18 hodin jarmark lidových řemesel před hlavní poštou a ve Smetanových sadech. Různá vystoupení, například u hlavní pošty nebo mlýnské kolonády, vrcholí programem mezinárodního folklorního odpoledne v Poštovním dvoře. Až do 17 hodin nabídnou program Jiřinkovské slavnosti v Pečovské botanické zahradě. Pro děti jsou připravené tvůrčí dílny, rodinná naučná stezka a Jiřinková schovávačka. Za malou chvíli v 15.30 začíná komentovaná prohlídka zahrady. Galerie 4 v Chebu zve na výstavu Tři cesty. Představuje tři osobité fotografické cesty jedné rodiny. Manželů Jiřího a Jiřiny Hankejových a jejich syna Michaela. Jak vypadá nejstarší kompletní sada hornických karet na světě, mohou vidět návštěvníci expozice knihovny latinské školy v budově Jáchymovské radnice na výstavě Karty s příběhem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

7 míst, 7 různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce 7 karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s Lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na 7 karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou.

0: Pavel Vítek v našem éteru končí, ale začíná soutěž. Mám pro vás dvě vstupenky do Matony muzea v Kyselce. Vstupenky jsou k mání už teď na telefonní lince 221 55 37 37. Linka, která vede k nám do studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Muzeum Matony v Kyselce zve pochopitelně na návštěvníky na cestu historií jedné z nejslavnějších českých minerálních vod. Takže si prohlédnout můžete dobové exponáty, nahlédnout do příběhu Heinricha Matonyho, poznat atmosféru lázní na přelomu 19. a 20. století. Aby tohle bylo vaše, musíte vědět, nebo by bylo dobré, abyste věděli, jak se jmenovala manželka Heinricha Matonyho, tedy toho, který vlastně, dá se říct, značku Matony vytvořil a založil. Buď Wilhelmína, nebo Marie, a nebo Kamila. Ptám se na jméno manželky Heinricha Matonyho, muže, který vlastně založil značku Matony. Ptám se na telefonním čísle 221 55 37 37 a nabízím dvě vstupenky do Matony muzea v Kyselce. Třeba jste přímo od nás z Karlovarského kraje, nikdy jste tam nebyli, nebo naopak teď náhodou projíždíte naším regionem. Jste tady jenom na návštěvě tohoto regionu a rádi byste navštívili Matony muzeum v Kyselce, pak můžete. Dvě vstupenky jsou vaše na telefonu 221 55 37 37. Ale dneska to vypadá, že nás zlobí telefony. Tak to mě velmi mrzí. Opravdu zatím se nedaří dovolat nikomu z vás. To nám udělalo trošku čáru přes rozpočet, no ale já slibuju, že dvě vstupenky do Matony muzea nestrkám do kapsy, nenechám si je pro sebe a budeme o ně soutěžit zase v našich některých nejbližších soutěžích. Tak to zkuste někdy příště, omlouváme se za technický problém, teď už Eros Ramazzotti.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pravý koutek.
1: Míváte občas pocit, že se všude kolem vás začalo vyskytovat nějaké slovo nebo slovní spojení? Všichni ho říkají a vy nakonec zjistíte, že už ho říkáte taky. A pak bývá těžké se ho zbavit. Stává se to i jazykovědcům? Na to se ptám Růženy Pískové z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ani nevíte, jak často. Módní slova jsou v jazyce častým jevem. Lidé se ve svém vyjadřování chtějí například někomu podobat. Přejímají pak do své aktivní slovní zásoby obraty, které daný člověk používá. Poslední dobou se v mluvených projevech takto šíří slovní spojení nějakým způsobem. Tento obrat někdy nahrazuje slovo nějak. Například ve větě musíme to nějak vyřešit. Místo toho mluvčí řekne musíme to nějakým způsobem vyřešit. Jakoby podobu, kdy vyslovuje slova nějakým způsobem, získával čas a přemýšlel už o tom samotném řešení. Slovní spojení nějakým způsobem je v současnosti nadužíváno natolik, že už slyšíme i vyjádření typu ta kniha je nějakým způsobem zajímavá. Zde už se jedná skutečně o slovní vatu. Ani slovo nijak by v této větě nedávalo smysl.
1: A je to takový problém, když člověk při mluvení použije dvě slova místo jednoho?
2: Když se to stane jednou, problém to jistě není. Horší je, když se to přehání. Tomuto jazykovému jevu říkáme multiverbizace. Jde o vytváření víceslovných pojmenování pro skutečnosti, které své jednoslovné pojmenování už mají. Někdy chce mluvčí zdůraznit část významu toho jednoslovného pojmenování, například když místo slova ratifikace použije slova ratifikační proces. Takový ratifikační proces mezinárodní smlouvy trvá určitě mnohem déle než pouhá ratifikace. A někdy multiverbizací nechceme vyjádřit nic speciálního, jenom rozmělňujeme vlastní projev, získáváme čas a pozornost posluchačů a napínáme jejich trpělivost. Tak místo, abychom něco dělali zajímavě, děláme to zajímavým způsobem.
1: A kde se s multiverbizací setkáme nejčastěji?
2: Multiverbální výrazy bývají stylově příznakové, objevují se hlavně v publicistickém, odborném nebo administrativním stylu. Vtipný příklad administrativní multiverbizace funguje v pohádce Čertí brko, kde Lucifer vysvětluje, že peklo je úřad. Jeho podřízený mu pak hlásí, veličenstvo, za minulý měsíc jsme provedli 13 jímek hříšníků. Užívání slovního spojení provést jímku na místo zajmout nebo chytit dělá z pekla v téhle pohádce skutečně úřad. Stejně efektivně jako podobné multiverbizace dělají z úřední češtiny peklo.
1: Nějakým způsobem jsme se dopracovali ke konci dnešního jazykového koutku. Růžena Písková, díky. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

Fleck Nightwork, vzpomínky, zábavné historky, scénky i anekdoty dnes v pořadu Hvězdné návraty. Spojíme se jménem herce a moderátora Vladimíra Čecha. Na dnešek jsme vybrali jeho skeče, písničky, osobní historky a přidáme i fakta z jeho života. Začínáme jako vždycky po zprávách v 16 hodin a ty už tu budou za necelou čtvrt hodinu.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Státní památky v Karlovarském kraji navštívilo v srpnu přes 25 tisíc lidí. V Aši se uskuteční Den prevence, představí práci složek integrovaného záchranného systému. Premiér Babiš připustil snížení schodku, podle něj ale například není možné škrtnout humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky. A zítra bude oblačno až zataženo, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Zámky ve Valči, Kinžvartu a Hrad a zámek Bečov navštívilo v srpnu zhruba 25,5 tisíce lidí. Je to o přibližně 1300 lidí víc než ve stejném měsíci loni. Zámek Kinžvart lákal návštěvníky nejen na zámecké interiéry, sbírky a kabinet kuriozit, ale také na kulturní a společenské zážitky, jako například automobilovou car cult show a další. V Bečově je stále hlavním lákadlem relikviář svatého Maura. Největší nárůst návštěvnosti zaznamenali památkáři ve Valči, říká Alena Michálková z Národního památkového ústavu.
2: Vyšší návštěvnosti přispěl především pestrý program, který vedle prohlídek zámku nabídl také oblíbený multižánrový festival Povaleč, hrané prohlídky a speciální kastelánské prohlídky. Právě spojení jedinečného barokního areálu s kulturními akcemi a netradičními prohlídkami láká do Valče stále více návštěvníků.
0: Na parkovišti u sportovního areálu v Aši se uskuteční Den prevence. Lidem nabídne možnost poznat práci složek integrovaného záchranného systému a dozvědět se víc o prevenci bezpečnosti i první pomoci. Jak uvedlo pořádající kulturní centrum La Rytma, akce je naplánovaná na pátek 11. září. Dopolední program je určený především pro mateřské a základní školy, odpoledne pak široké veřejnosti. Připravené budou ukázky techniky vybavení a činnosti jednotlivých složek. Akce je příležitostí dozvědět se, jak se správně zachovat v různých krizových situacích a co práce záchranářů, hasičů a policistů obnáší. Vládní koalice bude zítra jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by se dalo uspořit zhruba 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům nebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
3: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie ohledně jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože bychom museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
0: Podle Babiše by šlo šetřit například na provozních výdajích jednotlivých ministerstev. Posádka americké letadlové lodě Abraham Lincoln vyplula z Thajska, kde zakotvila na 5 dní. Námořníci je strávili odpočinkem. Teď se vrací do Spojených států. V minulých měsících se loď účastnila bojových operací na Blízkém východě a její posádka strávila v nepřetržitém nasazení přes 200 dnů. Během nich Pentagon čelil kritice kvůli zhoršujícím se podmínkám na palubě. Potíže se měly týkat fungování toalet, zásobování hygienickými prostředky nebo stravování.
1: Sport.
0: Čeští florbalisté zdolali na domácím turnaji Euro Florbal Tour v Chomutově Finsko 3-2 a po zisku prvních bodů skončili třetí.
1: Počasí.
0: Noci a zítra bude oblačno i zataženo, odpoledne se může objevit výjimečně slabý déšť, večer pak ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia i na horách, nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
5: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
4: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
5: To jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
4: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
5: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
4: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
5: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
4: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
5: A jste si tím opravdu jistý?
4: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
5: Nechcete třeba pomoct diváku?
1: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
6: Samota tě někdy tíží.

0: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
1: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, no proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem.
0: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V Krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i Východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
2: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumsej, Salament, Kodok nám čerti nesou.
3: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
2: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
3: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
2: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, který musíme splnit.
3: No, to je...
2: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
3: No, to já chápu, ale...
2: Co máš, co máš?
3: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
2: Krásný,
3: co?
2: Krásný.
3: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí.
2: Další
3: jsem si dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
2: ano.
3: Tak to by mi v celých Krkonoších byl potom jediný hektar lesa.
2: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
3: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
2: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumím. To mi ani neříkej takovýhle věci.
3: Jo.
2: Co tam máš dál?
3: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ono, ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
2: Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
3: teda.
2: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB, no a postřelili ho do ramene, že jo.
3: Svatá prostata.
2: Himmel, Herrgott. Tak ho naložili do volhy, mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej. Pamatuješ soudruha Hajnýho?
3: No jistě, no Hajnej to...
2: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
3: A předsedu ZOSSM taky.
2: Taky jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretář.

0: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
1: A proč by nemohl?
0: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu jí do zadnice. Hergot, Donevetr, tohle jsou stranický prostě problém.
1: Jasně, jasně, jasně.
0: No, tady ty tvoje stížnostičky. No.
1: Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou a poslední už.
0: Ale co zas?
1: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černém dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
0: Krakonoše, soudruho, Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazní. Soudruho.
1: Jasně, no.
0: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruho, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může jet? Dělnická třída? Lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
1: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
0: Je to pod... Co? Akorát ty vaše hory jsou, soudruho, dobrý pro ty podvratný živly.
1: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruho?
0: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruho. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
1: No, král. Dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
0: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
1: A to jako jaký teda?
0: Já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
1: To jako, že tak řve?
0: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... Nikdo si nezávidí. Že?
1: No ale přece jenom soudu teda, jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom paviány v Krkonoších.
0: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
1: Jo.
0: No, ale... Mě už ty tvý divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden. Cestou porazili svině. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšený klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? Ale tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
1: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono...
0: Co?
1: Nebudeš rodit, ne?
0: Ne. Nějak se to ve mně naštosovalo.
1: Jasně. No jo, a co s tím dál? Ono, ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo? A...
0: Podívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
1: To já...
0: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat. No, slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
1: No,
0: neslyšel, to jsem si mohl myslet, Donevetr, Krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v 5. pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano. No, dobrý. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
1: Jasně.
0: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
1: Ale...
0: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
1: No, ale přece...
0: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do macoky, tam se toho vejde.

0: Ještě čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. A ty tvý krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou pravždy.
1: Tak ty takhle, Trautenbergu!
0: Sousede! Ne, soudruhu, Gottwald, zachraň mě!
1: Ještě jednou, Trautenbergu!
0: Gottwald, ne.
1: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
0: Ne.
1: A vyženeme jednou provždy vás.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy: drahý můj. Tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu se hrál v dramatu Oběti a vrazy v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli, opravdu si myslím spousta z nás, nebo většina, dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý?
3: A jo, docela to šlo, no.
5: Jo. Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčasný.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu.
3: Já to viděl.
4: Já.
3: No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No, nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takové hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No, tak děti by to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to víme.
4: No, tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba podívej, tahle je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? Je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak ti řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabyle pohozená hromada písku. A já ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka.
4: No, taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je jako ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takový, to je
4: jaký... O jaký Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Je, aby si byl klinec a o Ferdovi, to je jedno. No, tak
4: Ferda.
3: Leze, hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se optá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo? A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! No jo, z mravence. No nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plachoj.
3: No já vím, takhle tam u toho smíchodu.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane doktore, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co?
4: Ne, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj chodí do školy, to bych ani ne...
4: No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: Já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to domů napíšu.
3: Při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední
4: dát.
6: Prosím o klid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro
4: no jo, ale co tady budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo.
7: Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha?
4: Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel. Teda.
7: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela obourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
7: Úžasně. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Mě zase dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšiml, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno, moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmle, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: No, cst. Ve verších mluviti musíš? Mluviti? Klasiky neprzniti?
3: Jistě samozřejmě, to nebude žádný problém. Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý?
1: Hezkej štěprej verš. Cypher G.
3: No, promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: Jasně.
1: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu tady.
1: Jaký šek?
3: Někde, počkejte.
1: To děláte, prosím.
3: Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
3: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
4: Tohle je Faust v dobrotách.
3: No, to je pravda. Jistě, to není problém.
4: Stračte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem byl o Goethem. Ten napsal Fausta.
3: Aha.
5: Jistě, to se ví každý malý dítě.
3: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracoval víc autorů.
3: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváků?
5: Vladimír, já už jsem vám tady...
3: Já už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
3: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
3: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
3: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
3: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
3: Ano, dobře. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
3: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Nebo odpovídejte mu. Vidíte, že to je počuť.
3: Vidíte, jaká mám na mysli.
5: Normálně počuť. Nechte toho, vám říkám.
3: Ne, kdyby, aby mi...
5: Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
3: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
3: Ano.
5: Soustejte se.
3: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust má tři přání.
3: Jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
3: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání. Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
3: Jo. Tak. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
4: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je hogofogo, Margito. Už tě vidím.
3: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore. Usmívá, usmívá, ježíte, usmívá. Halucinou. To by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
6: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech, moderátor, že jo?
3: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady se mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil se moje přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
3: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
3: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
3: No jaký přání? Já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
4: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl.
3: A kam už dávno patří.
4: Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
3: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Haničko.
2: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefonu.
6: Myslíte?
2: No tak 50 na 50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem, že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Nefem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, já jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam to kouk, říkal, krásno, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě o podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké jako větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli o manželovi asi nemluvím, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak říkal
4: pan Čech. Kdybyste to dělal v autě?
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějaké, ale to bylo zarazené.
3: Ne, krásná dobře situace, obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí, a šli ke mně. Já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: A tam stál zlatý kolovrat.
4: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011. Bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
5: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
6: vždycky,
5: celý život.
6: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
5: vždycky,
6: dobrý.
5: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
6: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
5: Já si myslím, že to tak jo, bude. No a ta hvězdina je hvězdy. Ta jedna hvězdička, malinká, slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
6: když existuje. Takhle koukneš na oblou, víš, kde je zhruba?
5: To nevím právě.
6: Já vždy, jo, takhle ty...
5: Nevím.
6: Ty netušíš.
5: Já jsem tak podíval, říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
0: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Sokolov nechal vyměnit hodinový stroj na věži kostela na Starém náměstí. Nevyužitý zámeček v Dalovicích u Karlových Varů bude mít nového nájemce. Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů, zjistila to Česká obchodní inspekce. A zítra bude oblačno i zataženo, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Sokolov nechal opravit mechanismus věžních hodin v kostele svatého Jakuba Většího na Starém náměstí. Město se na výměně muselo dohodnout s římskokatolickou církví, která kostel vlastní. Na noční odbíjení hodin si v minulosti stěžovali obyvatelé okolních domů, říká vedoucí odboru správy majetku Renata Pacaltová.
2: Teď jsme tam nechali dát takový počítač, je napojený na Wi-Fi a nebudou se spožďovat, zrychlovat. A při výpadku se vlastně hned nastaví správný čas a můžeme v těch nočních hodinách ty hodiny vypnout a nebudou odbíjet.
0: Karlovarský kraj pronajme nevyužitý zámeček v Dalovicích na Karlovarsku, Valdorfské základní škole a mateřské škole Vlaštovka. Zámeček v minulosti sloužil střední zemědělské škole Dalovice, která se ale v roce 2019 sloučila s Chebskou. Pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
3: Areál bude sloužit ke vzdělávání s valdorfským zaměřením. Spuštění výuky v objektu Starého zámku plánuje valdorfská škola od září příštího roku. Vedení kraje se s vedením školy dohodlo na nájemném ve výši 95 tisíc korun, a to na základě znaleckého posudku.
0: Pronájem objektu je domluvený na 10 let. Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových. A porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil.
4: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
0: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to za skoro 24 milionů korun. Letecký poplach v Polsku způsobilo hejno ptáků, které mělo letět směrem z Běloruska. Jejich průlet předtím zaznamenaly systémy pro kontrolu vzdušného prostoru. Na síti X to uvedlo operační vedení polských ozbrojených sil. Armáda vyslala do vzduchu vrtulník, aby ověřil, co radar detekoval. Polský vzdušný prostor v posledních měsících už několikrát narušili objekty letící z Běloruska. Obvykle se jednalo o meteorologické balóny. Podobné předměty hlásí i Litva. Sport. Cyklista Matias Vacek ovládl ZLM Tour v Nizozemsku a poprvé v kariéře vyhrál etapový závod. Druhého Němce Maxe Walscheida porazil o 33 sekund. A české basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Čínou 70-74 po prodloužení a po druhé porážce mají jen teoretickou naději na playoff. Počasí. Noci a zítra bude oblačno až zataženo, odpoledne se může objevit výjimečně slabý déšť, večer pak ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia i na horách, nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou většinou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na místní silnici u obce Kfely u Horního Slavkova narazil cyklista do svodidel, na místě jsou záchranáři. A dejte pozor, na silnici druhé třídy mezi obcemi Děpoltovice a Odeř na Karlovarsku máme hlášený olej na vozovce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. blahopřejeme písničkou.
5: Tolik zprávy Českého rozhlasu, začíná pořad Blahopřejeme písničkou. Já se jmenuji Jiří Trnka, až do 18. hodiny budeme vyřizovat vaše gratulace. Tak pojďme na to.

Vážená hudební redakce, prosím o zahrání písničky pro mého manžela Pavla Vrzala z Dobřan k jeho dnešním 75. narozeninám. Přejeme mu k tomuto jubileu pevné zdraví, štěstí, také lásku, spokojenost, hodně bezpečně ujetých kilometrů na kole a pevnou ruku při tenisovém klání. Moc děkuji za zahrání, manželka Vendula a děti s rodinami. Písničku prosím, no jistě, od Karla Gotta Být stále mlád, tak vše nejlepší.

Vážená redakce, zahrajte prosím písničku Čerešně od Hany Hegerové pro paní Janu Loudovou, která tento týden oslavila 82. narozeniny. Obec Klášter jí srdečně gratuluje a přeje vše nejlepší. Hodně štěstí, zdraví, ale také spokojenost do dalších let. A tu už jsou Čerešně.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

nedělním programu Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje posloucháte pořad Blahopřejeme písničkou. Hned dvě gratulace k nám dorazily z Otročína. Pojďme je přečíst. Dne 6.9. zahrajte prosím pro paní Věru Kohoutkovou z Otročína, která slaví v těchto dnech své 70. narozeniny, a také pro paní Anu Velátovou z Otročína, která slaví v těchto dnech své 73. narozeniny. Do dalších let jim hodně zdraví, štěstí, také pohody přeje obecní zastupitelstvo v Otročíně a také Český rozhlas.

Tady je Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Vždy v sobotu a v neděli mezi 17. a 18. hodinou přicházíme s pořadem Blahopřejeme písničkou. V něm blahopřejete vy. A aby se k nám ty vaše gratulace dostaly, tak ten nejjednodušší způsob je vstoupit na stránky rádia vašeho kraje. V dolní části vyplníte formulář, kdo jste, pro koho budeme hrát. Přidáte nějakou milou gratulaci, možnost vybrat i nějaké písničky, potom zdali v sobotu nebo v neděli. Byste žádali, abychom vaši gratulaci odvysílali a my tak uděláme. Ze všeho nejlepší je, když ta gratulace v rozhlase lícuje i s vaší gratulací doma nebo někde na zahradě. To pak tomu oslavenci udělá velkou radost. Je to

Dobrý den, k životnímu jubileu našeho dlouholetého člena, pana Jaroslava Kadlece z Kouta na Šumavě, bychom chtěli poblahopřát písničkou Jana Nedvěda všechno nejlepší. Přejeme mnoho štěstí a hlavně zdraví. To přejí hasiči z Kouta na Šumavě.

Tady je Český rozhlas, pořad Blahopřejeme písničkou. Vážení v redakci, prosil bych o zahrání písničky Jihočeské hospůdky od Doubravanky k dnešním narozeninám pro pana Josefa Weisse z Chotěšova. Hodně zdraví, štěstí, také pohody a mnoho společných přání přeje švagrová Marie. K přání se připojuje manželka Jana a švagr Jiří. Moc děkuji za zahrání, přeji pěkný den, paní Marie Špacová.

My jsme Český rozhlas, jsme rádio vašeho kraje a tady je pořad Blahopřejeme písničkou. Hned 4 gratulanty máme v jedné várce. Řekneme Bohumila Adamová, 70 let, Hildegarda Wilhelmová, 87 let, Rudolf Hoffmann, 87 let a 92. narozeniny má paní Jaroslava Knotková. Vážení jubilanti, jménem obecního úřadu a jménem všech obyvatel naší obce bychom chtěli vyjádřit naše nejupřímnější gratulace k vašemu významnému životnímu jubileu. Přejeme vám mnoho zdraví, štěstí, také spokojeného života v nadcházejících letech. Za všechny obec Heřmanova Huť. A tady už je vaše písnička.

Neděle, bezmála 18 hodin, já jsem Jiří Trnka, je čas, abych se rozloučila. Tak se tedy loučím se na týden, protože příští týden nebudu, bude tady za mě milá kolegyně Iva Kokešová, ale rovněž jí tak posílejte gratulace, ona je s úsměvem všechny vyřídí. Tak naslyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
2: Osmnáct hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Ředitelství silnic a dálnic opraví silnici 1/21 u Františkových Lázní. Na exkurze nebo vycházky do přírody láká správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky v daném měsíci. A zítra bude oblačno až zataženo, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Ředitelství silnic a dálnic opraví silnici 1/21 u Františkových Lázní v úseku mezi Zátiším a Amerikou. Jak uvedla mluvčí ŘSD Petra Drkulová, vymění se asfaltový povrch, upraví krajnice a pročistí příkopy. Řidiče musí počítat s částečnou uzavírkou. Oprava je rozdělena do 6 etap. Silnice 1/21 zůstane po celou dobu průjezdná. Doprava bude vedena kyvadlově a řízena pracovníky stavby mimo pracovní dobu semafory. Práce za 27 milionů korun začnou v pondělí 7. září a potrvají 2 měsíce. Chráněná krajinná oblast Slavkovský les patří k větším i starším chráněným krajinným oblastem v Česku. Jedná se o jedinečné území v trojúhelníku Západočeských lázeňských měst, které ukrývá mimořádné přírodní bohatství. Správa HKO pořádá pravidelně různé exkurze nebo vycházky právě za krásami zdejší přírody. Co chystá v nejbližší době, prozradila odborná pracovnice HKO Slavkovský les Jana Rolková.
4: Teď v září budou netopíří noci, budeme mít vycházku na Jelení říji, na Kladskou, nebo třeba na festival ptactva, případně další vycházky do přírody.
2: Risk radar České asociace pojišťoven je nový měsíční indikátor, který má varovat lidi před možnými riziky. Asociace ho poprvé zveřejnila tento týden. Radar vychází z dat pojistných událostí z dřívějších let a názorů expertů. Cílem je doporučit lidem, jak upravit podmínky v pojistných smlouvách, aby zamezili větším škodám. Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v Kyjevě o ukončení rusko-ukrajinské války. V sobotu se v Moskvě sešli s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Dnes mluvili o řešení konfliktu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským za přítomnosti zástupců Francie, Německa a Velké Británie.
5: Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Kyjeva oproti očekávání vlakem a ne letadlem, ačkoliv Ukrajina i Rusko vyhlásili až do pondělní půlnoci moratorium na letecké údery na své metropole. Podle Jareda Kushnera nechce americký prezident jen konec války, ale i vytvoření podmínek pro dlouhodobý mír na Ukrajině. I Volodymyr Zelenský potvrdil, že si všichni na Ukrajině přejí, aby už válka nebyla a byl nastolený spravedlivý mír, takový, aby už Rusko nemohlo agresi proti Ukrajině zopakovat. Steve Witkoff označil rozhovory za obsahově bohaté a řekl, že vyslanci jsou odhodlaní na mírovém řešení dál pracovat, jak to bude potřeba. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Liberce vyhráli v Šancelize podještěcké derby. Domácí Jablonec porazili 2-1. Mladá Boleslav zvítězila nad Baníkem Ostrava 4-0 a Zlín podlehl Teplicím 1-3. V těchto chvílích bylo rozehráno utkání Hradec Králové Sparta Praha.
0: Počasí.
2: V noci a zítra bude oblačno i zataženo, odpoledne se může objevit výjimečně slabý déšť, večer pak ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia i na horách, nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na místní silnici u obce Kfely u Horního Slavkova narazil cyklista do svodidel. Nehoda se došetřuje.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Teď vám udělám trochu chutě. Maďarské klobásy a vína, vietnamské závitky nebo srbská uzená žebra, i to mohli ochutnat včerejší návštěvníci Sokolovského starého náměstí. Zaposlouchat se přitom mohli třeba do ukrajinského zpěvu nebo tradiční slovenské cymbálovky. Proč? Podrobnosti uslyšíte už za chvíli.
0: Dobré odpoledne a Radim Jehlík.

0: jiných jídel.
1: Za malou chvíli další soubor v rámci Dne národnostních menšin.
2: Sokolovské staré náměstí je plné lidí. Poslouchají hudbu, objevují tradice jiných zemí anebo ochutnávají u stánku cizokrajná jídla.
3: Máme maďarské pagáče a maďarské vína a maďarskou papriku, segedy papriku a kaločají papriku. Takže všetko originál. Jen ja nie som originálna, lebo som zo Slovenska, maďarská menšina.
2: Maďarské speciality nabízí k ochutnání pani Alžběta. Zastupuje maďarskou menšinu z jižního Slovenska. Už 15 let žije v nedalekých Karlových Varech.
3: Musíte to ochutnať. Dajte si, oni guláš je vynikajúce. Keď máte rád pikantné veci, máme pikantný guláš, výborný. Alebo pagáče si dajte, maďarské pagáče.
2: Pani Zdeňka, na Dni národnostních menšin, co vás sem přivedlo?
4: Podívat se, jak se vyvíjí naše spolupráce s menšinama.
2: Vidím, že čekáte na hudební program, ano. Zároveň ovšem máte v ruce zbytek tácku, takže jste si dala něco dobrého, co to bylo?
4: Vietnamské závitky.
2: A chutnalo to lépe než třeba v nějakých těch obchodních centrech?
4: Já myslím, že to bylo stejné.
2: Tak rozhodně, ale ještě nějaká další ochutnávka bude.
4: Asi jo, asi se půjdu podívat ještě. Uvidím, co nám budou hrát a potom se podívám ještě tady okolo.
2: Celodenní program představuje skupiny cizinců, které v západních Čechách našly nový domov. Ke svým kořenům se ale stále hrdě hlásí. Srbský stánek tady na akci představuje pan Marián. Co nabízíte?
5: Pleskavicu, chovězu pleskavicu, do domací chleba. Máme čebabčiči, taky suchovězi, máme sarmu, fazoli z úzeny žebra.
2: Prostě samé vaše dobroty. O co tady mají lidé nejvíce zájem?
5: Tak zájem mají na tu pleskavicu, na ten burek doteďkom. A my jsme, jako my bydlíme jako v Praze a jinak jsme Kragujevac.
2: Teď si připadáte tady v Sokolově jako doma, ale.
5: Ano, ano, tak dneska jako domů, takhle se cítíme na tu akci, tak je moc hezka, dobrý.
2: Přehlídku národnostních menšin město připravilo jako součást hornických slavností za pomoci Karlovarského kraje, který výbor právě pro národnostní menšiny založil před 20 roky. Ze Sokolova Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.
7: Sním tajný sen.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: nedělní podvečerní vysílání vám hrajeme taky škvory. Božena Kamenická, které se taky s úctou říkalo Bába Radnická, má právě v muzeu Josefa Hiláka v Radnicích na Rokycansku novou expozici. Připomíná její léčitelské a bylinkářské schopnosti a zároveň vděčnost lidí, kterým pomohla. Byli mezi nimi slavní herci, zpěváci, politici, ale i mnoho v uvozovkách obyčejných lidí. Někteří z nich si přišli na novou expozici věnované Boženě Kamenické podívat osobně.
1: Expozice věnovaná Boženě Kamenické je v takové malé místnosti na konci vstupní chodby a proto, aby si někdo mohl právě dneska prohlédnout, a tak musí vystát docela dlouhou frontu. Čeká tady třeba Monika Šedivcová. Setkala jste se s Boženou Kamenickou?
2: Bylo mi 15 let, ale ještě jednou v životě jsem se vlastně s ní setkala, to už byla velmi stará dáma a to byl dceři rok. A velmi přísně mi zakázala tenkrát si pamatu dávat jakékoliv sladké a dodržovat kvalitní potraviny.
1: No a za vděkem a vzpomíná na Boženu Kamenickou i Josef. S čím pomohla vám?
3: Já jsem se léčil u ní ekzémem a léčil jsem se na astma. Z ekzému mě dostala a za to jí moc krát děkuju.
1: A pomocí bylinek?
3: Obyčejný oves, který mě říkala, abych ty klasa, co neberou koumajiny, si namočil, uvařil a na to se namáčil. A za to jí děkuju, opravdu děkuju.
1: Prokurátorku Kateřinu Fríhofovou, to byla taková premiéra tady v muzeu Josefa Hiláka. My jsme uprostřed relativně malé místnosti, která je ovšem plná předmětů, které léčitelské umění Boženy Kamenické připomínají.
4: Nejrůznější věci, nejenom osobní, řekněme předměty, různé dokumenty, fotografie, ale i šaty, řekněme dobové. Na co jsme náležitě pyšní, tak je ten stůl ordinační, který měla v ordinaci v Radnicích.
1: A předpokládám, že i tahle kniha díků vděčnosti.
4: To je, nechci říct literární dílo, ale je to neuvěřitelné knižní dílo, které obsahuje zpovědi spousty pacientů. A zjistili jsme, že ta kniha má i spoustu volných řádek, takže je možnost, že kdyby se našel někdo, kdo by v té knize chtěl ještě být, tak nemůže oslovit, já mu knihu vyndám a svůj příběh tam může napsat.
1: Odkaz léčitelky Boženy Kamenické připomíná v muzejní zahradě nově představená dřevěná lavička. Její dominantou je právě zobrazení Boženy Kamenické, okolo které jsou děti, kterým pomohla na svět. Já na tu lavičku usedám společně s Martinem Benediktem, což je spoluautor knihy, která vyjde už relativně zanedlouho a bude věnovaná právě Boženě Kamenické.
5: Vychází z mojí letité bakalářské práce, ve které jsem čerpal z různých zdrojů, převážně to byly pamětníci a tentokrát v knize jsme to podložili i různými archivními materiály. Dalším zdrojem byly audionahrávky přímo Boženy Kamenické a jejich přátel, které jsme celé zpracovali a v knize bude možné si některé úryvky vyslechnout pomocí QR kódů. Dozvíte se tam nejenom něco o Boženě Kamenické, ale věnuje se tam i historii vůbec lidového léčitelství a několika dalším známým léčitelům, převážně teda ze západních Čech.
1: Říká Martin Benedikt, spoluautorkou té knihy je Nina Jáchymová. Z Radnic Jan Markup, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: je Lucie a jejich Daniela. A já přidám názvy dalších hitů: Biograf Láska, Můj čas nebo Duhová víla. I díky těmto hitům patří zpěvačka Hana Zagorová k největším legendám české populární scény. Dnes by tato devítinásobná držitelka Zlatého slavíka oslavila 80. narozeniny. Hudební divadlo Kalich při této příležitosti uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2, který je stejně jako první díl postavený na jejich písních.
1: My jsme nehledali, co tam dát, my jsme hluboce zvažovali, co tam nedat, protože těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
2: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž. Ten měl na starosti režii i prvního divácky velmi úspěšného dílu.
1: I když ten zvuk třeba místy posuneme trošičku blíž k divadlu nebo trošičku blíž k současné době, tak ctíme to, aby ta písnička pro lidi automaticky zněla tak, jak ji znají a slyšeli v ní to, co v ní mají slyšet. Plus tam byly momenty, kdy jsme si dovolili, stejně jako u prvního biografu, třeba někde lehce to obohatit o nějakou barvičku nebo nějakou píseň cíleně jako interpretovat jiným způsobem. Ale to byly spíš takové jako zpestření, aby tam bylo nějaký hudební překvapení.
2: V inscenaci se v hlavních rolích představí Denisa Nesvačilová, Filip Antoniu nebo Michaela Tomešová. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
3: Člověk si uvědomuje vlastně, když slyší ty písničky, kolik šlágrů měla. Když byla naživu, samozřejmě člověk si je zpíval a poslouchal na koncertech, když to zpívala, a teď si to člověk ještě víc uvědomuje. Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherné. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost opět.

0: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Scénáristka Uljana Donátová děj napsala o skupině mladých lidí, kteří hledají způsob, jak se v životě usadit a zároveň jít za svými sny.
1: Já už k tomu prvnímu dílu jsem přistupovala s velikánskou pokorou. To je vlastně i případ toho druhého muzikálu. A mám to štěstí, že její písničky velmi často jsou příběhy samé o sobě. Takže pro autora je vlastně snazší nějakým způsobem je napojit do toho děje, protože oni sami vlastně tím, o čem vyprávějí, vám trošku pomáhají posunout ten děj.
0: K nedožitým narozeninám Hany Zagorové vychází také nové 4 album a knižní biografie s názvem Žít tady a teď. Český rozhlas pak na 24. listopadu legendární zpěvačce připravuje koncertní poctu ve velkém sále pražské Lucerny, kde s rozhlasovými symfoniky zaspívá její největší hity třeba Monika Absolonová nebo Kateřina Marie Tichá. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary podpořili prvňáky příspěvkem na školní vybavení. Základní škola v Kladrubech má novou podlahu v tělocvičně. Strana AFD volby v Sasku-Anhaltsku podle prvních odhadů vyhrála. A zítra bude oblačno i zataženo, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovy Vary letos podpořili 491 prvňáků příspěvkem na školní vybavení. Každému město dá 1000 korun. Peníze radnice pošle přímo do základních škol, které zajistí jejich využití. Podpora má pomoct rodinám s náklady na začátek školní docházky, říká mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.
2: Každá škola má trochu jiné požadavky na vybavení právě školáků, tak aby tu 1000 korun využila přesně proto, co budou potřebovat prvňáci přímo v té dané škole.
0: A Kladruby na Tachovsku pořídili novou moderní podlahu do tělocvičny základní školy. Je vyrobená z bukového dřeva a díky matnému laku neodráží světlo, říká ředitelka základní školy v Kladrubech Ilona Křížková.
3: Je velmi odpružená, má tu pružnost udělanou tak, aby byla přímo právě pro ty děti na všechny sporty a nejenom pro děti naší školy, ale také sem chodí i nájemci, chodí sem volejbalistky, chodí sem nohejbalistí a i kroužky tam máme. Takže jako ta tělocvična je vlastně využitá denně permanentně, každý den až do večera.
0: Město za podlahu zaplatilo přes 3 miliony korun. Volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko dnes vyhrála strana Alternativa pro Německo AFD, kterou zemská tajná služba považuje od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF dostala 44 až 44,5% hlasů. Většinu 42 mandátů v zemském sněmu ale AFD podle nynějšího odhadu nezískala. Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. Českému rozhlasu to řekla mykoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
4: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy, hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte 2 košíky.
0: Podle Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Lidé by se měli dát pozor hlavně na muchomůrku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. Aktuální podmínky pro růst hub ukazuje mapa na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: A zítra bude oblačno i zataženo, odpoledne se může objevit výjimečně slabý déšť, večer pak ubývání oblačnosti, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na místní silnici u obce Jindřichovice na Sokolovsku havarovala motorka. Na místě jsou záchranáři.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsií sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí v druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale i tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolují se renální ledvinné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr SLIT-PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsií taky souvisí.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
2: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
3: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale vyšší
1: věk... Kdo je tedy ale ohroženější?
3: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
3: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
3: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
3: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak nezaplatí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
2: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, teda opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho

0: ušli, aby na něm trvali.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Belošovičová, jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
2: Tak začneme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém opravdu dochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
2: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu, jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně, způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly, časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie je prodělaná, zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné. A rozhodně to není ustanovené. Jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytilo eventuální nárůst vysokého tlaku.
1: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy. Co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
3: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
1: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
2: To vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází, a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
1: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
2: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Protože si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
1: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
2: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v této chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
1: Vy se těšíte na miminko?
3: Moc.
1: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
3: Určitě.
1: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
3: Mám, a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
1: Je a tím jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
2: Děkuju moc.
1: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Krnovská synagoga má zpět svou Tóru. Začne židovský nový rok a Vysokou synagogu v Brně připomíná nový poeziomat. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Jaké je fajné léto po židovsku? O tom se mohou přesvědčit návštěvníci už 6. ročníku stejnojmenného festivalu židovské kultury, který se koná od 2. do 9. září v synagoze v Krnově. Kromě tradičního programu, jako jsou přednášky, koncerty, filmové projekce nebo výstavy, letos Krnovská synagoga přivítala novou Tóru. Na podrobnosti se zeptáme organizátora festivalu Roberta Dvořáka. Dobrý večer. Ve čtvrtek se do Krnovské synagogy slavnostně vrátil svitek Tóry. Jaký je jeho osud?
2: Osud svitku bude takový, že v podstatě byl u nás na židovské obci v Ostravě uložený několik let. Nevyužívali jsme ho a naskytla se nám možnost využívat Krnovskou synagogu, která byla jakousi kulturní památkou, a tím, že tento svitek jsme jakoby navrátili synagoze, uložili jsme ho zpět do Aaron HaKodesh, tak synagoga dostala zpět své srdce a je plnohodnotnou synagogou, která se dá po náboženské stránce využívat a máme v úmyslu ji využívat.
1: A ten svitek má nějakou historii, nebo původně patřil do té Krnovské synagogy, nebo jak se k vám dostal?
2: Není to svitek Krnovské synagogy, je to svitek z jedné z ostravských synagog a je to jeden ze 3 svitků, které jsme měli u nás uloženy na obci.
1: Jak vypadalo to navracení svitku Tóry do synagogy? Jak ta slavnost probíhala?
2: Je to překrásná ceremonie, ještě teď jsem plný zážitku. Probíhá to tak, že první jsou modlitby na přivítání svitku, pak jsem vlastně já jako předseda židovské obce Ostrava vnesl svitek za doprovodu našich přeživších holokaustu a přidali jsme jej rabínům. Rabíni udělali celou tu liturgickou část, předávala se významným hostům a rabínům, kteří jsou buď z Beit Dinu nebo přiletěli k této příležitosti z Izraele. A pak byl za zvuku šofaru uložen do schrány na Bíně a stal se součástí synagogy.
1: Židovských festivalů v Česku je více. Před pár dny skončil třeba Štetlfest. Je ten váš festival Fajné léto po židovsku něčím jiný?
2: Je trošku jiný, protože my jsme se součástí vnesení Tóry do Krnovské synagogy bylo i přistoupení židovské obce Ostrava k reformnímu směru judaismu. Podepsali jsme memorandum s Světovou unii progresivního judaismu a Evropskou unii progresivního judaismu a podepsali jsme memorandum s středoevropským Beit Dinem, to je rabínský soud, pod který budeme podle tohoto memoranda spadat, tak je v duchu reformního judaismu. To znamená, že ctíme tradice judaismu, ale jsme jaksi otevřenější pro moderní dobu. Takže u nás se konají různé workshopy pro děti, včetně bohoslužeb. Máme to tak jakoby multifunkčně udělané, že dospělí můžou poslouchat přednášky různé o judaismu, o hebrejském písmě a děti mezi tím můžou na zahradě synagogy trávit na workshopech a na hrách různé aktivity.
1: Říká organizátor Festivalu židovské kultury v Krnovské synagoze Robert Dvořák. Děkuji moc a hezký večer.
2: Já vám děkuji. Naschledanou.
1: Pátek 11. září večer letos začíná židovský nový rok Rosh Hashana. Souzní s ním biblický verš Vylévej své srdce jako vodu před tváří panovníka. Slyšíme ho v podání rabína Šlomo Karlebacha.

0: Nový rok 5787 začíná podle židovského kalendáře s počátkem měsíce Tišri. Provází ho i modlitba Otče náš, králi náš. Hovoří o ní Leo Pavlát.
1: Modlitba Otče náš, králi náš, hebrejsky Avinu Malkenu, jeden z vrcholů novoroční bohoslužby, patří k nejpůsobivějším textům židovské liturgie. Netvoří ji dlouhá básnická skladba, jen sled krátkých prozeb, z níž každá začíná stejně naléhavým oslovením. Obě mají biblické kořeny. Prorok Izajáš volá k Bohu: ty jsi přece náš otec. A na jiném místě říká: Hospodin je náš král. První dochované spojení obou těchto oslovení přináší babylonský Talmud příběhu o ničivém suchu. Jeden z význačných učenců, rabi Eliezer ben Hyrkanos, tehdy pronesl snažnou modlitbu za déšť se 24 požehnáními. Avšak nebe zůstalo zavřené. Po něm se začal modlit jeho žák rabi Akiva ben Josef, později jedna z nejvýznamnějších osobností rabínského judaismu. Otče náš, králi náš, nemáme jiného krále než tebe. Otče náš, králi náš, pro sebe samého se nad námi slituj. A podle talmudského vyprávění začalo pršet. Talmud však odmítá závěr, že Akivova modlitba byla vyslyšena proto, že byl větší než jeho učitel. Vysvětluje, že Akiva, na rozdíl od rabiho Eliezera, dokázal přejít osobní křivdu a netrvat na zadosti učinění. Prosba o boží milosrdenství v modlitbě Avinu Malkénu tak v podtextu oslovuje ještě jinak. Může snad o schovývavost žádat ten, kdo ji sám neprojevuje? Z Akivových dvou prozeb vyrostla během staletí rozsáhlejší litanie, v níž se počet i pořadí veršů v jednotlivých modlitebních tradicích liší. Rytmické opakování slov Otče náš, králi náš, však větám neměně propůjčuje výjimečné napětí a naléhavost. Bůh je člověku blízký jako otec, od něhož dítě očekává soucit, a současně svrchovaný jako král, jehož soud a zákon zavazují. Ten, kdo se modlí, se znovu a znovu vrací k jedinému, o co se může v životě opřít. Prosby se týkají odpuštění a návratu k Bohu, ale také zdraví, obživy, bezpečí, ochrany před násilím, budoucnosti dětí a přijetí modlitby. Otče náš, králi náš, zhřešili jsme před tvou tváří, začíná litanie, která v posledním verši vrcholí naprostou odevzdaností. Otče náš, králi náš, smiluj se a odpověz nám, a když se nemůžeme vykázat skutky, prokaž nám dobrodění a lásku a spas nás. O židovském novém roce židé v Avinu Malkénu prosí i o zapsání do knihy dobrého života a stejná prosba provází tuto modlitbu během 10 dnů pokání, které novým rokem Roš Hašana začínají a vrcholí dnem smíření Jom Kippur. V závěrečné bohoslužbě toho dne však už člověk žádá, aby byl v knize dobrého života zapečetěn. Mezi zapsáním a pečetí zůstává čas pro pokání, změnu a odpuštění. A právě v tom spočívá tichá naděje novoroční modlitby Otče náš, králi náš.
0: Modlitbu Avinu Malkénu na archivní nahrávce zpívá pražská skupina Mišpacha.

0: Brno kdysi mělo monumentální velkou synagogu. V březnu 1939 ji vypálili nacisté. Nikdy poté nebyla obnovena, nedočkala se pamětní desky ani památníku. Letos ale na stěně přilehlého domu přibyl tematický mural od známého brněnského umělce Tyma. A na místě synagogu nově připomíná také takzvaný poeziomat. Na jeho slavnostním odhalení nechyběla Martina Pouchlá.
1: Právě stojím u černého tubusu a budu motat kličkou.
2: Jeden z kolem jdoucích zkouší, jak černá trubka koukající ze země funguje.
1: Zmáčknu tlačítko.
3: Po vyhnání židů z moravských královských měst v roce 1454 se Brno na dlouhá
1: staletí
3: židovské obyvatelstvo uzavřelo.
2: Přístroj nabízí skrze páčku a tlačítko celkem 20 nahrávek. Zachycují vzpomínky i fakta spojená se synagogou, ať už hudbu, poezii nebo mluvené slovo. Jedna z nich se věnuje také velké synagoze, která stála v těchto místech tehdy na brněnském předměstí.
4: Plány připravila renomovaná vídeňská kancelář architektů Johana Romano von Ringe a Augusta Schwendeweina. Stavbu realizoval brněnský stavitel Anton Onderka.
2: Tento hlas patří Kateřině Héferové.
4: Náklady dosáhly částky 100 000 zlatých a stavba také patřila k prvním elektricky osvětleným budovám v Brně. To vše vypovídá o jejím významu i o sebevědomí tehdejší židovské komunity.
2: Z poeziomatu je ale slyšet také Terezu Marečkovou, Jana Kolaříka nebo Bolka Polívku. Poeziomat má podle zastupitele Jihomoravského kraje a předsedy Výboru pro kulturu a památkovou péči Michala Doležela napravovat křivdy, které se vůči možnosti připomenutí velké synagogy odehrály za minulého režimu.
5: Tady v roce 1952 měla vzniknout pamětní deska. Dokonce ji židovská obec konzultovala, komunikovala s tehdejším národním výborem, který po pár letech nečinění židovské náboženské obci odpověděl, že mramorová deska, která byla na zamýšlenou pamětní desku zakoupena, byla ukradena neznámým pachatelem a tím to skončilo.
2: Ondřej Kobza, autor ideje poeziomatů ve veřejném prostoru, uvažuje o tom, že artefakt k pamětní desce nemá vlastně příliš daleko.
6: On to je taková vlastně zvuková pamětní deska, že tady vlastně ty lidi snad, doufám, budou moct prožít to místo skrze tu vyvěrající paměť a nějak skrze to slovo, hudbu si to zpřítomní to místo.
2: Ředitelka kulturního centra Štetl Eva Jildizová připomíná, že nyní je poeziomat provizorně umístěný na staveništi v místě někdejší synagogy a bude po prostoru drobně putovat.
7: Pak se přemístí na roh ulice od listopadu a pak v budoucnu, až tady jednou bude stát ten bytový dům a bude tady už stabilní památní místo pro tu synagogu, tak se přemístí k tomu památníku.
2: Nejedná se o první brněnský poeziomat. Další stojí v otevřené zahradě u brněnské Kásnice nebo na Kraví hoře. Toto je nicméně první poeziomat zaměřený na židovskou tématiku. Práce na textech pro poeziomat dala vzniknout také literárnímu almanachu Nenacházím žádné stopy. Obojí je součástí letošního celoročního projektu Velká synagoga ožívá.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Židovští podnikatelé v New Yorku vytvořili za pomocí umělé inteligence nástroje, které umožňují nahlásit antisemitské incidenty a reagovat na ně. Projekt má též usnadnit kontakt s volenými představiteli a posílit spolupráci mezi židovskými organizacemi. Federace židovských obcí v České republice zpřístupnila online databázi pomníku a památníku holokaustu u nás. Zájemci na ní najdou informace o více než 600 místech a více než 5500 fotografií. Moravská galerie v Brně vrátila potomkům židovské rodiny Hellerů z Hranic na Přerovsku 4 obrazy, o které jejich předkové přišli s nástupem nacismu. Olejomalby starých mistrů přesto ve sbírkách galerie zůstanou. Ta 3 od rodiny odkoupila, 4. od ní dostala darem. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Zítra začne v Lovosicích druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Řidiči neprojedou z centra města k nově budované okružní křižovatce. Od úterý můžou lidé posílat nominace na cenu křesadlo. Zítra bude oblačno až polojasno a ojedinělé déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. V Lovosicích začne druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Od pondělí nebude možné projet úsekem z centra města k nově budované okružní křižovatce. Objízdná trasa povede po silnici druhé třídy kolem obcí Lukavec a Sulejovice. Řidiči dále budou pokračovat až ke kruhovému objezdu u Kauflandu, kde se napojí na původní trasu.
2: Se změnami musí počítat také cestující hromadné dopravy. Nejvíce se změny dotknou linek zajíždějících do oblasti průmyslové zóny, kterou spoje obslouží jen v ranní a odpolední špičce. Výlukové jízdní řády i další bližší informace zveřejnil web městského úřadu. Opatření budou platit do poloviny října. Z Lovosic, Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Od úterý můžou lidé v Jihomoravském kraji posílat nominace na nový ročník ceny křesadlo. Ocenění pro dobrovolníky letos kraj pořádá po deváté. Nominovat je možné jednotlivce i skupiny dobrovolníků starších 15 let, kteří cenu v minulosti ještě nezískali. Jak nominovat, vysvětluje mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žítková.
3: Nominace se podávají elektronicky prostřednictvím formuláře na webu křesadlo.jmk.cz. Čas je do 30. září. Nominovat mohou neziskové organizace, spolky, neformální skupiny, obce, ale také kdokoliv z široké veřejnosti.
0: Stavbaři už zbourali lávku přes Ondřejnici mezi Proskovicemi a Košatkou. Teď na jejím místě staví novou, širší a výš položenou, která lépe zvládne i velkou vodu. Cyklisté a pěší musí trasu objíždět, protože lávka je součástí mezinárodní cyklotrasy v Poodří. Původní dřevěná konstrukce už byla schátralá, říká Miroslav Gebauer z městské společnosti Ostravské komunikace.
4: Tady toto drželo jenom takhle silou vůle na těch betonech, to nebylo nějak chytlé, no, to bylo na pokraji životnosti tohleto. Ty nosné, ty čtyři, které šly přes tu lávku, tak to bylo úplně strouchnivé už. To opravdu, to bylo na hraně životnosti. Sport.
0: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. Po dvou porážkách mají Češky už jen teoretickou šanci na postup do play-off. Na závěr základní skupiny je zítra čeká souboj s Američankami.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra, oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni, na severu kolem 20 a na horách až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 z Brna do Prahy se počítejte se zdržením před Šmejkalkou, výrazně se tam ale zkrátilo, brzdí se jen před sjezdem na Sázavu a pomaleji ve třech pruzích se jede 20 minut zhruba od 37. kilometru. A silnice číslo 3 z Tábora do Prahy zůstává o něco plnější, nejprve mezi Benešovem a Mračí, poté na příjezdu do Senohrab. V obou případech to zabere 5 až 10 minut navíc. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hitparáda Česká dvanáctka.
5: Česká dvanáctka.
6: U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. I po letních prázdninách je v programu vašeho rádia oblíbená hitparáda. I po letních prázdninách roku 2026 máme tady tři novinky a mám tady také 9 největších hitů týdne, tak jak jste ten žebříček sestavili vy svými hlasy. A dnes samozřejmě budete také hlasovat a vaše hlasy budete SMS-kami posílat na číslo 900 1103. Novinky budou mít Vojtěch Dyk, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marian Zima, a také pokáč. Já vám přeji logicky i dobrý den a začneme písničkou, která nám připomene zpěvačku, která se narodila 6. září roku 1946. Jmenuje se Hana Zagorová a její hit Adie bodoval před lety v této hitparádě.

uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím, po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí a...

Hana Zagorová by v těchto dnech slavila 80. narozeniny a my jsme si připomněli úspěšný hit této hitparády v jejím podání a jmenoval se Adie. Před námi jsou dnešní novinky a hned ta první novinka má název Melodie. Zaspívá zpěvák, který má podle mě našlápnuto na vítězství v anketě Zlatý slavík za rok 2026. Jmenuje se Vojtěch Dyk. Yeah.

0: České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Doba je divná, naspívalý Richard Tesařík a předznamenává autorské album Ondřeje Soukupa a textaře Mariana Zimy Písně, které nikdo nechce slyšet. A mým hostem je autor hudby Ondřej Soukup. Ahoj, Ondřej.
2: Děkuji za pozvání, zdravím tě, Martine.
1: Tak kdo je Marián Zima?
2: Marián Zima je novinář slovenský a v podstatě básník, textař, který mi poslal, ale to je dlouho, to je 2,5 roku, nebo co já vím. Prostě najednou mi oslovil a přišly mi texty. A mě těch textů chodí strašně moc prostě. Ale tohle nějakým způsobem, protože oni byli všechny dokonale depresivní.
1: A vy jste se neznali předtím?
2: Ne, my jsme se vůbec neznali. Ty texty byly totálně depresivní a mě to zaujalo prostě, protože to vzbuzuje větší emoce než nějaký nedepresivní texty. No a já, protože já jsem občas měl tak čas mezi tím, když jsem dělal něco tadyhle neděla, a tak jsem si začal psát písničky. Začal jsem si psát písničky a bylo mi úplně jedno, jestli je někdo bude hrát, jestli je někdo bude poslouchat. Prostě psal jsem si tak, jak jsem chtěl. Jo. No a takhle to začalo přibývat a já jsem zhudebnil jednu, druhou a třetí, čtvrtou, až dohromady jsme vlastně dali 9 písní. Jo. A teď jsme si najednou řekli, pane bože, tak dobře, tak a teď jsem začal oslovovat kamarády. Jo. A oslovil jsem Richarda Tesaříka, že jo, kterého zahraješ, teda to jsme vydali jako první single, ale tam jsou další. Mám ti všechny říct, nemám to udržet
1: řekni, tajemství. Tak řekni třeba 2, 3.
2: No tak dobře, 2, 3, no tak Kocáb, Noid, Landa.
1: No stačí.
2: Tak dobře, dál už neřeknu nikoho. A pak tam jsou taky nějaké dámy a tak dále, prostě, že by tam byla i bílá člověče. No, nechme se překvapit. No a oni napsali, protože to vydává Suprafon, tak v té tiskové zprávě bylo, že jsem psal z radost, čisté radosti. Ale já jsem tu radost měl proto především, že mi do toho nikdo nekecá. Prostě, že si napřed napíšu hudbu, jakou chci. A já, když si píšu, co chci, tak to není tak, jako, že by to byla hezká hudba, jako nějaký tak, protože nemám ambice po hitech nic, v rádiu to, já zírám, že to chceš zahrát. Ale tak prostě jsem složil takovou dobu, teprve potom jsme začali oslovovat, hele, tohle by mohl zaspívat, tenhle, tohle, tamhle, a tak dále, a tak dále. Takže to bylo všecko ex post. Tesařík, který zpívá fenomenálně, on chrčí, to je opravdu Tom Waits naší doby. Jo. Tak je to takový blues, ale pak tam přijde takový aleatorický, v podstatě free jazzový solo na bariton saxofon, který je úplně mimo, to je jako z jiného světa. Je to takový zvláštní, ale mně se to jako dohromady strašně líbí. Já to mám rád, že to není všecko v té hudbě očekávaný, že tohle není očekávaný, že tam přijde něco jiného. A tak jsem kolikrát takhle jsem koncipoval spoustu těch skladeb.
1: Já bych to takhle nechal, ten projekt je hotový, vyjde kdy celý? Kompletně.
2: Vyjde to někdy v listopadu.
1: Ale teď tady máme tenhle ten single. Díky a ahoj.
2: Díky.

se nestydí, veselé fotky nešťastných lidí, slova jak střely, jak divné hajku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem, konečně dáme té

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká paráda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní druhá novinka, celkově 107. novinka letošního roku, roku 2026, Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Třetí novinka se jmenuje trošku zvláštně, jmenuje se Ignor a Pokáč se po dětském projektu Ovce na pohovce vrací k tvorbě pro dospělé publikum. Tenhle nový singl Ignor dává vzpomenout na hudebníku v první hit Vymlácený entry.

Zapomněl říct, že máme změnu na nejvyšší příčce, ale teď si zrekapitulujeme dnešní novinky. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, ale pro každou z nich hlasujeme jen jednou. Hlasujeme jak pro novinky, tak největší hity týdne v našem žebříčku a pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Na číslo 900 1103 posíláme SMSky ve tvaru hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První dnešní novinka se jmenuje Melodie, Vojtěch Dyk. Tady je SMSka hit, mezera 12. Druhá novinka, Doba je divná, můj dnešní host Ondřej Soukup jako producent a také jako autor hudby, k tomu Marian Zima a Richard Tesařík, hit mezera 11 a novinka číslo 3, Ignor Pokáč, hit mezera 10. Začneme odpočítávat žebříček dnešní hitparády, jsme u 9. místa a tady je novinka z minulého týdne. Jmenuje se Cesty, Tereza Holubová a Sound of Guitar.

раны залабить.

Minulý týden novinka, dnes místo 9. Cesty, autorka hudby a textu Tereza Holubová, také zpívala Tereza Holubová a Sound of Vitard. Asi jste si všimli, že na obrazovky televize Nova se vrátila Superstar, opět hledáme Superstar a já bych teď rád zaspomínal na tu úplně první Superstar naší země. Jmenovala se Aneta Langerová a teď zaspívá z 8. místa. Aneta Langerová, orchestra Folklorika a Svatá Kordula.

Hey Lala a zpěvačka Elin, to je hit, který nám připomněl, že stále ještě máme léto, i když už skončily letní prázdniny roku 2026. A ty dvě písničky, které jsme teď poslouchali za sebou v hitparádě, si vyměnily oproti minulému týdnu místo, protože Svatá Kordula byla minulý týden 7. a dnes je 8. A Hej Lala, minulý týden 8. místo a dnes postup na místo 7. Někteří z vás hlasují okamžitě po odeznění písně v hitparádě při její premiéře, někteří z vás to nechávají na potom, ale pozor, hlasuje se do středeční půlnoci. A právě hlasy, které dojdou do hitparády během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou právě do té středeční půlnoci. A to je v noci ze středy na čtvrtek, aby to bylo úplně přesné. Hlasovat můžete, jak chcete. Je to vaše věc, my jsme rádi, že hlasujete a čím více hlasů, tím lépe. Teď můžete hlasovat pro písničku, která je už podruhé za sebou na místě 6. Jmenuje se Massachusetts, 4 tenoři.

Zatím v této hitparádě v roce 2026 zvítězilo 9 písní. Jet Plane, Ruda Sekala, ten má na svém kontě dokonce 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter, Loďky, Venuše, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, Příběh, Premiér a Bigo, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Děti jsou taky lidi, Holky Tong a Léto pod peřinou Honza Nedbal. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála. Teď jsme ale u 5. místa a tady je Petr Kusko. Chci ti říct.

0: pěkně do zadečku.
1: To se těším. Nejprve novinka, předminule druhé místo, minulý týden také místo druhé a dnes pětka Petr Kusko a Chci ti říct, jeho autorská písnička je dnes tedy na pátém místě a tam byl minulý týden hit Duše, který napsali společně Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ten hit také naspívala a dnes je čtvrtá.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Lucie Vondráčková, Duše, hit, který jde v hitparádě pěkně nahoru, 7. místo, 6. místo, 5. místo a teď 4. místo v řadě. A právě to 4. místo z tohoto týdne je zatím nejlepším umístění pro tento hit v hitparádě Česká 12. Na 3. místě je písnička, která už 2x zvítězila v této hitparádě a jmenuje se Děti jsou taky lidi. Skupina Holky Tonk.

Děti jsou taky lidi, Holky Tonk, hit, který už je 14 týdnů v hitparádě Česká dvanáctka, má na svém kontě za prvé ocenění Zlatá Česká dvanáctka a za druhé dvě vítězství. Teď jsme u druhého místa, tady je hit, který má zatím jedno vítězství a na prvním místě logicky bude písnička, která bude mít na svém kontě jedno vítězství. Teď ale místo druhé a vítězný hit z minulého týdne. Honza Nedbal, Léto pod peřinou. Léto.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103, je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky v této hitparádě, hlasovat můžeme ale pro každou z těch písní jen jednou. Máme tedy všichni 12 hlasů a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit mezera a číslo písničky. To znamená hit mezera 12, hit mezera 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála a bude to 10. hit roku 2026. Teď ale rekapitulace novinek. Melodie, Vojtěch Dyk, hit mezera 12, Doba je divná, Richard Tesařík, můj dnešní host Ondřej Soukup a textař Marian Zima, hit mezera 11 a třetí novinka Ignor, Pokáč, hit mezera 10. Celkově jsme letos představili už 108 nových českých písní. 9. místo Cesty, Tereza Holubová a Sound of Wit Art, hit mezera 9. Osmička Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit mezera 8. 7. místo Hej Lala, Elin, hit mezera 7. Místo 6. 4 tenoři, Massachusetts, hit mezera 6. 5. místo Chci ti říct, Petr Kusko, hit mezera 5. 4. Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 4. 3. místo Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit mezera 3. 2. místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit mezera 1. 10. vítězným hitem letošního roku, tedy roku 2026 v hitparádě Česká dvanáctka se stává písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Minulý týden byla na 3. místě a dnes vystoupala na nejvyšší příčku. Jmenuje se Jak dvě řeky, skupina České srdce. Já tady tleskám. Gratulace, skupina České srdce předloni dostala cenu Legenda nočního proudu a tak patří i do hitparády Česká dvanáctka. Mějte se báječně, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
1: Městští zahradníci v Brně nesmí odebírat vodu na zalévání z nového vrtu v parku Lužánky. Tramvajovou dopravu v Liberci omezí příští rok oprava kolejí směrem na Ještěd. Zítra bude oblačno až polojasno a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Hloubkový vrt v brněnském parku Lužánky stále nesmí zahradníci města používat k zalévání. Zařízení za 1,5 milionu korun dělníci dokončili v první polovině tohoto roku. Veřejná zeleň města Brna ale zatím nezískala povolení k nakládání s podzemními vodami. Firma už potřebné dokumenty opakovaně doplňovala a s magistrátem situaci řeší.
2: V tomto případě podání vykazovalo určité nedostatky a proto bylo řízení přerušeno. Žadatel o vadách ví a snaží se o rychlou nápravu.
3: Potvrzuje mluvčí města Brna Filip Poňuchálek. Situace je složitá z důvodu ochrany dalších vrtů v lokalitě, jak popisuje ředitel veřejné zeleně města Brna Josef Kasala.
4: Tento hloubkový kolem 80 metrů vrt je jeden a pak je jich tam 6 do 10 metrů. Jde o to, že chrání ty vrty stávající, aby jsme jim nevzali vodu.
3: Firma by chtěla povolení získat nejpozději do začátku příštího jara. Ušetřila by tak zhruba 3 miliony korun na nákladech za zalévání. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.
1: S prodloužením tramvajové tratě v Jablonci nad Nisou chce dopravní podnik začít příští rok. Koleje by měly vést ze současné Konečné u Tršových sadů přes dolní centrum města až na autobusové nádraží. V Liberci pak budou příští rok pokračovat opravy kolejiště směrem na Ještěd, říká dopravní ředitel dopravního podniku Liberce a Jablonce Martin Hetner.
5: Máme schválenou dotaci na rekonstrukci od Soukeného náměstí po Kubelíkovu, to znamená, až dodláme Masarykovu ulici, tak budeme návazně pokračovat od Soukeného náměstí, takže příštím roce tu výluku autobusovou za tramvaje přehodíme vlastně do úseku Fiednerova Hanichov.
1: Ve věku 69 let zemřel v sobotu ve Vídni po těžké nemoci Filip Šternberg, majitel hradu Český Šternberg na Benešovsku a potomek významného rodu Šternberků. ČTK jeho úmrtí dnes oznámila kastelánka Českého Šternberku Zuzana Míková. Správy majetku se nyní ujme jeho dcera Anastázia. Skanzen Veselý kopec na Chrudimsku dnes při vstupném zdarma zvýšený zájem návštěvníků nezaznamenal. Návštěva byla standardní, přišlo asi 180 lidí, tedy jako o jiných zářijových nedělních dnech při pěkném počasí. ČTK to řekla ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová. Dnes mělo v Česku bezplatně otevřeno 15 muzeí a galerií zřizovaných Ministerstvem kultury. Volný vstup do nich mají mít lidé každou první neděli v měsíci, rozhodlo o tom ministerstvo.
0: Počasí.
1: V noci očekáváme jasno až polojasno, v Čechách od severozápadu místy až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. Počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 se na 170. kilometru ve směru na Olomouc porouchalo osobní auto. Počítejte tam se zdržením. A na Pražském okruhu mezi 62. a 59. kilometrem silničáři uklízí vozovku. Pravděpodobně během večera potkáte pomalu jedoucí auto údržby. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Právě začíná pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
6: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede, a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8 za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. A rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správné slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šlehačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná i podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na dokon...
1: Normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek, já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek.

0: a potom tomu přidáme, tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za půl hodiny můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady jednu velkou kostku.
0: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
0: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
0: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé plně bublinku.
0: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
0: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý. Vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: 4 stejné díly.
0: 4 stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme, tleskáme, tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
0: Tak, máme tady krásný 4 kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
0: Přesně. Opravdu tenionkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplně bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
0: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
0: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
0: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
0: Jo, jo, jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách

0: půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě. Odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
0: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
0: Tohle je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
0: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Vzkazujeme do Olomouce paní Janě Jankujové.
0: Na Olomoucko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s náma dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Je se krásně.
0: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: Pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku, Ivan Vorochodský.
11: Františka je vždycky krásně, Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovýrok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Děkuji. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit. Ano. Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bym byl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby, což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesněl ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla. Taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže
1: no,
0: až to přenesete
1: z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velké jakože bylo, že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní linii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talířek, začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdnej talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuji za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť, tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Slavme 10. narozeniny Pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky Pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / Pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky Sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Nová okružní křižovatka zpomalí auta na příjezdu do Písku od Strakonic. Policie vyšetřuje případ otravy ryby ve Staré Červené vodě na Jesenicku jako přečin. Zítra bude oblačno až polojasno a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vedení města Písek chce zvýšit bezpečnost na příjezdu do města. Na silnici druhé třídy od Strakonic nechá postavit novou okružní křižovatku. Řidiči by díky ní před vjezdem do zastavěné části museli zpomalit. Silnice ale patří Jihočeskému kraji, proto ho město požádalo o spolupráci. Detaily doplňuje mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
3: Nová okružní křižovatka má mít 4 ramena a umožní bezpečný průjezd i nákladním soupravám. Součástí návrhu je také nový chodník, veřejné osvětlení a odvodnění. Křižovatka zároveň odstraní riziková odbočení do Vratislavovy ulice.
2: Kriminalisté dál vyšetřují otravu vody ve Staré Červené vodě na Jesenicku. V tamním potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i střevle potoční, které patří mezi chráněné druhy. Původně řešený přestupek policie překvalifikovala, uvedl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
4: Věc je aktuálně šetřena jako přečin neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až 1 rok odnětí svobody.
2: Praha připravila elektronickou aukci na pronájem 17 bytů v centru metropole. Ty se nachází mimo jiné v Lublaňské a Karmelické ulici, kde o byty různých dispozic, které nejsou vhodné pro sociální bydlení. Lidé se můžou hlásit do poloviny září. Aukce bude 24. září, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
5: Minimální příhoz je pak stanoven na 300 korun. Vítězem aukce se pak stane ten, kdo v aukci nabídne nejvyšší nájemné. Elektronické aukce jsou připraveny pro všechny občany České republiky i Evropské unie. Účastníkem může být pouze fyzická osoba.
2: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje zkontrolovala celkem 54 letních táborů. U dvou z nich zjistila nedostatky, které se týkaly nedostatečného úklidu objektu, včetně stravovací části a špatného skladování potravin. Hygienici za tyto nedostatky uložili oběma táborům pokutu 1000 korun.
0: Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty po čtvrté v sezóně šance ligy prohráli, tentokrát v 7. kole v Hradci Králové 1-2. Liberec vyhrál v Jablonci 2-1. Mladá Boleslav porazila Blaník Oslava 4-0 a Zlín je poslední a stále bez bodu, protože podlehl Teplicím 1-3.
0: Počasí.
2: V noci očekáváme jasno až polojasno, v Čechách od severozápadu místy až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Dolních Voděradech na Kolínsku se na silnici třetí třídy srazila dvě osobní auta. Na Mladoboleslavsku je uzavřená silnice číslo 275 mezi obcemi Horky nad Jezerou a Zelená. Srazila se tam tři osobní auta, na místě je záchranná služba. A v Bubeneckém tunelu v Praze na Troji je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru na Barrandov. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už tu jsou hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, Připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
7: No kruči pysek, co to povídáš? Co to meleš?
6: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
7: Jak si mě můžeš stát, jestli jsem se bavil? Ta přijdu domů, tady tma!
6: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až půjdu za mikrofonem.
7: Lítáš Bůh ví kde, já bych tě pak scháněl.
6: Jsem tady, tak jaký rozruch?
7: Víš, já jsem se byl zeptat i na tom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
6: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
7: Ty víš, pendrek!
6: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
7: No to nejsem nikomu pro legraci.
6: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
7: Já se snad zblázním!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na tělocvi? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To náš táta podáš.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
6: Ty vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Jak říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl ses vozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, pak to byla špatná parta.
1: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vítě Kubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
8: Neutíkej mi!
9: Nazdar, Luziku!
8: Nazdar, to je hrozný.
9: Co je hrozný?
8: No úroveň těch lidí, co máš tady.
9: Co se ti stalo?
8: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinujeme na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
9: No počkej, koho to myslíš?
8: O toho tvýho rostlinu lékaře, Kubánka.
9: Soudru Kubánku, na moment.
10: Dobrý den.
9: Tady soudru předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
10: Soudruh předseda ten druh nejspíš nezná.
8: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
10: Soudruh předseda má tu rostlinku s sebou.
9: Jo, ty máš u sebe, ukaž.
11: Lojzo, to není metlice.
12: Že?
11: No to je lipnice roční.
12: Tohle? Co krokom jsem si dal ty?
11: Tu máš.
12: Ukáž.
0: No jo, to je Lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
10: Naschledanou.
9: Naschledanou.
1: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
12: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
13: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
12: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
13: Před jakou vrátnicí?
12: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
13: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
12: To je zámeček, to v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny,
13: no,
12: samota
13: no,
12: jen pro náročné.
13: No ano, no ten inzerát jsem dal já.
12: No a nezbláznil jste se, že tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
13: No promiňte. Já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala Zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
12: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tihle chatrči říkáte vůbec zámeček?
14: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem se mlákal dívky.
12: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
14: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku, a ne do chatrče.
12: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
14: No, žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
12: No, tak já pomalu půjdu, pane.
14: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
12: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty, nebo že bych se zmenšil o 5 centimetrů. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
13: No kde? No venku, pod čírákem.
14: Bude to pro ně náramně romantické. Aha,
12: tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
13: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
12: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
14: No tak to máte pravdu. Ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
12: No tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
14: A udělal jste to někdy?
12: Ne.
14: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. A za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
12: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
14: Naši kutilové na straně se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
12: No to je skutečně ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
14: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
15: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe,
3: jo.
2: Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šách a hned za svíkov si bouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si z nohu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do bednu. Té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let.

0: A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
1: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
2: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podbělky.
1: No ty to povídám, no. No co, tímhletím si mám kazit žaludek? Nikdy. Teď ta ženská mě chce snad přivotrávit.
2: Náhodou. Maldička to s náma myslí ze všech nejvíc. No. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádějí akorát ke karbánu.
1: Malý se k nejde karbán.
2: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
1: Vanýska. No teďka ho nekapíruje ani sládek, ani klouda, natož ženská.
2: Ale teď už toho mám tak akorát. Pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, Magdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
1: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
2: Já že mám pronikavý hlas.
1: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
2: Je, a mě zase říkala, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
1: No jo, no, ty před sousedem akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš? Ergo. Co já všechno musí potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
2: Koukej, díkou se dál, jo?
1: No co? No tak ty mě už před vysokou si mám stoupnout.
2: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
1: Velice, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu pít. No, a mám špojelené.
2: Kdyby to tak viděl, nebo škarez.
1: No tak ještě tu mi připomíne, jo.
2: To tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohleto snáším.
1: Nepřeháněj náhodou, 49.
2: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
1: No to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
2: No ty ještě se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
1: No náhodou jen si nemyslí. Ženských je víc než nás. Já si můžu vybírat. Já jo. No,
2: tak běž. Je, abys nezmečkal!
1: No tak.
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
3: Evžene,
4: no?
3: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
4: no?
3: Že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
4: Jo tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maru, že jo?
5: Počkat, z jakého kroužku?
3: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
5: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Totiž, abyste rozuměl, já a Maruš...
3: My
5: spolu no. Chodíme.
4: Ale no, teď to vím, do šachovýho kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
5: Každý úterý.
4: No a co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva a pěstuju holuby.
5: Pane Boule, abyste no. rozuměl, my spolu jaksi to, že ano,
4: no.
5: my spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak, jestli chcete, můžete na mě plivnout.
6: Ale proč?
5: Plivněte si, jestli chcete.
6: Plivněte. Proč bych plíval? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
5: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
4: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co?
6: No tak, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
5: Ano, já
6: no, Maruš je určitě... Ano. Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
5: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jaké si tedy moderní manželství, ano?
6: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
3: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak láskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
6: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
3: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
6: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
5: U mě, pane Boule, no! U mě! No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
6: Jo, vy jste taky unavený.
5: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
6: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza. Kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no, no, no teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
5: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už
6: no,
5: dál
6: tak,
5: nemůžu.
6: No moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám. Já zaspím všude jako jezevec, viď Maruš?
5: To je strašný, to je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
6: Co?
3: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
6: No?
3: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
6: No.
3: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
6: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu, no večeříme. Heleď Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
3: Ježíšmarja, co pak nechápeš, že láska to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
6: No jo, to znám, Tonda taky ten můj kamarád z vojny lítá na tom Rogalově křídle. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
5: On mu řekne! Pane Bože, já už dost, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
6: Ale to... Jakej pak světec? Jakej pak blbec, pane Jouza? Já nejsem žádnej malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
5: Pane Bože, no. Ne. Holuby ne. On pryč. Holuby.
3: Emile.
6: Hele, on je pryč?
3: Emile.
6: Maruš, není on to? Kapánek má klej? Proč utek?
3: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
0: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
7: No jo, už je tady.
8: Kde jsi byla?
9: U holiče.
8: A proč jsi na autobusem?
9: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
10: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát o půl šestý.
9: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
11: Pokaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
8: To byste se nestíhli nosit.
9: V efektu se o ně ženský prali.
8: Jo, to jaký ženský a co máme k večeři?
9: Jo, co si uvaříš, čiláku?
8: Ančo!
11: Tam mu ale dává kapky, co?
12: A má

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Vy a těžká. Těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
6: A co to máš poraz s tím dědečkem?
3: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
7: Už jsem 4x ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
7: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
7: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
7: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
6: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
8: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec velká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
6: Nesmí si to tak brát, člověče, dík já se zase ožením.
7: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
6: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
7: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
7: Tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
2: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
7: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Zněl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dalskabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
9: To, já nic nevidím.
10: Plábery, byšli z krků, byšli, nebo ohnivý pometle, to fičelo.
9: Tak dělej, já nemluv.
10: Mordelante, trento,
9: ty, co jsi
11: si to brumláš?
12: Hej, psa! Vyský blížně na všechny čtyři! Ne, to nic není. Víš to, radši to vohnivý pomrtlo.
10: To se...
12: Tak mám čím podpálit v kamnu.
10: To se musí něco říct.
12: Tak to řekni.
10: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Pohrtelů do této. Kručej písek.
12: Co?
10: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus strefi peisl fenterberembr.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může houby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat, no a samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no. Ano. A co vodník od staroměstského jezu,
3: jo. Aha?
1: No jak je to dávno, co se odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: A jo. Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si holt na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastrmany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastrmanská povídačka. Hastrmana si tam zahrál mistr Hastrmanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to se vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hastrman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hastrman, co? No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte. Který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastrmanem? Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočách.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme, kam ho dáme? Dáme ho na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece osel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. Tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastrmana do kozího chlívku.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom si měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké. Strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Já už nemůžu. Pomoc.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ala. Hop. No. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28,20, dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundovali skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hele, Helenci, moc nevytahujte trika. Jak ještě nevíte, proč jsem tady?
9: Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem?
10: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela.
8: Hele, ale my jsme nějaká honorace. Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. Ale jsou mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
8: Dost dobrý pro vás. Když vám to došlo, jo? Jsem se přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak chci zacvaknout, aby nebyla mail.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A, si nechám nadávat do coury, když chci solit jako dáma.
11: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství, ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit spisovnějc. No a ten stan řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
10: To jste vážně tak hloupá? Copak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milostivá, co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, nač takový hodiny přijdu a já to prostě můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot. Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmrčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vyslovil. Focel. Že byste měl včera zakalený chobot, že jo?
7: Sedněte si, ano.
8: No, jestli mi to chcete dát prezentem, prosím.
7: Sednout!
3: No. Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
11: Neposadíte se, prosím.
8: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
12: Lojzíčku, můžu na chvilku?
13: Co se děje? Pojď dál.
12: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
13: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
12: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
13: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
12: Poustevníka.
3: Cože?
12: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
13: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
12: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
13: Jo, tak.
12: Že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
13: jo.
12: Vochočil by si srnku.
13: No,
12: a
13: ne.
12: Že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
13: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k obědu 20 houskových knedlíků a 19 se dorazí, no jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě, no.
12: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
13: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš. Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
11: Totiž, počkej.
12: No, no, no.
11: Když se to zase veme z druhé strany.
12: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
13: Kvůli čemu?
12: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
13: Jo,
12: hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
13: To je fakt.
12: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
13: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
12: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš?
13: No jo, fakt, obětujem se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
11: Je nejvyšší čas to trochu změnit.
12: Hmm?
11: Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměném provozu?
12: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
11: Ale ne. No to by byla základní chyba.
12: No počkej, jak to?
11: No naopak, povolíme mu to.
12: Jak to?
11: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vochočí srnku
13: a my mu to pak seberem.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u nedělní noční linky ze Zlínského studia. Zdraví vás Jarka Barboříková. Říká se, že když si člověk najde partnera, tak se tak trochu bere i jeho rodinu. A jedním z lidí, kteří do našeho života tímto způsobem vstoupí, bývá právě partnerova maminka, naše tchýně. O tchýních existuje nepřeberné množství vtipů a historek. Jenže skutečné vztahy jsou samozřejmě mnohem pestřejší. Někdo získá tchýni druhou mámu, někdo se stane se svou tchýnkou blízkou přítelkyní, někdo si k ní hledá cestu celé roky. A jsou i vztahy, které nikdy nebyly úplně jednoduché, přesto se na ně po letech díváme jinak. A právě na vaše zkušenosti jsem dnes zvědavá. Jaká byla nebo je maminka vašeho partnera? To zní možná líp než slovo tchýně, co říkáte. Vzpomínáte si ještě na vaše úplně první setkání? Přijala vás hned nebo jste se k sobě museli cestu najít? Pomáhala vám, když přišly děti? A dokázali jste spolu třeba časem vytvořit vztah, který už dávno nebyl jen z povinnosti? Telefonní číslo do noční linky je 731 800 900, budu moc ráda, když se ozvete. Začíná noční linka dnes s tématem maminka mého partnera.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o ženě, která může do našeho života vstoupit spolu s partnerem, o jeho mamince. Jaká byla ta vaše, jak jste si k sobě hledali cestu, na to se vás budeme ptát až do 1 hodiny raní. Jako první bude odpovídat pan Robert z Olomouce. Zdravíme.
1: Dobrý den. Takže u mě to takový složitý, protože máma vlastně mé ženy. Je taková smutná a tajemná, já vysvětlím proč. Hodně toho prožilo. Takže první manžel, s kterým žilo, tak ten, oni se rozvedli, pak umřel. Pak si našla druhého muže, tím žila několik let a taky umřel. No a nakonec před 3 rokama, to už jsem říkal v noční lince, tak vlastně umřela dcera, mě žena, klukovi máma, jo, takže už toho hodně zažilo. A je taková hodně smutná, tajemná, prostě taková uzavřená, bych řekl.
0: Aha, tak to je asi pochopitelné, když ji potká tolik událostí, tak to člověka poznamená. Jak to vnímáte vy? Dokážete vy sám jí být oporou, když byste možná tu oporu sám potřeboval? No, dokážete se vzájemně podržet? Vídáte se?
1: Moc ne, ona občas přijde na návštěvu. A tak spíš jako si sedne a dáme si čaj. Ona si teda dá kafe a tak si povídáme a to. Je to takový smutný celý, no.
0: A jaký vztah jste spolu měli v době, kdy ještě vaše žena žila? Vídali jste se více?
1: Bylo to lepší. A nebyla taková uzavřená, já se ji nedivím.
0: A ono ale ta doba 3 let, myslím, že tak jste to říkal, není dlouhá, takže ono to ještě bude mít vývoj a možná pak budete schopni spolu více komunikovat a povídat si o dceři, její dceři, mluvit, vzpomínat. Ono to je někdy těžké, vidíte?
1: No, tak to je těžké. Jak pro ně, tak pro mě, tak pro mýho syna. No, to pro všechny 3 je to těžké.
0: A co na ní tedy máte rád a čeho si vážíte?
1: Takže je taková, jak bych to řekl, no, že prostě řekne věci na rovinu, jo, že prostě to je takový, že nechodí, jak se říká, kolem horké kaše, no.
0: Takže je přímá, ano, to je dobrá vlastnost a u maminky partnera to většinou tak bývá. Má něco, čím vás za ta léta dokázala překvapit? Možná je to náročnější otázka, ale když se zamyslíte, bylo něco takového?
1: Tak, že jsme třeba spolu jeli jako a se ženou na nějaké výlet a bylo to takové jako celkem příjemný, no.
0: Takže jsme byli někde na výlet, i na dovolenou?
1: No, tak spíš jako tak někde na výlet, jako na nějakou kratší dobu, ale taky dobrý, jako.
0: Roberte, musel jste se její důvěru získávat složitě, nebo vás přijala hned?
1: No tak, trvalo to nějakou dobu, ale nakonec jsme si tu cestu k sobě jakože našli, no.
0: Vidíte někde ve své tchýni něco, co vám připomene vaši ženu, když si řeknete, no to je úplně celá moje manželka?
1: Možná
0: co mají společného?
1: Podoba v obličeji, ale ona už je teda starší, že? Spíš podoba v obličeji, bych řekl, no.
0: Měla nějaký zvyk nebo nějakou vlastnost, na kterou jste si musel dlouho zvykat?
1: No, ona má takovou...
0: Skloubit ty rodiny může být těžké, nějaké třeba zvyky na narozeniny, na oslavy, na svátky.
1: Ona třeba kouří cigarety a nekouří, já se tomu vyhýbám. Jako ne, že bych to zkusil, ale zkusil jsem to teda, chytal jsem se kdysi party, jenomže tak jednoho dne přišel šéf na učňáku, on řekl, kluci, jestli vás načapu, tak to napíšu do učňavky a já vám to spočítám. Tak jsem se na to vykašlal a nekouřím, ale to už je let.
0: Dobře, Roberte, děkuji, že jste se s námi podělil i o tak osobní část vašeho rodinného příběhu. Maminka vaší ženy toho v životě hodně prožila a věřím, že je pro ní důležité i po odchodu vaší ženy, že mezi vámi zůstalo spojení, tak ho udržujte a přeživujte. Ať se vám daří a krásnou noc přejeme.
1: Jo, nashledanou. Pozdrav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Říkala jste, že teď jste se neozvala dlouho, tak zkoušíte.
1: Veľmi ťažko a potom dnes, keď sú také témy, ktoré ja nemôžem o nich rozprávať, tak je to zle. No.
0: Tak máme radosť, že teď sa to podařilo. No, přivítam vás rada i příště, mějte se hezky.
1: Pozdravujem všetkých, majte sa pekne, dovidenia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou maminky našeho partnera, které přijdou na návštěvu a člověk je nerad vidí odcházet. A potom jsou vztahy, které potřebují mnohem více času. I o těchto zkušenostech si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Telefon je 731 800 900. Těším se na vás.

0: Někdy se s partnerovou maminkou porozumíme okamžitě, jindy to trvá roky, než zjistíme, že si vlastně máme co říct. Jak to bylo u vás? Můžete vyprávět dnes v noční lince Českého rozhlasu. Paní Helenko, zdravíme.
1: Já vás taky. Já se musím smát. Já to mám trošku složitý, protože prvního muže jsem měla Tunisa.

0: a nemůžu si stěžovat vůbec, byly bezvadný ta mami a to byla návštěva u nás tenkrát, to nebylo na dva dny, to bylo na týden a třeba jsem udělala bramborovou kaši, to oni vůbec neznali, ty Arabky jako říkají, ježiši, do brambor, mlíko a tak dále. A dokonce mám vodní udělanou deku ručně dělanou na stavu to dělala, no takže asi tak, jinak no
1: počkejte, toto je hodně zajímavé, teda maminka partnera z Tunisu. Jak vás přijala? Jaké tam mají zvyky, které no, nějak souvisí právě s těmi mezilidskými vztahy, jako maminka versus žena?
0: Já s nima jsem absolutně byly perfektní, i ty Arabky, i muž jako on byl fajn, on tady studoval a jel tenkrát o prázdninách, jel s kamarádem do Švédska na brigádu a přivez auto, on neměl řidičák, no a já chci rychle, no a musel odletět do 24 hodin, nepovolili mu postgraduál tady, no a nechal tady auto a za komouši mi řekli, buď teda odjet do ciziny a nebo darovat státu bez náhrady. No takže já jsem tady znala jednoho taxikáře, který byl šíleně šikovnej a do dneška si pamatuju tu větu. Já jsem tam jela ve 74. roce sama autem, starým Peugeotem a ten Jirka, ten Čech mě řekl, já jsem mu říkala, Jirko, já se strašně té cesty bojím. A on mě řekl krásnou věc, říkal, co se bojíš, člověk v nouzi svedele, co směl pravdu. No, takže já a lidi mě v cizině mě pomohli všude, ve Francii, v Paříži, já nevím.
1: Halenko, zpátky k tématu, byly mezi vámi velké kulturní rozdíly určitě. Jak dlouho jste si musela zvykat? Já bych se pořád chtěla dostat k nějaké perličce, k nějaké zajímavosti, kde byste si vzpomněla.
0: No tenkrát nebyly mobily, nebyly telefony, to ale oni byli hrozně fajn, i ty ženy tam, jako ještě tenkrát mi říkali, no víš, on se furt, a protože já jsem dělala arabštinu taky a francouzštinu, no a tak nech ho doma, on se pořád mračí, nech ho doma a přijď, my tě naučíme vařit. Takže jsem tam s nima vařila a to a když zabíjeli ovci, tak jsem koukala tady prostě by to museli pověsit, tam v písek byl a oni to tu, já jsem si půjčila i šaty těch, protože to bylo na vesnici tam, takže jsem si půjčila od Arabek ty šaty, abych to...
1: Halenko, a jak vás tehdy přijala celá jeho rodina? Nebyla pro ně česká snacha trošku překvapením?
0: No, ani ne, tam v té době... Tam byly rozdíly mezi venkovem a hlavním městem. Tam ty mladý holky, ty chodili podle poslední pařížské módy, ale jinak na té vesnici právě i ty Tunisanky, který pocházeli, teda bydleli v hlavním městě, tak když jeli na ten venkov, tak si vzali právě ty arabský, ty domorodý šaty. No. No já jsem toho zažila moc a jinak to zkrátím, chodili, jako byli bezvadní. No já jsem se potom vrátila a rozvedli jsme se na dálku, on byl fajn, ale potom, no, to nebudu rozvádět. Ale druhýho muže se...
1: Halenko, a když potom přišel ten rozvod, zůstaly mezi vámi nějaké kontakty mezi tou tchýní?
0: To ne, to nebyly telefony a takový, to vůbec. To
1: no a ani ne. Po letech, když už bylo možné nějaké spojení přes internet a podobně, jste se nezajímala?
0: Jenom přes ambasádu jsem chtěla, protože já jsem dělala potom u Tunisanu tady u diplomatů 10 let. Jo, a svážím si všech opravdu. Nikdy by si nedovolil k mladýho oce, ne. No, ale pak jsem měla ostravaka, krátkého zobaka a musím mít perličku, já si musím smát. Ten měl maminku bezvadnou a přijela třeba jenom na návštěvu a tenkrát která byla u toho v té víře advent 7. dne, nebo jak se to jmenovalo, ta nepila normální čaj, nepila kafe, cigaretu absolutně vůbec, ale měla rakovinu, brali jí prso a my jsme tam tenkrát s Ostravakem jeli do Havířova a ona měla 6 dětí, teda ten můj muž byl druhý, no a ona to ukazovala, jak jí vzali to prso, jo, jak to měla zašitý a tohle. A Honza říkal, no co, nás si odkojila a prsa už nepotřebuješ. Ježíš, ten měl takový fakt, já na něj vzpomínám, 17 let už to bude, no.
1: Helenko, moc děkuju, musíme se rozloučit, čas jsme přetáhli. Asi byste ještě vyprávěla ono dvě tchýně, to by bylo možná na celou noční linku, ale budeme pokračovat zase příště. Teď nám bude zpívat Hana Zagorová i pro vás do Prahy. Zavolejte zase.
0: Jinak vás pozdravuju a někdy příště naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Pamatujete si na chvíli, kdy vás partner poprvé představil své mamince? Právě první setkání, první dojmy a to, co následovalo, dnes patří do noční linky Českého rozhlasu. Paní Marie je s námi, zdravíme na Vysočinu.
1: Já teda fakt strašně málo slyším, jestli nemáme vybitý telefon, ale chtěla jsem říct, teda já už nemám taky příjmy, ale to prostě byla maminka, mého muže maminka a potom moje. A já vám řeknu, když jsme se vzali, když jsme se vzali s manželem, už mě znala dávno, my jsme spolu dlouho chodili, a tak co mě překvapilo, ona mi řekla, já tě beru jako dceru, byla bych ráda, Maruško, kdyby si mě taky brala jako maminku. A to mě tak překvapilo. A byla jsem teda opravdu ráda a můžu říct, že jsme neměli celý leta, bydala teda samozřejmě, bydleli jsme sami a ona byla v Praze a velice takový prostě člověk na úrovni byla a dost si toho prožila a byla i velice věřící, když teda měla univerzitu, byla to kolik jazyků zná, ale to jako na věci nic nemění. A opravdu, myslím si, že jsme se měli rádi a nikdy jsme si nic špatného neřekli. I když jsem viděla třeba, že když jsem něco měla proti jejímu synovi trošku, tak třeba to tak trochu omlouvala. Ale divím se tomu, že nevím, podívejte se, jestli taky jinde v jiných zemích, tak jsou ty maminky ty tchyně tak jakoby odsuzovaný. Mně to připadá, že já tady ani neznám žádnou, která by byla nějaká špatná.
0: No je pravda, že kvůli tomu jsem se snažila předešle posluchačky tolik vyptávat na to, jaké tam mají rozdíly právě v těch rodinných vztazích ve směru právě k těm maminkám partnera, ale se to tam nevypadalo nějak černě, takže možná s vámi sdílím ten názor. Taky by mě zajímalo, kde se vlastně všechny ty vtipy vzaly a možná, že za chviličku pochopíme proč. Možná, že doteď tady máme pozitivní zkušenosti, ale možná se to potom otočí. Necháme se překvapit, ale vy jste říkala, že vám maminka vašeho partnera řekla, že by chtěla, aby vám byla jakoby druhou maminkou. Byla?
1: No byla, opravdu. No jak říkám, no tak jezdila na návštěvu, nebydleli jsme spolu, možná, že by to bylo trošku jiný,
0: a to máte pravdu, paní Marie. Myslím, že to jste na to docela kápla, že je velký taky rozdíl, jestli žijete pod jednou střechou nebo ne. Ale možná to není ani o tom, že to musí být ta tchýně, ale s kýmkoliv žijete pod jednou střechou, tak to může být náročnější. Možná by vznikly vtipy o nikom jiném. Ale nejčastěji bydlíme samozřejmě s těmi rodiči toho partnera. Co vám ten vztah a poznání úplně jiné rodiny dal do vašeho života, paní Marie? Čím vás to obohatilo?
1: Já vám nerozuměla, co je to?
0: Co vám ten vztah s rodinou vašeho partnera dal do života?
1: Do velice mnoho.
0: Nějaké nové zvyky, tradice, nový pohled?
1: Tradice, víte, oni dost zkusili, jako by se dalo říct, téměř buržoázní rodiny, ale nebyli jejího manžela, mého teda tchána, by se dalo říct, který teda nebyl už naživu, je toho popravili Němci a ona žila potom se svojí maminkou a ještě se po smrti teda jim narodilo, jako po hrobech se jim narodilo druhý dítě, tak a ona měla těžký život a ještě když vám řeknu, že ještě byla katechetkou, vyučovala na gymnáziu náboženství, ale tak se nějak držela víry a byla teda evangelici, já nevím, čím to bylo. No, já jsem teda, moje maminka zase, ta měla zase mého muže taky tak ráda, víte, je to těžký někdy, Takže on zase, můj muž zase měl rád moji maminku a bylo to takový harmonický.
0: No možná právě proto, čím si v životě prošla, také ta její víra z ní udělali tu moudrou a laskavou ženu, jakou si ji pamatujete.
1: Proto já teda, když třeba se vzpomíná, já to už tak prožila jsem taky to, no nemohla jsem taky studovat, ale to bylo zase už pro mě to bylo lehčí. Ona žila ještě v té době, když zrovna dělala univerzitu a končila, když jako ta Hitlera byla univerzita česká v Praze, to jistě vy znáte, a tak byla zrušená, ona byla už poslední ročník a takže ještě to nějak dodělala, já už nevím, jak to bylo. No, krátka, prošla se vším možným, ale viděla tak nějak, co je taky ty hodnoty, co k tomu životu patří a na si strčovat život, no. A každý jsme jiný. A já jsem byla z Venkova, ona z Prahy a velice teda opravdu hodná, no. Takže mě mrzí dost, když tady u nás, já teda ani tady, co teď žijeme, já jsem už sama a děti jsou taky vedle. A tak mě tam zase žádný lidi, maminky svých kamarádek třeba, který by byli taky nějaký takový zlý, nebo víte co, někdy jsou takový ty štipy na ty tchyně. Mě to dost mrzí. Teda mrzí, no, jen může mi to být jedno, ale rozumíte, jak to myslím.
0: Rozumím, prostě, ale paní Marie, to máte tak, jak máte vtipy o blondýnách nebo o policistech, tak ono to nelze brát asi doslova. Já jsem blondýna, no. Takže... Já vždycky to taky komentuju. Dobře, děkuju paní Marie, že jste zavolala. Já se vám nedivím, tak, že když máte tak dobrou zkušenost, tak těm pověstným vtipům o tchýních nerozumíte, že vám to připadá jako z jiného světa a to je vlastně dobře. Mějte se nádherně, zavolejte zase příště.
1: No, mějte se hezky a ať máte dobrou tchýni a ať vy jste taky dobrou tchýni. Já nevím, jaký vy máte.
0: No, tak nejstarší syn má 17, tak to si asi ještě možná chvilku počkám, ale doufám, že to teda nebudu čekat moc dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 11 minut je tady půlnoc a můžeme zopakovat dnešní téma. To zní maminky našeho partnera. Myslíte si, že platí vtipy, které se tradují od chýních? Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne, jiné potřebovaly možná čas, trpělivost, možná i pár otevřených rozhovorů. Jak se během let proměnil váš vztah s tchýní? To je dnešní otázka a je to otázka také na pana Radima, který volá z Prahy. Vítejte, Radime. Slyšíme se? Vypadá to, že byste měl být na lince, takže tomu úplně nerozumím. Možná vám dám pár sekund, zatím se podívám na web. Dobrý večer, maminka mého manžela, moje tchýně, byla velmi autoritativní paní, píše paní Michála. A pokračuje, byla ředitelkou školy, zvyklá ovšem rozhodovat, a to i ve své rodině. Ale musím konstatovat, že jsme spolu vycházeli velmi dobře. Ze začátku naše vztahy byly trochu poznamenány tím, že jsme jak manželovi, tak i mé rodiče velmi překvapili jako studenti, kdy jsme se vzali po velmi krátké známosti. Tchýně byla velmi dobrá kuchařka. Moje máma vařila nerada, taky jsme některé recepty převzali právě od tchýně. Po smrti tchána manželova maminka prodala svůj byt a my v našem novém rodinném domě jsme jí vybudovali samostatný byt. Byla velmi citově závislá na mém manželovi. Trochu jsem z našeho soužití měla strach, ale vše dopadlo dobře. Bohužel po našem sestěhování velmi rychle zemřela. Jen bych ještě měla malou poznámku mimo téma. Dobře, tak to už je jenom pro moje oči. Takže děkuju, že voláte, děkuju, že píšete a uvidíme, jestli se teď propojí vysílání. Ne, tak vidíte to, opět se to nepodařilo propojit s telefonátem. Tak zkusme ještě naposledy. Haló, noční linka, Český rozhlas. Kdo volá?
1: No, dobrý večer, pan Janušku, tady František, zdravím.
0: Do třetice všeho dobrého se říká, pane Františku, tak povídejte.
1: Paní Janušku, já si nemůžu na mojí tchýni vůbec stěžovat. To byla zlatá žena, jo? Ta od malička nebo od mládí pracovala v živočišné výrobě. Narodila se někdy v roku 14, jo? Od té doby pracovala v živočišné výrobě už aj v JZD. Já si pamatuju, že když ona chodila ráno o 3 hodinách okolo našeho domku, vždycky bylo slyšet, jak ty bodky štrechala vozem v ostřižnici, tak jsem slyšel, že paní Šuhajová už jde do práce. To bylo ráno tak kolem 3 hodiny. Já jsem, když jsem přišel poprosit o dcerku, tak jako za manželku, jo, když jsme se chceli brat, tak prostě neřekla ani ně, když věděla, že náš taťka trošku holdoval alkoholu, jo, tak ona vůbec prostě neřekla nic. Byla to klidná žena, já jsem ji neslyšel, nikdy se rozštílit, jako jo. To jsem neslyšel, prostě vařila, dělala všechno bez řečí, no. A když potom teda, ona měla 4 děti byly, jo, ty dvě už umřeli, ty nejstarší, můj švagr a tato švagrová, ty už teda to tak ještě žijou 2 holky, jako moja manželka a její sestra, no. Takže akorát, že prostě na spolku život, ona byla zvyklá mít okolo sebe plno lidí, své rodiny, vnuky, děcka svoje, jo, to celý život prostě měla zvyklá být okolo toho se motat, ale na starý kolina zůstala sama, protože to se to všichni se povdali, poženili, odstěhovali se jinam, jo, no. Tak ten sklonek života nějak nesla dobrovolně, odešla ze světa, jako jo, no, víte, protože aj manžel umřel, můj třán jako dřív, jako ona, ale zajímavé to je to, že oni prostě mi je tak dlouho přežila, oni zemřeli kolem 60 roku, no a nám už je 84, takže když já přijdu k jejich hrobu, tak vždycky prostě říkám, jak umřeli mladí, jako jo, no, tak to je prostě na takovou babičku nebo tchýni se nedá zapomenout, jak ona byla prostě všechno dělala bez řeči. Nikdy jsem mu neslyšel, že by na něco nadávala, nebo si stěžovala, že mu něco bolí, jo. Prostě zlatá žena, vždycky na ní vzpomínám v dobrým, no. A si myslím, že taková je i moja manželka a i švagrová, že oni jsou prostě podědili to všechno po své mamince, tady ty vlastnosti, jo. I když třeba byl takový trošku hůčák, jo, ale že, jako ty její děcka, jako moje manželka a ty její sourozenci, to všechno bylo takový klid asi, no, jsou moje manželka taky, a, no, takže tak, taková byla moje tchyně, no.
0: Krásná, mrzí mě teda ten její odchod, ale ten život prožila nádherný. Jak o ní vyprávíte, to zní moc hezky, tak to je dobře.
1: No, říkám, celý život byla v živočišné výrobě a to nebyla žádná lehká práce. Víte, to ona dělala teda u kraviček, dojila to mlíko, když v tom jezere to bylo kolik kráv, já nevím, každá ta paní tam měla na starost možná 20 kráv a když to všechno měli podojit, nakrmit a to, no prostě dřina to byla, no. Takže,
0: no tak to bylo.
1: A muselo se chodit každé všední den, každou sobotu, nedělu, pořád svátky, nesvátky, jo. A neslyšel jsem nikdy, že by řekla, já už se na to vyprdnu. Nikdy neřekla, jo. No tak, no, tak to by tak bylo všechno.
0: Děkujeme, Františku,
1: no.
0: Mějte se nádherně, loučíme se.
1: Ano, děkuji taky, dobrou noc.
0: A zpátky ještě k příspěvku paní Michaely, ta pouze pro mé oči napsala, že se jí nezviditelňují některé příspěvky, které napsala. Tak paní Michaelo, já jsem se podívala, poslední jsem našla z 2. září, vidím, že je zveřejněný, tak určitě pište dál vaše příspěvky, si určitě naši posluchači rádi přečtou, byla by škoda o ně přijít. Srdečně zdravíme pana Františka do Židlochovic i vás do Brna.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, krásnou noc. Je po půlnoci a jsme ve druhé hodině Noční linky Českého rozhlasu. Stále vás zdraví Jarka Barboříková. Povídáme si o tchýních, o maminkách, našich partnerů a partnerek. A musím říct, že zatím docela úspěšně boříte všechny ty letité vtipy a stereotypy, které se s tchýněmi pojí. Z vašich telefonátů totiž mnohem častěji zaznívá vděčnost, úcta a vzpomínky na ženy, které dokázaly přijmout snachu nebo zetě opravdu za své. A možná je to i hezká připomínka toho, že rodinu netvoří jenom pokrevní příbuzní. Někdy nám do života vstoupí člověk, kterého jsme si nevybrali, a přesto se z něj během let stane někdo opravdu blízký. Krásně to vystihuje také zpráva, která přišla na web Noční linky od paní Jany. Píše: Milí linkaři, na toto téma musím reagovat. Od mládí slyším narážky na tchýně, proto vzpomenu to, co o své tchýni říkává můj partner. Ano, ovdověl a já jsem jeho druhá partnerka. Moji maminku nepoznal, ovšem překvapilo mě, jak on s úctou mluví o své tchýni. S tím jsem se nikdy nesetkala. Když dostala cukrovku, píchal jí inzulín a ke konci života to byl on, kdo se staral. Věřte nebo ne, v obýváku má na poličce její fotku. Děti jí říkali pohádková babička. Partner vždy své vzpomínky na tchýni končí slovy: byla to vzácná žena. Paní Jano, děkuju za to krásné označení, že byla pohádková, že byla vzácná. To říká víc o jejich vztahu, než nějaké dlouhé vyprávění. No a právě na takové ženy dnes v Noční lince vzpomínáme. Jaká byla nebo je maminka vašeho partnera? Co vám dala do života? Co jste se od ní naučili? 731 800 900. Budu ráda, když se přidáte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy stačí jedna společná dovolená, Vánoce nebo nedělní oběd a máme historku, kterou rodina vypráví dalších 20 let. A na vaše nezapomenutelné zážitky z tchýní čekáme dnes i v noční lince Českého rozhlasu. Volá paní Marie od Prahy, zdravíme vás.
1: Já vás také všechny přeju klidnou noc.
0: Děkujeme, povídejte.
1: Tak já jsem měla dvě skoro tchyně. Nikdy jsem nebyla vdaná a ta druhá skoro tchyně, tak byla moje sousedka. Jo, byla to velice hodná, pracovitá, zbožná paní, která žila jenom pro svoji rodinu a pro svého syna měla vyhlídnutou sousedku zase z druhé strany. My jsme bydleli vlevo a tahle ta druhá, ta Věruška, ta bydlela jako vpravo. Jo, a bohužel brzo jako umřela, takže se ani nedozvěděla, jak to potom všechno
0: dopadlo.
1: Jo, a já si na ně vzpomínám opravdu, třeba když jsem obracela seno, když jsme měli veliký zahrady, tak k ním jezdili Pražáci na prázdniny a ona třeba řekla, Maruško, holky se šly koupat, běž taky, já to za tebe otočím. A já místo, abych jí to pomohla společně otočit, tak jsem praštila s hráběma, jo, a běžela jsem na koupaliště. Jo, a taky dělala velice dobrý domácí výrobky, vzpomínám si na tu její čokoládu. To bylo něco vynikajícího. A ta druhá, nebo vlastně ta první, s tím letním partnerem jsem byla 25 let, ale nevzali jsme se. A s tím prvním, tak to byla taky velice hodná paní a měla mě moc ráda, protože syn byl zdravotně znevýhodněný a já jsem taky měla svý, ale na mě to nebylo jako vidět. A tenkrát jako moje rodina nechtěla, abych si s ním začala. Já jsem s ním rok chodila, 3 roky jsme spolu žili, zařídili jsme se, chtěli jsme se vzít, ale maminka měla potom infarkt, klinickou smrt a on vlastně tu moji matku, taky vlastně budoucí tchyni, tak ji odmítal, on na ní žádlil. No ale jako ta tchyně, nebo ta skoro tchyně, tak taky, jo, prostě vynikající. Tu lásku mi dávala hodně znát. Jo, a tam zase ta dělala vynikající sekanou. Jo, to prostě takovou sekanou jsem, ono se řekne sekaná, že jo, ale takovou sekanou jsem taky nikdy snad nejedla jenom vodní. Tak to mám takovýhle dvě vzpomínky.
0: Dvě vzpomínky na dvě tchýně.
1: No takhle, nakonec jsem zůstala sama, ten druhý partner mi umřel, byl to rok 2005, no už jsem se z toho nespamatovala. No to je tak všechno, přeju zdraví, štěstí, budu poslouchat dál.
0: Tak to jste měla vlastně, paní Marie, takové dvojnásobné štěstí. Byly v něčem úplně odlišné ty tchýně a v něčem úplně stejné?
1: Byly si hodně podobný, akorát ta jedna, jako, ta byla věřící, ta druhá ne, jo, a ta vaše taková perlička, já jsem byla hodně po těch podnájmech, potom kvůli práci, po těch privátech, a my jsme se s tím prvním partnerem seznámili vlastně na peroně, na nádraží, a já jsem nevěděla, že je to syn ředitele železáren. On už teda nežil. A to jsem byla taková jako popelka. Jo. A prostě ta maminka, ta mi to vůbec nedávala znát. Jo, prostě u nás tam to bylo takhle namíchaný. Můj táta třeba tak byl politicky nespolehlivý tenkrát. Pak mě vychovával jiný tatínek. To byl zase komunista, jo, pak když měl úraz, tak jim naházel medaile pod nohy, když za ním nepřišli, když byl den horníku. A bylo to takhle namíchané, nebo další manžel maminky byl v cizinecký legii, tak jako nějaká politika u mě nehrála nikdy roli, už to byl dobrý člověk nebo špatný. A tyhle ty dvě ženy byly opravdu v obě dobrý, jo, a i když teda každá byla v tomhle jiná, jedna byla nábožensky založená a druhá vlastně to byla manželka ředitele železáren, takže to byla komunistka.
0: No teda, tak byste mohla napsat knihu anebo alespoň příběh do bakalářů, paní Marie.
1: No to moc ne, já špatně spím, bojím se, že se ráno nezbudím, špatně se mi dýchá. Jako jo, takže já nevím, jestli se dožiju vůbec ráno, proto takhle straším a jsem ráda, že tam takhle jste. Ty lidi mám moc ráda, co to, tam volají vás taky, moderátory, moderátorky. No, tak říkám, budu poslouchat dál a děkuju.
0: Paní Marie, já chápu, teda... že takové černé myšlenky přichází, zvláště pak v noci,
1: no, tak je to
0: všechno ten... trošičku náročnější, kolem nás je velké ticho. Tak zkuste myslet hlavně na to, co je před vámi, na lidi, které máte ráda, které sem tam potkáváte, i na nějaké obyčejné radosti, jako třeba může být každé nové ráno. Opatrujte se, zavolejte zase. Dobře, budeme se těšit.
1: Je nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne a jiné potřebovaly čas, trpělivost a možná i pár otevřených rozhovorů. Právě o vztazích, které se vyvíjely dlouhá léta, si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Emma, která volá...
1: Paní Emma Závodníkovou, to už víte, jsem se přijala z trase.
0: Tak jakou jste měla vy tchýni? A víte co, paní Emo, já se vás zeptám, přijde vám to jako hanlivé, když se vlastně říká tchýně?
1: Trošku jo, protože moje první tchýně byla Poděs. A když po x letech jsem se vzdala, už jsem to tady říkala několikrát do téma, že ke mně chodila poštěčka, tam jsem tam byla s tatínkem, já jsem byla rozvedená, byl vdovec. A jsme se poznali, tak si říkali, že to věděl, že to sklo mezi náma.
0: Já jsem se ptala kvůli tomu, protože ono se to může zdát podle nějakého tónu nebo kontextu, že to je hanlivé, ale není. Je to naprosto běžné neutrální označení pro maminku, ale tím, jak se k tomu občas přidávají ty vtipy, tak nám to tak možná vyzní. Tak pokračujte.
1: Ne, no a můj muž, teď už můj muž, tedy v té době partner, mě dovedl k mojí mamince, to se jmenuje Hermína, se jmenovala, bohužel už tam někde sedí na obláčku a mává mi z vrchu. A po 5 minutách jsme si sedli úplně fakt v notě ve všem, úplně perfektní tchýně. Moje děti, vlastně nevlastní děti, přijela jako za vlastní vnoučata, to, čeho jsem si velice vážila. A když můj mladší syn přijel ze školy, měl nějaký pruser, tak vystoupil z vlaku a první letěl babičce, říkal, babi, mám takový a takový problém ve škole. Jo, nebo já to vyřeším. On čel pravou stranou a Hermínka mi volala, Emi, prosím tě, přijď ke mně, potřebuji něco. Tak já jsem naběhla, že a já se šla levou stranou, si šel pravou stranou a říká mi, Pavlík přijede domů, ne, že mu budeš něco nadávat. Já už jsem to s ním probrala, říkám, jo, babičko, dobrý, v pohodě a to. Prostě tchyně byla úžasná. Moje vlastní děti přijela jako za vlastní vnoučata. A to vždycky, když jsem měla, protože já jsem ho spotkala, mám dlouhý, krátký týden, jsem měla volno, tak jsem přišla s manželem, vytáhli jsme karty, hrali jsme kartičky, dali jsme si vlastní koňáček, jo. A potom, když ona onemocněla, spadla doma, zlomila si krček, tak jsem dala v práci výpověď a 3,5 roku jsem se o ní starala, 24 hodin služba. Ale nelítu toho. Já bych jí do ústavu nedala nikam, bych jí do důchodu. Víte, co myslím, jako nedala, ne. Protože Hermínka to byla úplně skvělá ženská.
0: To jste jako, obětavá. To bylo krásné.
1: Neobětavá, já jsem ji milovala. Že to byla tchyně úplně úžasná. Jak se chovala k mým dětem. Vůbec jí nevadili, že jsou cizí. A měla je radši jak vlastní vnoučata prostě. A kluci moji tu zbožňovali Hermínku. Jako babičko, to babička musela nasekat dřivou, protože si bytě topila jako krubovka.
0: Ale přece jenom aspoň nějaké nedorozumění nebo nějaký zádrhal to vaše vyprávění nemělo. Zní to moc idylicky.
1: Ne, opravdu... Jo, jako bývalá tchyně, tak to byla, to nebudu jmenovat, ale nová tchyně, když jsem se znova vdala, když jsem nechtěla, ale potom na naléhání mých synů a dcery mého partnera, říkám dobře, tak se vezmeme, už jsem spolu 25 let, lepší manželství jsem si v životě neměla představit, opravdu ne. A Hermínka jako tchyně, jako úžasný člověk, srdečný,

0: příjemný, suprový. A když umřela, tak já jsem to 14 dní rozcházela prostě. To se nedalo prostě to. A kluci byli to špatní. A manžel mi říkal, no, tak už měla svůj věk. Já říkám, Fando, byla to tvoje maminka. Já jsem to prostě nemohla fakt. A mám v obýváku na stěně fotku, ona milovala andulky. Mám fotku s andulkou, ať se na ní podívám, tak začnu brečet, protože prostě to byla ženská úplně 100%.
1: A tak by to mělo být, že by vám po ní zůstala spousta věcí, a to nemyslím fyzických, ale spousta vzpomínek v srdci.
0: Vzpomínek.
1: No, ne každý může po letech říct o své tchýně něco tak nádherného jako vy. Tak za to buďte vděčná a ať vás všechny ty společné vzpomínky ještě dlouho hřejí. Budeme se loučit, paní Emo, děkujeme za návštěvu.
0: Se bavíme o tom, že buď říkám babička, anebo Hermínka.
1: Tak. To jenom potvrzuje, o čem jsme si povídali. Hezká tečka za naším povídáním. Teď Marie Rotrová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: U nás doma jsme to vždycky dělali jinak. Možná právě podobnou větu jste od své tchýně někdy slyšeli. A jak jste se s rozdílnými představami naučili žít, můžete dnes vyprávět v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Jitka, která volá od Brna. Vítejte. Paní Jitko, teď jsme ve vysílání, teď můžete povídat. Slyšíme se? Já vás tam slyším, ale mlčíme. Tak zkuste ještě jednou pozdravit paní Jitko, naše posluchače. Ne, tak se to nepodařilo, dobře. No tak zvedám telefonní linku číslo 2, tam nás čeká kdo?
1: Kdo?
2: Dobrý večer.
0: Kdo volá?
2: Tady Ivana z Rychnova nad Kněžnou.
0: Ivanko, vítejte, máte slovo.
2: Dobrý den, dobrý večer. Já všechny srdečně zdravím. Jsem ráda, že jsem se dovolala, zkoušela jsem to. Tak, aby šla k tomu příběhu mimo, že to vymyslím v krátkosti. No, já jsem ve svém životě měla tchýni jako první. Tam jako nevyšlo mě manželství. Manžel teda bývalý už zemřel. Pak bylo i druhé manželství. To se taky nevydařilo. Manžel byl jako závislý hodně na lécích a takových různých měl prostě závislosti. A s jeho maminkou jsem si celkem rozuměla. Byla to dobrá jako pro mě jako žena. No a teďka jdu k tomu dalšímu kroku. Já jsem se po třetí vdala, je to prakticky nedávno, asi před 6 lety teprve, takže mě už bylo více, už mě bylo asi 56 nebo 55, manžel je se mnou stejně starý. No a musím říct, že má moc hodnou maminku, jako tu jsem si oblíbila hned a já jsem ji už jako znala dříve, ale my jsme měli takovou pauzu s tím mým mužem 6 letou, že jsme o sobě tak nějak nevěděli. Aha. Až potom jsme se sešli znovu a vlastně pak jsem začala teprve poznávat tu maminku, protože opravdu to je starostlivá paní už natolik, že už je celkem dost, asi 83, takže jako se snaží opravdu hodně jako pro toho syna mýho manžela jako hodně dělat a jako třeba zašívat nebo přepírat a různě nastroj spravovat a upeče něco dobrýho a můj manžel tam za ním chodí vlastně každý týden z práce, protože jsme se přistěhovali k ním blíž a takže on tam jako jezdí a vždycky jim něco přiveze, kupuje něco z kantýny, něco do budutku, nějakou ke kávičce. No a bohužel jako musím teda se říct, takový mám problém, že jsme tak nějak ztratili mezi sebou nit kvůli nějakému nedorozumění, protože tam vlastně hraje roli i její manžel jako můj tchán, on strašně rád někoho někde jako šeptá na něj něco, jak to mám říct slušně, jo. A takže potom jsem se to já jako dozvěděla, protože jsem to slyšela, že něco na mě si postěžovává jako a můj muž na to překývoval a to se přililo prostě olej do ohně. A já jsem to jaksi nějak nevydržela, nesnesla jsem to. A my se tak od té doby už tak nějak vůbec nestýkáme, jako já s ním a manžel, jo, ten tam jezdí furt a mě to teda docela mrzí, protože jsem vždycky hodně jako chválila jeho maminku, protože byla...
0: Ivanko, prostě... a nešlo by to změnit? Nebylo by ve vašich silách a možnostech udělat nějaký vstřícný krok, dokázat to nějak zpracovat a navázat zase na to, kde jste skončili a obnovit kontakt?
2: já jsem nad tím už kolikrát přemýšlela a pořád jako nevím, jak na to, protože...
0: Ivanko, život je jako... krátký, dnes o tom mluvíme, spousta lidí vzpomíná na své milované a třeba už nemůžou říct něco, co by chtěli, tak vy ještě máte šanci, tak se nad tím zkuste zamyslet a zkuste najít příležitost. Ono, no, i když se právě to nepodaří, tak si budete moci říct, udělala jsem maximum.
2: No, přesně tak, jak to říkáte. To je pravda, no, to je pravda, pravdoucí. My jsme si psali jako přes Messenger, nebo tak, jako různý SMSky. Víc jsem zase jako psala, než to mě jistý, jako, tím, jako k tomu mnohý tak úplně nemá. A tak to bylo fajn, že jsme si posílali fotky, rádi jsme obě fotili a ráda má kytky a taky jsem měla ráda kytky. A vždycky něco napěstovala na zahradě, tak jsem to měla jako ráda a teďkon já prostě mám pořád obavy z toho jejího manžela, aby zase něco takového o mě neříkal, nějaký prostě si na mě stěžoval jako před mým mužem a mně se to jako nelíbilo. Protože víte, já jsem mám nějaký takový tělesný postižení, prostě nestíhám úplně tak jako zdravý člověk, protože jsem prodělala určitou nemoc a jako nemůžu, prostě nemůžu být rychlá, nemůžu prostě hodně věcí a potom jako se mě úplně do toho nechtělo nějakýho rozhovoru.
0: Rozumím.
2: Toho tak mám strašně hodně.
0: Samozřejmě to je
2: hlavu, jako...
0: náročná situace a pokud je to taková povaha těch věcí, tak rozumím, že v tom máte spoustu otazníků v hlavě, tak uvidíte, co se dá a nedá. Ivanko, děkujeme za vaši otevřenost. Držíme pěstě, aby měli věci dobrý vývoj. Pojďme si pustit písničku od Jiřího Korna. Doufám, že potěší i vás.
2: Děkuji za všechny písničky. Krásně hrajete dneska.
0: My se snažíme každý den.
2: Děkuji.

0: Za 4 minuty je 1:45 v noční lince Českého rozhlasu. Pokračujeme. Volejte 731 800 900, pojďte se s námi povídat na dnešní krásné téma. Moje milá tchýně, maminka mého partnera. Píše paní posluchačka z Jižních Čech. Maminku manžela jsem osobně nepoznala. Zemřela ještě před naším seznámením. Prosím další téma do vysílání, tatínek mého partnera. Děkujeme za tip a ptáme se, kdo volá. Krásnou noc.
1: Haló.
0: Haló, dobrý den.
1: Můžu volat? Večer.
0: Ano, už jsme ve vysílání, tak se prosím
1: tady
0: představte.
1: Tady je Jitka z Brna,
0: Paní Jitka z Brna. Ano, druhý pokus, tak povídejte, paní Jitko.
1: Já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla nejlepší tchýni na světě.
0: Ano, i tak jaká byla? Představte nám ji.
1: No, všechno, když něco bylo, tak vždycky přišla za mnou, jestli já s tím souhlasím. No, úplně božská, takovou snad neměl nikdo.
0: A jaké bylo vaše první setkání? Pamatujete si?
1: Moje křestní jméno.
0: Vaše první setkání s ní.
1: Jo, vaše první setkání, do mě manžel k ní zavedl. Jo, to bylo před svatbou, jo, a že se budeme brát, tak mnou přišel pozvat na svatbu. Takhle. No. Ona hned souhlasila, to byla nejlepší tchyně na světě.
0: Vy jste ji předtím neviděla?
1: Viděla, ale mě až do svatby. Tak to potom jsem viděla, že to je nejlepší tchýně.
0: Jo, dobře. No,
1: tak to jsem vám jenom chtěla říct.
0: Máte nějakou krásnou památku po ní? Máte jí fotografie nebo
1: no, nějaký fotografie řetízek? Máme i ze svatby.
0: A?
1: No. Tak vám děkuji.
0: Paní,
1: to jste tam ještě neměli, že?
0: No, tak máme různé příběhy. Řekněte,
1: nejlepší
0: jestli...
1: Nejlepší tchýně na světě.
0: Je nějaká rada, kterou vám dala? Nějaká posvátná věta, na kterou nikdy nezapomenete?
1: No, nikdy. Tak vám děkuji, naschledanou.
0: Děkujeme. Pojďme si dát písničku Žalmana spol, Barevný šál.

0: Nádherná písnička Žalman a spol. Barevný šál doznívá 2:45. A s námi je další posluchačka. Ta si přála vystoupit v anonymitě, v pořádku. Tak uvidíme, jaký bude váš příběh. Srdečně zdravíme. Máte slovo, máte prostor.
1: Můžu mluvit?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Dobrý den. Já mám teda odlišný případ, jak ty přede mnou. Když můj manžel řekl rodičům, že si mě chce vzít a že mám určitý postižení, který nebylo teda jako vidět, tak jeho matka prohlásila, že mrzáka do rodiny nechcou. A teď se mnou rozejde. Jenomže on to neudělal a vzali jsme se, že? No a to bydleli jsme u nich. Oni bydleli důle a manžel měl udělané bydlení nahoře. No a já jsem tam měla muka od samého začátku, protože mě pořád vyčítala, že teda jsem mrzák a že jsem přišla s holým zadkem. Nakonec to vygradovalo tak, že vždycky, když on byl v práci, tak ona přišla a pořád tady tohle bylo denně na denním pořádku. Vydrželi jsme tam 3 roky. A manžel řekl, ne, já nebudu denně řešit to, jak tě napadají, jdeme pryč. No. Sehnal si prácu s bytem a odešli jsme s tama. No a nakonec teda ona, teda pán, v 50 letech měl 2 mozkovy, takže byl ochrnutý, nemluvil. No a v 60 letech dostal další mrtvičku a zemřel, jo. No a ona pak ještě žila asi 5 let a ona to jako neustála, no tak odešla dobrovolně. Ale byla to prostě, nebyla to maminka.
0: Takže celý život jí to drželo.
1: Vždycky myslela, že budu mít. Byla to opravdu zlá tchyně. I když já jsem se k ní chovala vždycky slušně, tak ona ke mně ne. Takže závidím všem přede mnou, kteří vykládali, jak měli výborný tchyně, já jsem to prostě nezažila. Měla jsem tu teda dobrou věc, že manžel byl vždycky při mně stál a vždycky prostě udělal všecko pro to, abych já se měla co nejlíp.
0: No, to mi řekněte, jak to, že jí to nepřešlo časem, když viděl, že váš muž za vámi stojí? Jakou měla povahu? Jak je to možné, že se to v průběhu těch let neproměnilo?
1: Ona měla hroznou povahu. A ona dokonce jí vadilo, že on se mnou třeba prál, nebo v sobotu třeba řekl, víš co, tak vem malou s kočárkem, běž ven a já zatím uklidím, vrať se, až to budu mít hotový, jo? A toto ona nemohla překousnout.
0: Vy jste hlavně dobrá, že jste s ní teda bydlela pod jednou střechou, jestli jsem to teda pochopila dobře.
1: No, měli jsme každá svou domácnost, že on byl zedník, takže on, když přišel z vojny, tak si tam udělal bydlení nahoře, no. Což oni teda jako chtěli. No a nakonec, když zjistili, že já jsem přišla a měla jsem tyhle problémy, no tak a hlavně, jak oni tvrdili, holý zadek, jo. Oni si myslí, že tam asi přinesu, já nevím co. No, tak prostě nenáviděli mě. A chán ten dokonce od svatby do své smrti na mě nepromluvil.
0: No teda.
1: Takže to se jako nedalo. Tak manžel to udělal tak, i když do toho vrazil hromadu peněz, aby měl to bydlení, sehnal prácu s bytem a odstěhovali jsme se pryč. A další, měli jsme 2 děvčata, jedno milovala, druhý nenáviděla.
0: No, to jsou teda příběhy. Ano?
1: Já jsem vždycky říkala, taková zlá tchyně, já v životě nemůžu být. Nebyla jsem. Já si myslím, že ti kluci, že jak jeden, tak druhé, že proti mně nemohli říct ani slovo, protože já jsem se k ním chovala vždycky slušně.
0: Tak by to mělo být. No, muselo to pro vás být náročné. Člověk přichází do nové rodiny s přáním, aby ho přijala přesně takového, jaký je, a vám se toho přijetí nedostalo. No, možná díky tomu jste si potom sama dávala pozor na to, abyste byla dobrou tchýní, ale rozumím tomu, že vás to muselo trápit.
1: Ale tak já jsem to ani neměla v povaze, abych jako po někým takhle jezdila nebo někomu něco vyčítala, to v žádném případě. My jsme se oba snažili vždycky teda jako všechno po dobrým. Nepřeju nikomu takovou tchyni, nebyla to maminka. Toto slovo jsem v životě jí neřekla, protože si to nezasloužila.
0: To ano,
1: a nakonec to, jak jsem říkala, dopadlo tak, že v 65. úplně zdravá ženská, která neměla ani kartu ještě u doktora, odešla dobrovolně.
0: Tak to je obrovský zásah do života celé vaší rodiny. Mohlo to dopadnout jinak, mohla jste být ona a vy celý život parťáci, i po odchodu jejího muže jste mohli dál spolu mile soužít a dopadlo to, jak to dopadlo. No, to je náročný příběh. Já vám děkuju ale za to, že jste zavolala, protože to sem patřilo. Ano.
1: Já jsem říkala, já to musím na samý závěr říct, že všichni nejsou tak dobří. A mrzí mě, že jsem neměla takovou tkyni, jak ty přede mnou, jak ty svý tkyně chválili. Muselo to být moc pěkný. Pro mě ne.
0: Uh-huh. Tak děkujeme za návštěvu. Přejeme
1: mějte
0: dobrou
1: se pěkně.
0: Noc.
1: Milé
0: ráno, aby se všechny chmurné myšlenky na dnešní téma zahnaly. No a je konec. Dnešní noční linka se uzavírá. Děkuju vám za všechna milá i velmi osobní vyprávění o vašich tchýních, o vztazích, které byly krásné, ale i o těch, které nebyly jednoduché. Děkuju, že jste se s námi o příběhy podělili. Ze zlínského studia Českého rozhlasu vás zdraví Jarka Barboříková. Přeji klidnou noc a těším se na slyšenou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo pro vaše uši otevřu jednou oblíbenou letitou hereckou historkou. To prý vám jednou přišel do ajen českých herců pan Rudolf Dale starší do divadla ABC. Ještě se ani nehrálo, tak si otevřel program, kde byl seznam všech herců v angažmá a čte Homola Hemala, Nidrle Hebrle, Pik, Bek, Bejvl Bulejko. A Rudolf Dale prý jen zakroutil hlavou s poznámkou, no to je mi teda divadlo, na nic nečekal a odešel rovnou domů. My se ale naopak za některými zmiňovanými pány dnes vypravíme. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se o někom dnes řekne, to je teda pěkný lustvisihák, znamená to, že to je neuvěřitelný byrokrat. A přitom to jméno samo za to ani nemůže. Ta první scénka Bedřicha Zelenky o lustvisihákovi, napsaná pro Lubomíra Lipského a Miloslava Homolu, totiž neměla, jak sami uslyšíte, za lustvisiháka nepříjemného vrátného, ale bylo to právě nezvyklé jméno jednoho z příchozích do vrátnice na úřad.
2: Halo, moment, kapa, zpátky.
3: No nahoru.
2: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
3: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
2: Ne, ona tady těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
3: K soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
3: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
3: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
3: Ano.
2: Z technického.
3: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha, tak ty jsou tu vlastně tři, Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
3: K Vejmelkovi.
2: A ne k Půlpitlemu.
3: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože kdybyste šel k Půlpitlemu, to byste šel k Vejmelkovi, víte?
3: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: No a máte návštěvní lístek?
3: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
3: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
3: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzdat do ruky.
3: Ano, to vím.
2: Do Vejmelku ne, rozumíte, do ten lístek.
3: Rozumíte? Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vejmelka musíte podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
3: Ano, to všechno vím.
2: No.
3: Už jsem byl na úřadu.
2: No tak, no.
3: Ale abych ten lístek tady mohl odezdat,
2: no,
3: tak ho nejdřív musím mít.
2: No to je pravda.
3: Vy mě musíte vyplnit.
2: No, vy jste
3: tak nějaký... začněte.
2: Vy jste nějaký netrpělivý.
3: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych rád, kdybyste ten lístek už začal psát.
2: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
3: No prosím.
2: Tak já vám to vyplním teď.
3: Buďte tak laskav.
2: Máte tužku?
3: Nemám.
2: Co?
3: Nemám.
2: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
3: Lustvisihák.
2: Ježiši, co to bylo?
3: Lustvisihák.
2: Žiž prchaných Čechyš?
3: Už vám to povídám česky, svoje jméno, Lustvisihák.
2: Co, hustý?
3: Ale ne hustý. Hlu,
2: jo?
3: Ne hlu, jenom jednou. Hluství? Hluství?
2: Svi?
3: Luství?
2: Ježiši, člověče, s takovým jménem, choďte hned ráno, dokud má člověk...

0: se, přijďte zítra v 8:30.
1: Ale kde pán? Já tady musím být dnes, budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste.
1: H jako hajné.
0: H, jo?
1: Jo.
0: Jako hajné, jo?
1: Hajné.
0: Hajné, ale s velkým H.
1: Právě.
0: Dál, dál.
1: L jako Leon Cavallo.
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to.
1: Co bych to hláskoval, to už není moje jméno.
0: No tak proč řeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. A hálejte se, přijďte zítra v 7:30.
1: Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal?
1: Yes.
0: Tak to zkuste na té. A to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední?
0: Ale je, já to potom nechám ohoblovat.
1: Lustvy si hák. No a je to.
0: Už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: Ano.
0: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménem přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: Ne, to je jméno.
0: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: Buďte tak láska vzpěcha.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl 30 minut žít nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
1: Ne, Vejmelkovi.
0: Jo, Vejmelka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
0: Ale já ho vím. To je totiž úřední tajemství. Je to 1:40. Haló, tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátny. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. To je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
1: Co tam dělá náměstek?
0: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
1: Aha.
0: Haló? Je to technický? Jo. A tady vrátnice, je tady návštěva pro vedoucího, nějaký, co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Lustvy si hák.
0: Ha? To je křestní tohleto.
1: Lustvy si
0: hák. Jak to bylo?
1: Lustvy si hák.
0: Lustvy si hák. A žádnej švihák. Prosím, já to budu hláskovat.
1: No,
0: hláskovat. Jako hlávkový salát. L jako ledvinky. U jako undatra. No undatra. Ano, to je jako ondatra, jenom že má na začátku U. Slanina.
1: Nechte to, mě už pálí žás.
0: Tak si vemte sodu. Jo, s jako soda. On zas nerozumí soda. S jako soda, O jako oda. Hojte se, přijďte zítra v 17:30.
1: Já se budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
0: To nejde, jde pak. Přijďte zítra v půšetí.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Láskujte!
0: 50, pl jako pišišvoj.
1: Láskujte moje jméno.
0: Moment, haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. Jako hlustný slihák?
1: No, teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No, jo, jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak mou náru.
0: Moment, napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No, dobrá.
0: Tak. Jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvy si hák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co? Soudrouti tam bez lízku.
1: No to jsem rád. Jsem myslel, že tady budu stát do rána. Tak teď letím soudru Vejmelkovi. Doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já!

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Josef Beck, to byl další z té skvělé party tehdejšího divadla ABC s panem ředitelem a režisérem Ottou Ornestem v čele. Ornestinum se jim tehdy taky přezdívalo. Josef Beck se dnes představí pod postelí, a to doslova. Totiž v adaptaci jedné z povídek Fjodora Michajloviče Dostojevského o tom, jak žárlivý manžel v hotelovém pokoji najde úplně jinou cizí ženu. No a když slyší, že se vrací její právoplatný zákonný manžel, honem pod postel. Ale světe div se, není tam sám.
2: Kdo? Kdo je to? Kdo jste?
3: To víte, že vám zrovna budu povídat, kdo jsem. Ležte a mlčte, když už jsme se do té Brandy dostali.
2: Ale stejně.
3: Ticho.
2: Nectě, pane. No tak se na mě nemačkejte, nebo budu křičit.
3: Jen to zkuste.
2: Zapomínáte se, ctěný pane? Nevíte, s kým mluvíte?
3: S pánem, který leží pod postelí.
2: Ale mě sem přivedlo překvapení. Omyl, když to vás nemýlím-li se nemorálnost.
3: Ctěný pane, uvědomte si, že tady jsme na tom stejně. Vyprošuji si, abyste mi nezahal na obličeji.
2: Ctěný pane, jestliže se nešoupnete na ní mě mrtvice, budete zodpovídat za mou smrt. Ujišťuji vás, já jsem vážený člověk, otec rodiny, já přece v takovém postavení zůstat
3: nemohu. Sám jste se do něho vecpal. No tak se pošoupněte. Udělám vám kousek místa. Dál už nemohu.
2: Děkuji. Šlechetný, mladý muž, ctěný pane, vidím, že jsem se ve vás nesklamal. Chápu, v jak stísněném jste postavení, ale jaká pomoc. Vidím, že o mě smýšlíte špatně. Dovolte mi, abych pozdvihl svou reputaci ve vašich očích. Dovolte, abych vám řekl, kdo jsem. Přišel jsem sem proti své vůli, ujišťuji vás, ne kvůli tomu, co si myslíte. Já mám příšerný strach.
3: To bude to už stihla. Chápete, že bude zle, jestli nás uslyší.
4: Drahoušku, tady jakoby předlí kočky, ne?
5: Jaké kočky? Co vás to napadlo, já nic neslyším.
4: Opravdu předou, drahoušku.
5: Ale ne, to asi bude něco nad námi.
3: Cože? Nad nimi? K čertu? A já myslel, že je to poslední patro. Opravdu jsme v prvním.
2: Mladý muži, co to povídat? Proč vás to pro Bůh zajímá? Já jsem taky myslel, že je to poslední patro. No, bože můj, se tím to trestáš.
3: Zase mluví.
4: Tak ti potkám fešandičku.
5: Jakou fešandičku?
4: Ale přece už jsem povídal, že jsem potkal na schodech fešnou dámu. Pěkná šelmička. Takováhle kukadla v modrém kloboučku.
2: To je ona. Ona má modrý klobouček, bože.
3: Ona, jaká ona?
4: Taková šelmička. Chodí sem k nějakým známým a po každém hází očkem. A k těm známým chodí zase jiní známí.
5: No dovolte, oč se to zajímáte?
3: No. Ty pak jí to potkal. Možná, že na mne teď čeká. Rozhodně odsud vylezu.
2: O kom to mluvíte, mladý muži? Myslíte, že tam nad námi čeká? Kdo čeká?
3: Nač pak potřebujete vědět, kdo? Sakra! Padni, co padni, já lezu ven.
4: Co je to? Jako bych zase slyšel nad námi nějaké šukání. Opravdu, drahoušku, hluk? A to vykraval? Neměli bychom někoho poslat, aby se pozeptal?
5: No, bože můj, kdybyste už šel raději spát.
4: Lízo, ty mě vůbec nemáš ráda.
5: Ale mám, prosím vás, nechte to. Probůh, já jsem tak unavená.
4: Tak už jdu.
3: Dává dobrou noc, odejte a my hned po něm slyšíte, radujte se přece.
2: Bože, mě se chce kýchnout.
3: Upovažte.
2: No, co si mám počít? Tady to tak páchne myšinou a já se nemohu. Vytáhněte mi z kapsy kapesní probůh, já se nemohu ani hnout.
3: Tak, tady ho máte.
2: No, děkuji. Bože, zač mě tak trestáš?
3: Já vám hned povím zač. Jste žárlivý manžel. Kdo ví, z jakého důvodu se ženete jako splašený, násilím vniknete do cizího bytu, uděláte výtržnost.
2: Znáte, muži, výtržnost jsem neudělal. To na vás lpí pečet nemorálnosti, mladý muži.
3: Zas s tou nemorálností. Jak pak můžete vědět, proč tu vůbec jsem? Jsem tu omylem. Spletl jsem si patro. A čert ví, proč mě sem pustili. Asi opravdu někoho čekala.
2: Co?
3: Schoval jsem se pod postel, když jsem slyšel vaše hloupé kroky a když jsem viděl, že se dáma lekla. K tomu bylo šero. Aha. No, jste směšný, žádlivý dědek, pane.
2: No dovolte.

0: Tak, ven. Ven. Vylezte. No pak je to? Povězte, kdo jste. Bože, takový divný člověk.
1: Lupiči! Lupiči!
2: Probůh, probůh, probůh, vaše excelence, nevolejte služebnictvo, vaše excelence, nevolejte jej. Hned vám vysvětlím, vaše excelence, to všechno žena. Já tak, to byl můj přítel, kamarád z dětství.
0: Jaký pak kamarád z dětství? Jste zloděj, chtěl jste nás okrást. A žádný kamarád z dětství.
2: Vaše excelence, já nejsem takový. Mýlíte se. Říkám, že je to krutá mělka, vaše excelence. Pohlejte na mě. Podívejte se. A z jistých znaků a příznaků poznáte, že nemohu být zloděj. To všechno žena. Já jsem nešťastný člověk. Pijí kalich.
0: Ale prosím vás, co je mě do toho, že pijete kalich? Ptám se vás, jak jste se sem dostal?
2: Všechno vám povím, vaše excelence, upřímně povím jako vlastnímu otci. No. Nebo jste v takovém věku, že vás mohu pokládat za otce, že ano?
0: V jakém věku?
2: Snad jsem vás neurazil, vaše excelence, opravdu. Taková mladá dáma a váš věk. Je to krásný pohled, opravdu krásný pohled na takové manželství. V květu let. Podal bych vám ruku, ale já se neosměluji. Nebyl jsem sám, jsem strýček, totiž chci říci, že mě nemůžete pokládat za milence.
1: Já... Bože můj, co? Jak směšný člověk.
0: Ano, ano, směšný. Ano. A takový umazaný.
2: Umazaný.
0: Drahoušku, to nemůže být zloděj.
2: Ne.
0: Ne. Ale jak se sem dostal?
2: Tedy opravdu podivně, vaše excelence. Je to skoro jako román. Jak? Za temné noci. V hlavním městě. A člověk pod postelí. Směšné, podivné. Rinaldo Rinaldini jistým způsobem. To nic. To vůbec nic se dělá. Vaše excelence. Co? Ano. Ano.
1: Bože můj, já snad dostanu záchvat.
0: No, ano. Směšný ano. A takový umazaný.
2: Ne, vaše excelence, tak já teď jsem zcela šťastný. Já se cítím, že jsem byl poblouzen, ale teď se mi otvírají oči, prosím, teď se mi otvírají oči. Já věřím, že má žena je čistá, je nevinná. Neprávem se mi podezřívá, neprávem.
0: Drahoušku, víš, kdo to je?
1: Ne, kdo? No,
0: to je ta fešanda, co hází očkem, ta s tím hezounem. To je ona. Sázím se, že je to ona.
2: Ne, vaše excelence, já jsem si jist, že to není ona. Já jsem si docela jist.
1: Ale bože můj, vždyť maříte čas. Utíkejte nahoru, možná, že je zastihnete.
2: Ano.
1: A běžte. Ne. Až půjdete zpátky, přečte mi to povědět.
2: S Bohem, vaše excelence, s Bohem, já určitě přijdu. Přijdu, velmi mě těší, že jsme se seznámili. Já přijdu, ona je nevinná. Určitě je nevinná.

0: Milan Chladil mi teď pomohl melodií z muzikálu My Fair Lady, právě proto, že ji vedle něj čas od času zpívali taky dnes už zmíněný Josef Beck, anebo Josef Bavel, ten, který dostane slovo právě teď, společně s Milanem Nedělou. Ve skeči, který se v rozhlase jmenoval původně Zlý sen a v televizním zpracování se později proslavil jako Půlnoční zkouška.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste? Co chcete, člověk? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora, těší mě.
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát!
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přečtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtěte.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježiši Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodná Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věc? Vždyť je to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova,
2: jeho parta,
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, přítelíčku.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Stapan, to je nějakýho lidu, kolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Kriste.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
2: tak,
1: z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj. vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem komu udělal?
1: Pepíček, závorka brečí.
2: Já se lidi vyměl tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držet.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi proti hlivu.
1: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci 8. jednání.
2: Tak přec.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návaly! To je...
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že? 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 500 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum,
1: okamžit,
2: podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já bych...
2: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověk.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pick Back Bulejko, herecká trojice. A ono to zní trochu jako při zápase na hokej. Pick Back Bulejko, gól! Hned ten první. Jiří Pick bývá často mylně zaměňován za spisovatele a satirika J.R. Picka. A přitom taky zajímavý herecký typ na jevišti nebo za mikrofonem. Tam jsme ho mohli poznat třeba jako Sir Henry Baskervilla v rozhlasové adaptaci Doylova psa Baskervilského. A tak za nás tady ve studiu už jenom poděkování, že si čas od času na divadlo pro vaše uši uděláte čas. Naslyšenou se s vámi těší autor pořadu Robert Tamchina, za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan. Ale slovo má už teď na závěr vypravěč slavného Doylova příběhu doktor Watson.
2: Ve stanovenou hodinu jsme stoupali s Holmesem po schodišti hotelu Northumberland. Když jsme zabočili do chodby prvého patra, málem jsme se srazili se Sirem Henrym Baskervillem. Byl hněvem rudý ve tváři a v jedné ruce držel starou zaprášenou botu. Když nás spatřil, rozčileně vzkřikl.
3: Usta hromu, vypadá to, jako by si tu v tomhle hotelu chtěli ze mne dělat blázny, ale já jim ty opičárny zatrhnu a nedají-li si pozor, budou litovat. Usta hromu, nenajde-li ten poskok mou ztracenou botu, udělám jim tady z toho kůlničku na dříví. Já rozumím legraci, pane Holmes, já mám smysl pro humor, ale dneska to kapku přehnali.
4: Pořád ještě hledáte tu botu?
3: Tak jest, a spolehněte na to, že ji najdu.
4: Ale říkal jste přece, že to byla nová hnědá bota.
3: To také byla, a teď je to stará a černá.
4: Nechcete tím snad říci, že...
3: Přesně to chci říct. Vlastnil jsem všeho všudy na světě tři páry bot. Nové hnědé, staré černé a tyto lakírky, jež mám na nohou. Včera večer mi ukradli jednu z toho hnědého páru a dnes mi vyfoukli jednu černou. Hej, číšníku! Tak co, našel jste ji? No tak mluvte, člověče, a necivte na mě.
5: Ne, pane, ptal jsem se po celém hotelu, ale není po ní nejmenší stopy.
3: Dobrá. Buď se ta bota zde objeví před slunka západem, nebo půjdu za ředitelem a řeknu mu, že se odsud okamžitě vystěhuju a povídám vám, že je to poslední věc, o kterou jsem přišel v tomto zlodějském pelechu. Nehněvejte se, pane Holmesi, že vás obtěžují takovou hloupostí.
4: Nejsem si tak jist, že to je maličkost.
3: Opravdu?
4: Vidím, že se tváříte velmi vážně. Máte vy sám nějaké vysvětlení?
3: Nemám. Je to nejbláznivější a nejpodivnější věc, jaká se mi kdy stala.
4: Nejpodivnější? To snad.
3: A jak si to vykládáte vy?
4: Popravdě řečeno, ještě tomu nerozumím. Váš případ, Sir Henry, je velmi spletitý. Máme k dispozici několik stop. Je možné, že promarníme čas sledováním stopy nesprávné, ale dříve či později se musíme dostat na tu správnou. No, a jaké máte plány pro nejbližší budoucnost, Sir Henry?
3: Pojedu na zámek Baskerville.
4: A kdy?
3: Koncem týdne.
4: Celkem za to myslím, že vaše rozhodnutí je moudré. Mám četné důkazy, že jste v Londýně špehován a je obtížné najít mezi mnoha miliony obyvatel tohoto velkoměsta, kdo vás pozoruje a proč. Jsou-li úmysly těchto lidí nepřátelské, mohli by vám ublížit, aniž bychom měli možnost tomu zabránit. Věděl jste, doktore Mortimere, že jste byli dnes dopoledne na cestě z Baker Streetu sledování?
3: Sledování? Kým?
4: To právě vám bohužel nemohu říci. Nože, Sir Henry, plně s vámi souhlasím, chcete-li bez zbytečných průtahů odjet do Devonshire. Mám však jednu výhradu. Za žádných okolností nesmíte jet sám.
3: Doktor Mortimer se vrací se mnou.
4: Doktor Mortimer však má praxi, které si musí hledět. A jeho dům je na míle vzdálen od vašeho bydliště. Přes nejlepší vůli by vám nemohl přispět ku pomoci. Nikoliv, Sir Henry. Musíte vzít někoho sebou. Důvěryhodného muže, jenž by byl neustále po vašem boku.
3: A koho byste mi doporučil?
4: Kdyby se tady můj přítel, doktor Watson, podjal tohoto úkolu lepšího druha pro chvíle tísně, byste na celém světě nenašel. A nikdo to nemůže lépe posoudit, než já.
3: Výborně, jste skutečně nadmíru laskav, doktore Watson.
2: Bude mi potěšením doprovodit vás, Sir Henry.
4: Tak tedy dojednáno. Doktore Watson, budete mi podávat velmi zevrubné zprávy.
2: Ano.
4: Až dojde ke krizi, jsem si jist, že se tak stane. Dostanete pokyny, jak jednat. Předpokládám, pánové, že do soboty budete všichni tři připraveni k odjezdu.
6: Hodilo by se vám to, doktore Watsone?
4: Naprosto.
6: Tak tedy, pokud vám nedáme vědět něco jiného, setkáme se v sobotu na Paddingtonském nádraží u vlaku, který odjíždí v 10.30.
5: A ještě něco, Sir Henry? Co pak to čouhá spod tamhle té skřínky?
3: Usta hromu, Holmesi. To má pohřešovaná bota.
7: To je divné. Prohledal jsem pokoj velmi důkladně ještě před obědem.
3: I já jsem tak učinil. Prohledal jsem každý coul.
7: A určitě tam žádná bota nebyla.
5: Ovšem, je to ta nová bota. Doufám, že se najde i ta stará. Kéž všechny naše nesnáze minou tak snadno.
2: Sir Henry Baskerville a doktor Mortimer byli ve stanovenou dobu připraveni a vydali jsme se, jak bylo dohodnuto, na cestu do Devonského hrabství. Sherlock Holmes jel se mnou na nádraží a dával mi poslední instrukce a rady.
4: Jde mi, Watsone, o všechno, co může jakýmkoliv způsobem, třeba sebenepřímnějším, souviset s naším případem. Obzvláště mám na mysli vztahy mladého Baskervilla k jeho sousedům a případné nové podrobnosti týkající se smrti Sra Charlese. Sám jsem za posledních dnů trochu pátral, ale výsledky jsou žel negativní. Jenom jedno se zdá být jisté. Nejbližší dědic ze zákona Jakub Desmond, farář, je starý pán velmi laskavé letory, takže opravdu nepřichází v úvahu jako původce nepříjemností, které potkali Sra Henryho. Zbývají tedy lidé, kterými mladý Baskerville bude obklopen na blatech. Nože, čiňte se.
2: Přičiním se, seč budu, Holmesi.
4: Jste, doufám, ozbrojen.
2: Ano, myslel jsem si, že to neuškodí.
4: Naopak, Watsone, mějte revolver při sobě dnem i nocí a nikdy v ostražitosti nepolevujte.
2: Cesta ubíhala rychle a příjemně. Krátil jsem si ji tím, že jsem se blíže seznamoval se svými dvěma společníky a tím, že jsem si hrál s cocker španělem doktora Mortimera. Vlak zastavil na venkovském nádražíčku a všichni jsme vystoupili. Venku za nízkým bílým plotem čekal malý otevřený dostavník s párem nevelkých, ale silných koní. Náš příjezd byl zřejmě velikou událostí, neboť železničáři v čele s přednostou se kolem nás zhlukli a ujali se za vazadel. Kočí, zakaboněný šlachovitý pořízek pozdravil Sra Henryho Baskervilla a za několik minut jsme již uháněli s větrem o závod po široké bílé silnici. Vlevo i vpravo od nás stoupaly v mírných vlnách kopečky, jejichž stráně sloužily za pastviny. Tu a tam vykoukl z husté zeleně vikýř starobylého domu, ale za pokojnou slunou krajinou zvedal se, kam oko zabloudilo do večerního nebe, melancholický obrys blat, z něhož strměly rozsochaté zlověstné kopce. Najednou zvolal doktor Mortimer.
7: Hola, co pak to tamhle je?
2: Před námi strměl vysoký sráz, vřesem porostlý výběžek blat. Na hřebenu hory rýsovala se tvrdě a jasně, jako jezdecká socha na obrovském podstavci, silueta vojáka na koni. Temná a příšerná postava měla na ruce pušku připravenou k palbě. Voják střežil silnici, po které jsme jeli.
7: Co to, Perkinsi?
8: Z Princetownu utekl trestanec, pane. Už je 3 dny venku a dozorci a vojáci hlídají všechny cesty a všechna nádraží, ale ještě ho okem nespatřili.
2: Chladný vítr zavál od blat a všechny nás roztřásl. Pojednou se našim zrakům objevila jakási rozlehlá prohlubeň pohárovitého tvaru, nestejnoměrně posázená duby a borovicemi. Kmeny byly zprohýbané a deformované lety zuřivých vichřic. Dvě vysoké štíhlé věže vyčnívaly nad stromy. Kočí ukázal bičem a řekl: zámek Baskerville. Sir Henry Baskerville se zachvěl, když pohleděl do dlouhého temného stromořadí, na jehož druhém konci se jako nějaká vidina myhl zámek.
6: Stalo se to zde?
7: Ne, Tisová, ale je na druhé straně. Vůbec se nedivím, že strýc měl v takovém prostředí neblahé předtuchy. Zde by měl nahnáno každý. Do půl roku zde budu mít špalír elektrických lamp a nepoznáte to tady.
9: Vjezdová alej vyústila na obrovské travnaté prostranství a zámek ležel před našimi zraky. Ze stínu podjezdu vyšel urostlý muž, přistoupil ke kočáru, otevřel dvířka a řekl:
10: Vítejte, Sir Henry. Vítejte na zámku Baskerville.
9: V žlutavém světle haly se rýsovala silueta ženy. I ona vyšla a pomáhala kočímu při vykládání našich zavazadel.
7: Nebudete mi, doufám, zazlívat, Sir Henry, že pojedu rovnou domů. Žena mě očekává.
11: Ale zdržíte se přece chvíli, doktore Mortimere, a povečeříte s námi, ne?
7: Nikoliv, musím jet dál. Rád bych zůstal a provedl vás po zámku, ale tady Barrymore bude jistě lepší průvodce než já. Zbohem tedy, a neváhejte pro mne poslat ve dne nebo v noci, jestli vám budu moci něčím posloužit.
9: Rachot kol zanikal v aleji, když jsme Sir Henry a já vcházeli do haly. Těžké dveře zámku se za námi dunivě zavřely. Byla to krásná místnost, v níž jsme se ockli. Ve velkém starosvětském krbu za vysokými železnými mřížemi praskala a sršela ohromná hořící polena. Sir Henry i já jsme si šli ohřát k ohni ruce, neboť jsme byli dlouhou cestou prokřehlí. Pak jsme se začali rozhlížet. Všechno bylo nejasné a temné v tlumeném světle lampy, jež hořela uprostřed haly.
11: Je to tu zrovna takové, jak jsem si představoval.
7: Na mou čest, doktore Watsone, není to tu zrovna veselé. Člověk by si na to jistě zvykl, ale zatím si tu připadám jako ryba na suchu. Vůbec se nedivím, že to strýci šlo trochu na mozek, když v takovémhle domě žil stále sám a sám. Tak či onak, jestli nemáte nic proti tomu, mohli bychom jít dnes brzy spát a možná, že ráno bude všechno vypadat veseleji.